0: ten táti v Nigérii ho odmítnou. Oni mu řekli, že se s tím nesejde. To se takhle prý neříká. Oni řeknou, sejde se s váma náměstek, náměstka v kavárně.
1: Ale já nevím, oni nechali vůbec přistát to letadlo, nebo je otočili ve vzduchu, zavolali ne, oni,
0: to bylo den dopředu, to řekli.
1: Jo.
0: No. Takže víte, toto je totiž skutečný průser. Toto je...
1: No, schrňme to takhle. Nejdřív si nakoupíte předraženou Nutellu, která není úplně tak Nutella, v Česku, u sebe doma, a pak vás nepustí do Nigérie. To je co? No Samé, vy taková hlava, co byste s tím udělal?
0: Já nic, Nutellu bych nechal usnout na jeho místě, už bych se k tomu nevyjadřoval. Vyměnil bych okamžitě PR-isty, vyměnil bych těch 5 reklamních agentur, co pro něj dělá, a vymyslel bych lepší video. A já ho mám vymyšlený, pane Holče.
1: Jo.
0: Ale nevím, jestli to tady mám říct, aby to neukradli.
1: Si dávajte bacha. No pak pošlete fakturu, no.
0: Na břehu Berounky sedí rybář. Mm-hmm. Má nahozený 2 pruty. Má takový ten...
1: Klobouk.
0: Jo, má takový ty šmucik, jo, jak to na těch...
1: No tak šmucik, to nemusí být, ne, úplně.
0: No ne, vysliknul bych ho z toho saka, dal bych mu takový ty maskáčový, jako kdyby pršel.
1: Počkejte, oni nosí takovou tu kombinézu, ne gumovou, ty rybáři, když pak chodí do vody hluboko.
0: No ale to je něco jiného, toto bude takový ten usedlej rybář.
1: Jo.
0: To není ten, co chodí muškovat, říkám to dobře, muškovat.
1: Myslím, že pak prostě vejde do té velké vody v těch holinkách.
0: No, ale to je pro mladý lidi, to byste ani vy už dneska nezvládlo.
1: A vytáhne toho největšího bahňáka jako z vody přímo.
0: Ale on vytáhne, to je takový ten strejda, který k té vodě má takový to laciný nářadí a chodí tam proto, aby nemusel doma poslouchat, pardon, manželku.
1: Aby nemusel malovat ten pokoj.
0: Aby vlastně tam chodí si odpočinout a je mu jedno, jestli něco chytí nebo ne, a vytáhne jednoho toho cejna takovýho a vyfotí si ho na svůj stařičký telefon a tam by seděl profesor a sundal bych mu brýle, aby byl, jak býval, když byl minister školství ještě, gumáky. Víte, co jsou gumáky, pane Holče?
1: Já vím, co jsou gumáky, Xaver.
0: Takzvané holinky.
1: No, mě to nevysvětlujte.
0: Holinky. Holinky zelené barvy, takový ty kaloty s těma kapsama, ty, jak si do toho utírají ty ruce od toho. A takhle bych, a on by tam seděl takhle u té vody, čumil tu Berounku a podíval by se do kamery a řekl, přátelé, doporučuji vám rybaření, je to v oddech, je to něco, a šel by tady tímhle směrem, protože by se přiblížil těm obyčejným lidem, těm, co jedu, takhle, a v dálce by byla vidět zaparkovaná babeta, na který přijel.
1: Ksaver, vy jste další atentátník.
0: Proč?
1: Já mám teorii, že vlastně už i ten jeho tým pochopil, jaký je to průser, to jeho premiérování, a že ho normálně, že je to atentát, ta Nutella. A vy na něj chcete spáchat další atentát.
0: Ne, jeho tým chce prachy, pane Holče.
1: No tak to bez pochyby.
0: Vy žijete ještě v takové době ksaverovské, jo?
1: Ksavere, tenhle tým se nemění, mění se jenom ty, pro který pracujou. Ty lidi se přelejvají, takže ty budou mít své prachy furt. Těm je to jedno, jestli skončí Fiala. Přijde někdo jiný a budou makat pro něj.
0: I když bude premiérem ten Reichl?
1: To víte, že jo. Zvlášť, když bude Reichl, Xaver.
0: Pane Holče, neslyšel jste? Teď teda odbočuju, ale já už vidím, že to je zase dlouhý. Ne, to je důležitá věc, to musíme probrat, ale teď udělejte tohleto. A já mám pak tak zásadní dotaz a zajímá mě vaše vyhodnocení jisté situace. Nemám to dneska říct?
1: Vy to zbabráte.
0: Ale tak na druhou stranu. A nepošlem někomu tu Nutellu? Ne, to
1: no, si nechám, ne. Vy si ji nechte. Ať ji ochutnáte.
0: Mě to je odporný.
1: Xavere.
0: To je, jak kdybyste mi řekla, jak ochutnala rajčata.
1: Rajčata, taková super věc, zdravá, Xavere. Víte, jak je rajče zdravý? Jedno z nejzdravějších.
0: Pane Holček, kdo jí rajčata, nemůže být můj kamarád.
1: Tak já vám něco řeknu, já jim rajčata.
0: Taky nejsem kamarád, vy jste kolega jenom.
1: No.
0: Ale a není to od vás hezký, že jíte rajčata. Já jsem dokonce posílal podnět jako do poslanecké sněmovny, aby rajčata dali na seznam zakázaných látek.
1: Proboha, proč?
0: No, protože je to hrozný. A já dokonce, když mě natajíš...
1: Vy nevíte, co je dobrý a co je zdravý, Xavre.
0: když mi dá na talíř někdo kolečko réčete, tak já jsem donedávna to měl tak, že když jsem ho oddělal, tak jsem už z toho talíře nemohl jíst, protože byl kontaminovaný.
1: Sávere, vy nevíte, co je dobrý, evidentně. Vy nevíte, co je dobrý.
0: Vy, člověk, který jí Nutellu, mě o tom jako asi nemůže poučovat, že?
1: Tak se pojďte. Alena Davídková.
0: Co je dobrý, jako.
1: Pro pány do Vlzonky podpora. Tomášova.
0: Jste klesnul mě s těma rajčatama.
1: Sávere, rajčata jsou nejlepší věc. No, je vidět, že se musíte ještě učit. No. Vy jste zatím došel k Hemenexu. Mimochodem z toho košíku premiéra Fialy si můžete vzít ten kečup.
0: A co, co bych já dělal s kečupem? Tak já jsem gurmet. Na kečup si dáváte vy na věci. Krom toho, pane holče, že rajčata, nevím, jestli to víte, způsobují lakotu. Kdo i rajčata je lakomej. Jo? No.
1: Tomášova, Xavre. A podporuje na hodnoty a konsenzus, zejména při styku s faninkami a spolupracovnicemi. Tak to, je, to patří Tomáš. Asi Domčovi, ne? To...
0: Nebo nemám skočit do toho sex shopu nějak tam, ne, nepíše. Domčovi.
1: Milada Čaloudová, Vlzonova 10, na trošku Nutelly. Vidíte, tady to je? My jsme to, Xavere, my jsme to předpověděli, takže to je my ji tady máme.
0: Od paní...
1: Ano,
0: od
1: Milady Čaloudový.
0: Od Milady?
1: No.
0: No Milado, ale já to neochutnám ani to.
1: Ale ochutnáte, Xavere, ochutnáte. Doporučuje světový lídr a nejlepší premiér všech dob. Těším se na vás. Vidíte?
0: Prosím vás, kde
1: tak
0: se to vzal? Kde se
1: jenom to udělal ten premiér dobře. Víte, jak to rezonuje? Doporučuje světový lídr a nejlepší premiér všech dob.
0: A kde se to vzalo, to světový lídr? Proč si z něho dělají prdel tady v tom?
1: Já myslím, že to, že se z něj hrozně prdel nedělá, to je ošklivý, co říká.
0: No, řekl on to o sobě někdy?
1: No jistě.
0: Jo, tak to je.
1: Já myslím, že to každý vidí na něm, ne? Co? No, Tomáš Pokorný. Xaverovné a holcovné na lubrikační gel pro domčů. Vidíte, Xavere, vy jste tady očpuntoval, jste říkal o té Nutelle, na co se používá. Aby byl jeho pobyt v nápravné ozdravovně řádně konsenzuální, plný úsměvů a radosti. To je vtipný. Mě to baví. Josef Aim. Oba pány zdravím, vidět je a poslouchat je balzám na duši. Vidíte, Xavere? Marcela Skořepová. Jako vždycky, jako každý týden.
0: Paní Marcela je zlatá.
1: Pro pana Holce a Xavera děkuji vám za účast při natáčení. Vidíte?
0: Víte, že mě někdo psal do mailu, jestli by také mohl přijít se podívat na natáčení a mohl, no. Ale tady se s náma vlezou maximálně dva lidi. No. Kdybyste někdy u toho chtěli být, přátelé, tak co? Tak mají poslat do nejtík, ne? A přihlásit se. Co bychom se to báli říct, pane Holče?
1: Jasně, jak se vrej. Já jsem to jenom, jsem chtěl, abyste to
0: řekli. Máme tady dvě křesílka, máme tady stoleček, uvaříme vám kafe a budeme dělat šau jenom pro vás.
1: Aby bylo vidět, kdo je tady lakomec. Radek Hudec.
0: Chápete ho?
1: Pro vždycky jeho pana Holce, vidíte, je to tady. No a ještě tady a jeho pravou ruku, no, teda pana Xavera.
0: Pravou.
1: Dobře, který také není špatný. Jste tady taky, Xavere. Lenka Kamal pro pány mistry na potraviny z EU. No tak vidíte, jak se nám to dneska sešlo, protože EU je typická potravina z EU. A to vzpomeňte si, co vychválil pan prezident při tom svým výročním projevu slavnostním. Potraviny z EU, které se nám sem dostávají, Xavere, do té naší krásné země, Nutella. Co? Vidíte, všechno to stejně končí u Nutelly. Jestli, všechno, no.
0: Jestli tomuto chemickému hnusáku říkáte potravina, pane Holče, tak se vůbec nedivím, že jíte rajčata.
1: Celé rajčata.
0: Vy jste normálně jako...
1: Rajčata jsou základem každý nejlepší kuchyně, jsou zdraví. A Nutella je symbol potraviny EU. V celé Evropě ve všech supermarketech najdete Nutellu. Akorát u nás stojí trošku víc než jinde a není to úplně Nutella 100%.
0: Nevím, kde jste na tuto hloupou teorii přišel, ale...
1: Na jakou hloupou teorii?
0: Že to je symbol potraviny EU.
1: No je, to je přeci standardizovaná potravina EU.
0: A mohl bych to doříct, pane Holče, vy teď jako mě štěkáte tady do řeči stejně jak ta paní Baslová. No.
1: Tam jsem se to naučil. Jo, víte?
0: Podívejte. jestli je Nutella aktuálně něčeho symbolem, tak Nutella je aktuálně v naší zemi a v Německu nejméně a na Slovensku symbolem nekončící blbosti. Slyšeli jste slovo Boží?
1: No tak to by bylo opatrné, tak Saverovo možná.
0: Tak to je podobné. No. Pane Holče, já mám na vás zásadní dotaz, nebojte se, že jsme strašně dlouzí zase. Viděl jste někde na netu nebo tak toho pana Reichla u paní Baslové? Ptám se já.
1: Já jsem si to pustil, no. Kousek.
0: Ptám se já, špatný slovosled, ne?
1: Jo.
0: No, to je jedno. No a co jste na to říkal?
1: Ne, to příšerný.
0: Zaprvé mě to přišlo tak, že ona jenom štěkala.
1: Tak za prvý štěká, ten styl je příšerný a ten obsah, tak ona lže, tak mu tam píše, že je protievropský. Přitom on je opak, on chce, aby Evropská unie fungovala mnohem líp pro Evropu. Takže opak je pravdou, že je proruský a tak dál. No tak je to úhlaný štěkání, no, nic víc.
0: No, mně to přišlo hlavně celý blbý a vůbec nic ten Reichl neřekl, co by mě teda zajímalo. To musím říct i na vrub Reichla, jo. Nic, on se jenom bránil.
1: No ne, a počkejte, ale to jste vyhmá tu podstatu toho. On tam měl být hostem a měl vlastně říct, on tam je proto, aby řekl své názory. A kvůli tomu stylu vedení toho rozhovoru vlastně nestihl říct vůbec nic. A jenom tam na sebe štěkali. Takže to úplně k ničemu.
0: Pane Holče, ještě musím říct jednu věc, která to celé, jak to je unappetitlich, jak se říká v Německu, jo, tak která to ještě potrhuje, já vím, že se to říkat nemá, ale tento pořad stejně je tak v rodinném kruhu trošku, ne? Takže my si tady můžeme říct i některé intimní věci.
1: Hlavně intimní.
0: Když má moderátor mastní vlasy, jako mám já třeba teď, jo, tak je to 100x unappetitlich a je to hnusný. Ale když má moderátorka mastní vlasy jako žena, tak je to 1000x unappetitlich a já si myslím, že bychom měli, vás se to netýká, náš klub občanů, kteří si umýváme vlasy jednu za 14 dnů, bychom jim měli přijmout jako předsedkyně. Mm-hmm. Protože to celé tomu dalo takovou tu slizkost nějakou, takovou tu ten šmucik něco.
1: Vy také vy máte postřeh, Xavere.
0: A dáte mě za pravdu?
1: Ale to, no, já jsem si toho nevšiml, protože říkám, vidím, jaký vy máte postřeh.
0: Ne, mě to... Já vlastně všechny ty některé moderátorky, jako třeba nesouhlasím s tím, moderátoři nesouhlasím, ale taky, když se dívám s videem, tak chci, jak vypadají. A když sám tam... Mě to teď psala nějaká paní do mailu, že když dělám rozhovor v XTV, že má pocit, že tam sedí Bečka Sádla a má pravdu samozřejmě, na to se nedá nic říct. A ještě k tomu s masnýma vlasama, no tak dobře, tak já šetřím.
1: A to si můžete umýt, ne?
0: Ale můžu, ale já šetřím vodu, já nechci ohřívat a podporovat
1: Putina. Já to chápu, že myslíte na svět, na dobro světa.
0: Samozřejmě.
1: A mě napadlo, že třeba i na tu paní Baslovou dopadla fialová drahota, to se může stát.
0: Jo, ale...
1: Jo, tak šetří na šamponu, ne?
0: No ne, já nechci hodnotit ženu, jak vypadá, protože už jsem to tady v tomto pořadu říkal. Kdybych měl hodnotit někoho, jak vypadá, tak musím začít především sám u sebe. Jo? Protože vy jste playboy z playbacku, ale prostě já jsem jaký jsem a taky mám to hnusný tady takhle. Ale toto fakt bylo nechutný, pane Holče.
1: Vidíte, já se na to budu muset podívat ještě jednou, Xavere, díky vám.
0: A řekněte mi, co vám ten rozhovor dal? A vzal?
1: No nevzal mi nic, jenom mi nedal mi vůbec taky nic, jenom mi ukázal, že to je k ničemu, že tohle to je symbolem úpadku totálního současné novinařiny tady.
0: Ne, no. Ten žánr, to hard talk, jak se tomu říká, to v Americe je.
1: Ale hard talk je dobrý, ten může fungovat dobře, ale ne, když uděláte vlastně hosti, vám funguje jenom stafáž, aby vy jste byl tou hlavní, já nechci říct hvězdou, ale prostě, aby to bylo o vás.
0: No, já se totiž ptám, protože já si nejsem jistý, jestli toto není přesně ta potrava, kterou lid chce. že kdyby ona na závěr mu tam chrstla kafe do ksichtu, jestli by lidi řekli, ta je horor, ta je moderátorka.
1: Možná i fan klub, jo. A jinak hodnota toho je nula, toho rozhovoru. No je to k ničemu.
0: Čím se určuje ta hodnota, pane Volče?
1: No tak to, vy se chcete od toho hosta něco dozvědět, ne?
0: No já jo,
1: proto tam by měl být, proto byste si ho tam pozval, ne?
0: Ale já nejsem důležitý, já jo, ale paní Baslová ne.
1: No proto říkám, ta hodnota toho je nula, protože je to k ničemu. Mě vlastně tam nezajímá, co si myslí Baslova. Reichl je ten, který se pokouší dostat do politiky, do sněmovny, a víte, do voleb.
0: A víte, v čem já si myslím, že je problém? Že ona ve skutečnosti bude hodná paní. Fajn.
1: Třeba se potkáte tam na tom, v té Lidický, tam na tom rohu.
0: Ale pane Holče, nebuďte takový. No, tak. Počkejte, já si myslím ve skutečnosti, že je to prostě cizí, proto to zní tak nepřesvědčivě. A když si nejste jistý, tak ještě přidáváte pod kotel a ještě víc ňafáte. Že prostě ona taková, než to bude dobrotivá žena.
1: Jsme přístav pravdy, Xavere. To
0: no
1: bude pravda.
0: Jo, no. Jsme pravda. No, takže, pane Holče, dnes je 9. listopadu, čtvrtek. Já až do večera budu plný dojmů. Mm-hmm. A víte, co to znamená, začátek listopadu?
1: Nevím.
0: My bychom měli začít sumírovat. Víte, co to je sumírovat, ne? Předávání cen, udělování cen. Aby jsme to někdy před Vánoci natočili a na Silvestra odvysílali v premiéře.
1: To dali lidem.
0: Takže já i jménem zde svého váženého kolegy, takhle to říkají ve sněmovně, ovšem prostřednictvím předsedajícího, vás, přátelé, pokud jste se dodívali až sem do 53. minuty.
1: Jste hrozně ukecelej k sebe.
0: Počkejte, já promlouvám k národu. No, posílejte nám tipy, komu byste dali cenu tady našeho pořadu a za co. Já si myslím, že už je jasný, že nemůže třeba na cenu Gentleman roku, tam máme dva kandidáty a to je Feri a Cimický, ne?
1: Mm-hmm. Jednoznačně.
0: Ale ten Feri je tak horký favorit.
1: Ten to přebíjí.
0: Jo, že už od někde, a kdybyste měli návrh na cenu, to je jedno, lhář roku, no tam je taky
1: Tam je hodně v obsazí, no.
0: Jo.
1: Se nám to nějak zaplnilo tenhle rok, co? Samo dopředu.
0: No, prostě nám posílejte tipy, jakou cenu byste rádi udělili typově. Lhář roku, gentleman roku, důchodkyně roku, Mirka roku, nebo něco takového. A rovnou nám dejte, prosím, komu byste to dali. A my to s panem Holcem, prostřednictvím předsedajícího, nějak dáme do figury a třeba zrovna ten váš návrh se ujme. Protože loni jsme od publika dostali několik velmi vtipných návrhů.
1: To je pravda.
0: Takže když nám jich pošlete víc, tak se to tam objeví, bude to možná dlouhý. Nebojte se ničeho, na množství nehleďte. Mm. Je to tak? A kam nám to mají posílat?
1: No tak mailem, ne?
0: stream@xtv.cz, tam to prosím pošlete. A jestli teď ukončíme, pane Holče, tu nekonečnou diskuzi, jestli vězonka dlouhá nebo krátká. Přátelé, kdo jste se dodívali až sem, do 55. minuty, tak napište do komentáře heslo dnešní Vilzonky rajčata s nutelou. A to znamená, že jste se dívali na takhle dlouhou Vilzonku a pak ji nemůžeme dělat tak krátkou, pane Holče.
1: No.
0: Já vám slibuju, že příští týden si umeju vlasy před Vilzonkou.
1: Jo. A tu nutelu teda si můžu vzít, jo?
0: Vezměte si, doma si to namidlete na ty vaše zasraný rajčata, pošmákněte si. Ale bojím se o vás, pane Holče.
1: Příště bych, kdyby tady byl kečup, to bych ocenil.
0: Ještě kečup. Já vám přivedu pana Polreicha a ten vám s kečupem tak vypláchne držku,
1: Já to vím, já myslel, že přivedete pana premiéra s tím vozíkem nákupní.
0: Ale pan premiér nechodí mezi obyčejní lidi, jako jste vy.
1: Chodí Rachel do toho Teska.
0: Jo, a viděl jste tam někoho venku, tam stál za ním jenom dva z ochranky.
1: Tam byla ochranka, no, viděl.
0: A nikde nic.
1: Takhle chodí Fiala mezi lidi, no, právě, no.
0: Zavřou na 2 hodiny Tesco, nebo já někdo v Lidlu, nebo v čem to byl, jak se to všechno jmenuje. A on si nakoupí svoje Nutelly, udělá video za 100. Lidem odevřou, nemyslete si, že on stojí ve frontě a pípá tam.
1: No mě to nenapadlo, Xavere, já ho znám, já do něj vidím.
0: No tak. No. Jak se mi nechce končit, pane Volče. No. Jak je to heslo? Nutella s rajčatama.
1: No. Vy musíte lidi, rozpět jednou na ty rajčata.
0: Kolik typujete lidí, že to napíše do komentářů?
1: Hodně.
0: 20? 30? Protože nevěřím teď, že se ještě někdo to, na to dívá. Pane Holče, já mám takový hlad. Toto ne. Toto
1: Alexa, ne. I nebuďte
0: pokrytě. Když bude nouze nejvyšší, já mám totiž vedle objednaný oběd a mám hovězí srdce na smetaně. To je dobrota, no, pane Holče. Vy si dáte rajčata s Nutellou a já se zase těším příští týden. Já už tady vlastně sedím jenom kvůli tomu, čekám, až dokouříte.
1: Jo.
0: Takže dnes to nebudeme končit tak úplně s muzikou.
1: Ježišmarja, ne jo.
0: Ale vzhledem k těmhle těm průserům navrhuju minutu ticha za Petra Fialu.
1: Za premiéra.
0: Bojte se, Xavere. Ježišmarja, minuta ticha do premiéra.

0: Radio Xaver.
1: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdyby jsme mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila. Tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste mě měl berlu vrazilku spíš, teda podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedutklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak.
2: No byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala, protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

Vyblíčtu málo kdy veličenstvo přiznal Kounic s falešnou truchlivostí. Radšíte mě příliš zaměstnávat. Ale rád z ní citujete, připomněl mu Josef. Takže si jistě vzpomenete na Mojžíšův příběh o 10 ranách egyptských. Mojžíš se neshodl s faraonem a Hospodin se sílal na Egypt jednu ránu za druhou. Ministr začal počítat na prstech. Takže, za prvé se všechna voda v Egyptě proměnila v krev. Potom se odporně přemnožily žáby, pak komáři a štěnice. Jako třetí se přemnožily mouchy, což muselo Egypťany, kteří se sotva zbavili těch komárů a štěnic, opravdu trápit. Následoval, myslím, dobytčí mor, po něm vředy a vyrážka, pak kruh pobytí, které zabíjelo lidi i dobytek, už tak týraný vyrážkou. Jako osmá rána přiletla hejna kobylek a všechno sežrala. Následovala 3 dny trvající tma, na níž je zajímavé, že platila jen na Egypťany, nikoliv na Židy. A na závěr sestoupili andělé Hospodinovi a pobíjeli prvorozené syny i prvorozená dobytčata. Židé si proti něm malovali na dveře znamení krví obětovaného beránka. Josef ho přerušil. Jistě, jistě, jistě. Hezky si to pamatujete. Já si kladu jinou otázku. Proč Hospodin neposlal 10 ran na osobu faraona? Proč mučil tolik obyčejných egyptských podaných? Nebylo by efektivnější trápit rovnou panovníka? Tak jako to dělá náš Bůh nám? Kounic se musel hluboko zamyslet. Šlo mu o to faraona přesvědčit, nikoli vzlomit, navrhl pak. Tak to nebylo moc chytré, řekl císař, ani od vás, ani od toho židovského boha. Nemyslím si, že to byl Bůh otec, ale nikomu to neříkejte. Tehdy zřejmě ještě nebyla známá Okemova břitva. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, kývl Kounic. Mnohost není nezbytná, není-li potřebná. Máme-li více řešení, nejlepším je to nejjednodušší. Hospodin plýtval, uzavřel císař. Ale proč? Kounic váhal a pak přišel na správné řešení. Každý bůh, veličenstvo řekl, si váží panovníka. I špatného, protože je strážcem řádu. Nebo autorem nového, namítl Josef. A co potom? Kounic nevěděl. Proto se mu směr rozhovoru nelíbil a rozhodl se zavést ho jinam. Já, pravil, si spíš málo vážím Mojžíše jako státníka. Ano, zaujalo nové téma císaře. Státnictví bylo jeho métier, jeho koníček, jeho život. Podle Bible šlo s Mojžíšem 700 000 Židů. Už nevím přesně kolik, ale mnoho. Když kvůli němu Hospodin Egypt ekonomicky zničil a jestli vyvraždil prvorozené v každé rodině, věk se přece neuvádí, oslabil Egypt jistě o 500 000 mladých bojeschopných mužů, měl Mojžíš se svými židovskými válečníky naprostou převahu. Navíc větší část zbylé armády Hospodin utopil v moři. Kdyby Mojžíš obsadil úrodný Egypt, mohli být Židé dodnes jedním z nejmocnějších národů světa. Nemuseli bloumat pouští a usadit se v nepřívětivé Palestině. To by se stalo, kdyby Mojžíš uvažoval například jako král Fridrich. Josef se zasmál. Pocítil únavu a zvedl ruku. Naznačil prstem Kounicovi, že už by měl odejít. Fridrich, ano. Ale Mojžíš věděl, že mu dal Hospodin jiný úkol. Běžte, pane, řekl, zavírají se mi oči. Ale s tím nejmocnějším národem, jen jestli oni se jim nestali stejně. Au revoir. Císař se pokusil znovu usnout a vzkřísit sen o matce, avšak nedařilo se mu to. Převaloval se a uvažoval. Co to jen mohlo být za trest a jaké provinění jehož se měla Marie Terezie ve své zdrženlivosti a konzervatismu dopustit? Jaké by potom musely být tresty pro něj, který obrátil její svět na ruby?
Ještě v době jeho dědečka se císařovi papoušci denně koupali v 15 žejdlících vína. Matka mu vždycky vyčítala cynismus. Jaký trest by mu udělila jeho první manželka, kterou on miloval a která pro změnu milovala jeho sestru? A ta chudinka druhá, ta z Bavorska, ta ošklivá a pihovatá, které se nechtěla ani dotknout. Pak konečně neklidně usnul a pot mu stékal po nose na habsburský red. Tehdy ještě mohl zpovědník panovníkovi aspoň pohrozit peklem.

Rukopis už měl Bernard téměř hotový a tak se rozhodl, že ho ukáže Pleitner Fichtenfelsovi, ještě než odveze Aranku zpátky domů. Dohodl se totiž s novým komisařem Keterem, že využije jeho povoz. O Arance samozřejmě nemluvili. Trpaslíček mu k jeho překvapení nepoložil ani jedinou otázku. Chtěl jen slib, že nebude o celé kauze zbytečně mluvit. Bernard právě dopisoval svou knihu na pokračování a tak mu to s lehkým srdcem slíbil. Mluvit o procesu skutečně nebude. Nebude to ani třeba. Pleitner Fichtenfels dohlížel na dělníky, kteří stěhovali do tiskárny Nový lis. Rukopis však nadšeně převzal a slíbil, že ho přečte co nejrychleji. Zašel ještě do kanceláře a vyplatil Bernardovi zbytek odměny podle smlouvy. Asi nemáte opis, zeptal se Pleitner Fichtenfels, když potěžkal svazek papíru. Ne, proboha, řekl se Bernard, dávejte prosím na rukopis pozor. Nebojte se, usmál se vydavatel, budu ho chovat jako oko v hlavě. Bernard cestou domů zakoupil u pouličního prodavače 6 preclíků a právě jeden z nich pojídal, když ke svému překvapení objevil Beátu, která stála před jeho domem opřená o stojící kočár. To je báječné, pronesl neúpřímně a pokusil se jí políbit. Nikdy tu nebyla, odkud ví, kde bydlím. Dáli hospodin, je to jenom náhoda, nebo... A to si zatím nikdy vědomě nepřipustil, to bude konečné řešení. Ale co pak měl nějaké jiné? Lepší konec s křikem, než křik bez konce. Ano, miláčku, odpověděla Beata a neusmála se. Právě jsem si říkal, že se za tebou musím vypravit, řekl a nabídl jí pytlík s pečivem. Nechceš preclík? Beata sáhla po sáčku, vzala si ho, zaváhala a pak jim několikrát udeřila Bernarda do hlavy. Cítil, jak se preclíky lámou a drolí. Kdo jí to jenom mohl prozradit? Co to děláš, vykřikl, vždyť si ty preclíčky zničila. Z kočáru na něj Beatiny tlusté mladší sestry plazily odporné růžové jazyky. Jedna mu navíc strouhala prsty mrkvičku. Kočí se smál nahlas. S cikánskou kurvou jste mě podváděl, vykřikla Beata. Pane, já vás už neznám. Jeďte, Karl! Pak se rozplakala, hodila sáček z preclíky na zem, vylezla do kočáru a kočí popohnal kobylu. Bernard pozbíral trosky preclíků, ale když si je prohlédl, raději je nechal ležet na dlažbě. Sotva udělal dva kroky, sletli se k ním vrabci. Další, a jak doufal poslední, Bernardova cesta do Korpony byla tichá a nudná. Elegantní trpaslíček Keter byl zjevně zkušený cestovatel a tak v kočáře většinou spal. Bylo patrno, že nechce s Bernardem mluvit o ničem, než o technických podrobnostech cesty. Zřejmě si chtěl udržovat odstup. Aranka cestovala v těch nových městských šatech. Staré Bernard vyhodil a s kloboukem a hustým závojem na hlavě. Ačkoliv jinak opravdu nebyla nemluvná, celou cestu téměř nepromluvila. Bernard jí to zakázal, protože měla přeci jen trochu hlubší hlas a jiný přízvuk. Namluvil Keterovi, že je to jeho neteř, kterou veze zpátky do Štiavnice, onemocněla divnou chorobou, má vyrážku a něco v krku. Keterovi to bylo jedno. Vyžádal si jen, aby ta nemocná dáma neseděla vedle něj.

0: Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Jak si najít toho správného kouče? Podle jakých kritérií? Jak nenaletět? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím globální stratég, kouč a mentor Jan Milfajt. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ještě než začnu toto, co jsem teď řekla, vás se novináři ptají stále, mám někdy pocit na to samé. Jak se z vrcholového manažera Microsoftu stane kouč? Na vaši spolupráci s Billem Gatesem? I na vaše, na váš pobyt blázinci? Můžu to tak říct?
1: Můžeme to tak říct, tak ano, já jsem měl těžkou depresi. 6 měsíců, no. 3 měsíce jsem se léčil, už se šla.
0: Tak na to se stále ptají. Ano. Je něco, na co se vás ještě nezeptali?
1: No, teďka se mě začíná hodně ptát na Patrika Šika, protože, a na to se mě moc neptali v minulosti. Jestli je něco, na co se mě nezeptali, myslím, že už jako se pokrylo téměř všechno. Jo. Možná jedna věc, na kterou se mě nezeptali. Moje rituály, který mám ráno. Na to se mě nikdo neptal ještě.
0: No tak to nám řekněte, jaké máte ráno rituály?
1: No takže vstávám 5.30 a 6.00. Když vlastně vstávám, tak já dělám takový dechový cvičení, tomu se říká dýchání boxu. Se člověk rozdýchal, pak sklenice studené vody, pak hodinu a půl buď běhám, nebo chodím Nordic Walking. Nesahám vůbec na telefon ráno, teda sahám, stáhnu si nějaký podcast, který poslouchám, ale jinak, co se týče e-mailu, sociálních sítí, to začínáš tak v 8:30, v 9 hodin. Potom se nasnídám, snídám prostě většinou jahody, borůvky, maliny, prostě takový ty plody, co jedli naši předkové. No a pak začne ten den, ale vlastně nenechám si urvat nikým jiným ty 2-3 první hodiny, protože to je čas, kdy ten mozek je odpočatý, kdy se můžete naučit něco nového, přemýšlet a tak dále. Takže to je vlastně ta rutina ranní.
0: Tak to jste nám dal hezký tip. A teď pojďme na to naše dnešní téma. Já někdy, když slyším o koučích, tak mi to přijde jako agenti s teplou vodou. Něco nabízejí, za něco platíte, ale vlastně není to vůbec uchopitelné. Vyvrátíte mi to?
1: Pojďme se podívat na to, vlastně na historii coachingu. Coach, to slovo, nepochází z biznesu nebo z běžného života. To až posledních 30 let je tady, ale to slovo pochází ze sportu. Jo. A vlastně takový dojem toho koučování je v podstatě člověk, který se jmenuje John Whitmore, a ten vytvořil koučovací metodu, který se říká GROW, že musíte mít cíl nějaký, to je to goal, že jo, prostě pak je realita toho člověka, co ho obklopuje, pak je vlastně to O, znamená jaký options, to znamená možnosti, jaký má to řešit, a potom to je jeho vůle, to už je vlastně plán takový, jo. Já jsem tam udělal takovou nadstavbu ještě, ta moje metoda se jmenuje You GROW, že zkoumám unikátnost, anglicky uniqueness toho člověka. Takže to koučování prostě přišlo ze sportu. A teďka, jaký je rozdíl mezi koučem a mentorem, a proč řeknu, proč třeba to slovo coach má takovou někdy vlastně negativní konotaci, obzvlášť v Čechách. Jako. Coach je někdo, respektive začneme tím mentorem. Mentor je někdo, který vám na základě svých zkušeností dlouhodobých předává v podstatě svoji moudrost. Takže vám to předává, vás to nestojí tolik energie, protože posloucháte jenom. Jo. Takže anglicky by se dalo říct push. Coach je naopak ten, který to z vás vytahuje, který vytahuje něco, co by vás je správný coach, by se měl jenom vyptávat, neměl by do toho vnášet žádný vhledy. Jo. Já když jsem začal koučovat třeba před 20 lety, protože už jsem nějakou zkušenost za sebou měl a jsem takový dynamický, tak jsem už přemýšlel, jak tomu člověku jako strašně rychle pomoct, a to je špatně. Vy se musíte vyptávat, protože kolikrát, já tomu říkám last drop, poslední kapka. Já když už chci skončit ten rozhovor, tak se ještě zeptám nějakou další otázku a často tam najdu zlato v tom jako. Takže tohle to je vlastně koučování. Koučování jenom vyptávání se otevřených otázek. To, co já doporučuji lidem, když si hledají někoho, kdo by jim měl radit, aby byl současně mentor i coach. Jo? Jako a to koučování samozřejmě dneska můžete být certifikovaný coach, někde vystudovat, ale podle mě je dobrý mít taky něco za sebou, nějakou praxi.
0: No právě, koučem je totiž dnes kde kdo. Bývalí moderátoři, bývalí politici, bývalí tiskoví mluvčí. Co tomu říkáte?
1: Je to otázka, jo, protože kde je poptávka, tam je nabídka samozřejmě, a ten coaching jako takový do Evropy se začal hodně rozšiřovat z Velké Británie, jo, jako a do Velké Británie přišel ze Spojených států takový ten klasický business coaching, nebo oni tomu říkají life, to znamená

0: někdo na nule, anebo v mírném plusu ho dostane do velkého plusu, jo, protože to jsem sám prožil, ale de facto já jsem udělal spoustu chyb, že jsem se propadl do toho mínusu a tohle z toho bohužel já si nemyslím, že jsem ten správný člověk, který by měl lidem pomáhat z deprese.
1: Znamená to, že člověk, který by měl vyhledat kouče, má být člověk s depresí?
0: To rozhodně ne, to rozhodně ne. Člověk, který má depresi, tak by měl vyhledat odbornou pomoc, ať už psychologa, jo, nebo psychiatra. Jo. Tu chybu já jsem bohužel udělal, že 3 měsíce jsem byl doma a vlastně nepožádal jsem v podstatě o pomoc. A pak to bylo jako velice těžký. Jo.
1: Ale no a kdo by teda měl vyhledat kouče?
0: Chci říct jenom kouče. V podstatě by měl vyhledat kdokoliv, kdo se chce v životě, v biznesu, ve sportu někam dál posunout. A teďka vysvětlím, proč, když ten kouč je dobrý, proč vám může pomoct. Protože každý z nás vnímá realitu 120 bity informací za sekundu. A to je velice úzký pruh té reality, protože okolo vás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten druhý člověk vám může pomoct s jiným pohledem. Ale pro toho druhého člověka je důležitý, abyste se mu otevřeli, protože ten člověk a je důležitý, aby ten kouč dobře rozuměl sám sobě. A tím pádem pak můžete dobře rozumět tomu druhému, protože vy víte, v čem on je stejný, v čem je podobný, v čem je jakoby úplně jiný. Jo. Takže kdokoliv se chce v životě posunout dopředu, tak může použít prostě kouče. No, to jsem o tom přesvědčený.
1: A když bych teď já k vám přišla jako vaše klientka nová, ano. Tak jak začínáte?
0: Tak jak začínáme?
1: No,
0: tak já bych se vás zeptal vlastně, kde dneska v tom, protože pro mě je důležitý zjistit, kde ten člověk je, jo? Protože člověk, který nerozumí, kde je a kdo je, tak nezjistí, kam může dojít nebo kam má jít.
1: Jo? Ale jak to myslíte? Vy se mě ptáte, kde teď já jsem, ale já nevím, já jsem teď tady.
0: Dobře, takže já s těma lidma talentový testy, který odhalej vlastně, že jo, to je Gallup, vlastně udělal talentový test před zhruba 30 lety, který odhalí velmi sofistikovaný, který si udělal asi 25 milionů lidí, který odhalí, jaký je váš top 5 talentů. Talent je genetika. Talent jsou geny, to je prostě genetický kód, s kterým jste se narodila. Mm-hmm. Protože geny má každý, talent má každý. Takže vlastně já zjistím, jaký vy máte talenty. Prostě.
1: Tím dotazníkem.
0: Tím dotazníkem. To je 177 otázek prostě a zjistí se tím v podstatě, jak ten člověk nahlíží na ten svět, jak ty talenty používá a tak dále. A od toho se dá samozřejmě odrazit na základě toho, co vy chcete dosáhnout. Jinak se samozřejmě koučuje člověk, který chce vyhrát olympiádu, jinak někdo, kdo je vlastně pod generálním ředitelem a chce být jednou generální ředitel.
2: Radio Xaver.
3: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
4: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americký noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapení. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi potom už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál, a tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarád na ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojela.

0: ta, že prostě Trump takhle zařídil, jinak ty gengy jsou považovaný na hranicích jako teroristi, to znamená, vzdáte se, my vás zabijeme, my nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
0: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě sil, to je důležitý říct. Že?

0: Naše průvodkyně Valia je asi čtyřicátnice, to je věk, kdy si většina žen uvědomí, že to taky jednou skončí a přestává být po erotické stránce upejpavá. Váží si každého večera ve zbývajícím životě pevně rozhodnuta už žádný nepromarnit. Normální ženská, tedy rozuměj každá, která není frigidní, lesbická nebo kurva, do 25 let svého věku je k mání pouze, když se zamiluje. Fakt je, že některé na to stačí 2 hodiny. Od 25 do 35 let jí musí být dotyčný sympatický a kategorie 35 až 50 se ptá už jen, jestli nemáš nějakou nemoc. Jak je to výše, nemohu sloužit. Valia považovala za samozřejmé, že zdraví kluci na 6-nedělním zájezdu nepohrdnou takovým v jejich letech už dokonalým servizem. Přitom se samozřejmě nechtěla zahazovat s řadovými hudebníky. Podle jejich představ jsme byli partneři Jirka a já, tedy kontakty mezi vedením. Silně nám to připomínalo odstup důstojnického sboru od řadových vojáků v Rudé armádě. Ne, že bychom její nabídku nevítali, ale Valia se nám nelíbila a tak jsme nevěděli, co s tím. Na začátku turné, když nebohá Valia promarnila 2 večery svého života, nám bylo jasné, že s tím musíme něco udělat. Zavolali jsme si proto Bédu, o kterém jsme věděli, že není tak náročný jako my 2 s Jirkou. Béďo, povídá mu, máme pro tebe se Schellingrem výtečný kšeft. Můžeš si přivydělat slušné peníze. Když se zamiluješ do Valji a vezmeš to za nás, budeme ti to platit s Jirkou oba rovným dílem. To se Béďovi líbilo a ochotně souhlasil. Hned ale chtěl sestavit seznam úkonů a stanovit, kolik a co za co. To se nám s Jirkou nelíbilo a namítali jsme, že Béďa může podvádět a účtovat nám výkony, které by jinak neprováděl a my, protože nemáme kontrolu a Valí se ptát nemůžeme, s tím nehodláme souhlasit. Nakonec jsme dohodli částku 5 rublů za noc, ať již dojde ke konzumaci vztahu či nikoli. Prostě jak za Béďou zapadnou dveře Valína pokoje po 11. hodině večer, má Béďa nárok na honorář. K výplatě dojde na konci zájezdu. Béďa se nabízel, že by si přivydělával i během dne a že by nám dal slevu, ale to jsme odmítli se slovy, že chceme Valie vyhovět, ale ne jí rozmazlovat a když by to chtěl Béďa dělat s ní i ve dne, tak pouze jako amatérskou, nehonorovanou činnost. I když jsme detaily už později nerozebírali, bylo patrné, že Valia dokáže v noci našich 5 rublů tak dokonale využít, že Béďa neměl na amatérskou činnost ani pomyšlení a dne využíval k regeneraci organismu. Musel jsem ti to vysvětlit, milí čtenáři, protože by ti to mohlo uniknout při čtení mého deníku a některé Béďovy akce by pro tebe postrádaly smyslu. Zbytek dne píši tento deník. V 5 odpoledne přeruším svoji literární práci a odcházím dolů na sraz k odjezdu na koncert. Po schodech do haly vchází Světlana se Schellingrem a Světlana dělá Jirkovi scénu, že když vyšel z pokoje, že ji nepozdravil. Jirka ji tedy několikrát zdraví, ale Světlana se stále zlobí. Autobus už na nás čeká a je v něm krásně zatopeno. Všichni jsme pohromadě až na Kubeše. Přichází s 20-minutovým zpožděním a když mu píšu pokutu, nadává mi, že musel cvičit a že mě dá k advokátovi, budu-li pokutu vymáhat. V šatně není dobrá nálada, protože nám na gruzaviku rozslákali další reprobedny. V reprobednách mám díry, ale je mi to jedno, už abych byl doma. V šatně se rozproudí oblíbené téma, jaký byl Hitler vůl, že jsem lezl a proč. Vedle v šatně je slyšet, jak Světlana vzliká a pláče. Všichni se tomu smějeme. Uvědomujeme si, že je dnes Mikuláš a je nám smutno. Kubeš oznamuje, že je to první Mikuláš v jeho životě, co není doma. Dělá volovinu, že nedrží hubu. Je to vítaná příležitost pro kapelu vytočit ho. A už to tak jede. jak mu asi v tomto okamžiku bude čert šukat Marcelu, až se důvěřivě ohne pro dárek, a že možná nyní, když je Standa na zájezdu, přijede ze Švýcarska Reddy Kirken, její bývalý milenec, a co budou všechno s Marcelou dělat, zatímco nebohý Kubeš tady vydělává peníze. Kubeš nám nadává kreténu a leze do rohu s vyvalnýma očima, neboť je neuvěřitelně žádlivý. Přitom všichni známe dobře jeho ženu a víme, že je mu věrná. Jenom Standa si není jistý. Máme z toho radost. Potom ale pomlouváme naše ženy, co nám asi doma vyvádějí za naší nepřítomnosti. Shodujeme se na tom, že je to nespravedlivý. Honza Francl vzpomíná smutně na svůj výškový reprák, který nám ukradli, a v tuto dobu na něj už určitě válej máničky někde v Tbilisi. Přichází Světlana a prosí mě, zda bych nezašel na chvíli k ní do šatny. Směje se na celé kolo hysterka a popláči ani památky. Ptá se mě, jestli někdo z nás nemá valuty. Říkám, že nemáme, a vracím se ke klukům. Světlana je znovu u nás v šatně a prosí Kubeše, zda by k ní na chvilku nezašel. Standa se vrací rozčilen, že na něm Světlana chtěla, aby šel někam do mrazu pro láhev šampaňskýho. Slyšíme odvedle Světlanu znovu plakat. Všichni se tomu smějeme. Na koncertě je zima, lidi sedí v beranicích a kouří se jim od pusy. Děsně se jim to líbí a řvou. V první řadě sedí dvě dívky a stále se na nás smějou. Jedna z nich vypadá jako Marfuška z pohádky o Mrazíkovi. Po koncertě objednává Valia místa v restauraci. Jsme tam všichni, mimo Kubeše a Kavaleho. Ti nechodí, aby nemuseli platit rovný díl ze společné útraty. Přifaří se vždy, až když je zaplaceno. Přisedá si k nám turecký dirigent, který je na zájezdu v Charkově jako my. Má spoustu zlatých prstenů a žádostivě pokukuje po Valie, protože on má od Goskoncertu mužského průvodce. Když nebude Béďa dost rychlý, ušetříme s Jirkou 5 rublů. Kde se vzala, tu se vzala, sedí vedle mě Marfuška z koncertu a nutí mi ušmudlanou skleničku šampaňskýho. Opileckým hlasem mi říká, že mám krásné slovanské oči a že se do mě zamilovala. Protože je notně opilá, chce mi to hned v restauraci dokázat, ale mezitím se v ní strhla rvačka. Využívám bitvy k tomu, abych i s klukama zmizel v hotelu. Béďa si domlouvá s Valiou rande v jejím pokoji, takže 5 rublů je v háji. Turecký dirigent, když vidí, že z toho nic nebude, přidává se ke rvačce. Zamykám se ve svém pokoji. Dobře dělám, protože slyším na chodbě Marfušku, jak mě hledá. Chvíli si čtu o Karlu IV. A usínám.
1: Bláznivá Markéta v podchodu těšínského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zametá.

0: pak v kanclu u vchodu své oranžové blůzy rozvěší. Já ji a já ji miluji.
1: Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Že to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: Uvidím.
1: Potom. A to je tatarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco, když přijdete do hospody, kde na tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně,
1: že je dochucená, samozřejmě, že je tam všechno tak, jak to říká Polorech. Mm-hmm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami.
1: Mm-hmm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to, mm-hmm, udělá majonézu. Prostě samo, výborně. A mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak, a on si on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba 5x české. Mm. A jenom takhle vzal lžičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle, já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Jsou tam, bratři, vys třeba Sapík. Mm.
2: Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. Jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musím mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou, takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polreichem a on mě v tom dal za pravdu. Kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým a šlehačku
2: z bakelitu.
1: Z bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět, protože...
1: No, je to vždycky vidět, protože... ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No, sní se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pyšnej, to teda v žádném případě.
2: Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla. Protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není.
1: Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového.
2: Ježiš, fuj, tady.
1: Pár kapek vody.
2: Ježiš,
1: a strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té Takhle se, no, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtaný, než když je okoralý.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No, já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok,
1: ne,
2: určitě, určitě sledujete.
1: Ale... Nesleduju. Ne? Ne.
2: Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky
1: to nachytám to trošku. For,
2: no. Není to for. Je to, je to, ne, já vás teď taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne. Uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle v ostu omlátíte, uděláte čerstvý, křupavý, měkký rohlík.
1: No.
2: No, tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. No, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No to je pěkná blbost. A,
2: no, no, to, to... no, já bych to nežral, ale prostě přijde doba...
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody, dáte...
1: A jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jenom opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to... Já mám kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jo, jak se všechno jmenuje. A říkal mi, že synek, tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu, možná vědomky, možná nevědomky, objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodový tablety, prej neseženete vědě na lékárně.
2: Ježišmarja, jako jodový toho... tablety kvůli radiaci?
1: No jasně.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: to je... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně
2: reálně mě. Bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já teda, já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva s, jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva třeba, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já prostě já to nemůžu mít tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ta, ten výrobek se jmenoval krahulík. Víte, co byl krahulík?
2: Ne, no.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunchmeat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, má to byla sekaná lunchmeat napůl nebo něco takovýho jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježišmarja.
1: No,
2: no. No, tak ono... To, tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Který... Mistr,
2: mistr Málek. My jsme, já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no mistr Málek, mistr Málek je skvělý.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později nebo za mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Video, já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal, jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já tam vím, jenom, já vím, ale že on musí čekat 10 dní.
1: No, no.
2: To já bych nevydržel prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky, víte,
2: no jasně, kapu. No jasně, no.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Tyba.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině, jako... Když se dělají nějaký takovýhle třeba, nevím, já nevím, španělský, nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes, na to jste jako...
1: To jo, to
2: na
1: jo.
2: To jste pes, no tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže...
1: No, jak v které? Ono je několik druhů.
2: No, to zase v tolik v tom nevyznal, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím, a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No, ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, a já myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: No, teď už spí mistr Málek, ale zeptáme se.
2: Ne, spí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt, jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si palehnou. Tak teď už může jít,
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě. A kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Odběr. Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak, Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teďkon ta poslední restaurace z té série Ano šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrti nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli jak
1: to už je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo. Protože
1: před smrti je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste si to dal dopustit, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení i na Google recenzích. A říkám, třeba tomu pomůžeme, a zase v dnešní době hotovka za 120 korun, myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo, no. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší.

0: paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: na rádiu Xaver.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpit, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí.

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl naposledat.

0: Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 5. června 2003. Knížku, kterou jsem včera dostala, jsem přečetla na jeden zátah. Jmenuje se Revoluce v léčení rakoviny a napsal ji MUDr. Kamil Jurkovič, který se zabývá léčbou onkologických onemocnění, blokádou, metabolismu, nádorů. Pan doktor Jurkovič působí na Slovensku a v knize popisuje případy svých pacientů, s jejichž rakovinou si úspěšně poradil. Musím se přiznat, že na mě knížka udělala dojem. Zní to všechno náramně logicky a Marie mi říkala, že ten pan vydavatel Schwarz se s doktorem Jurkovičem dobře zná a kdybych chtěla, že by se na mě podíval. O co při léčbě pana Jurkoviče jde? Zhoubný nádor je tkáňový systém, ve kterém probíhají extrémně vysoké metabolické procesy a proto má několikanásobně vyšší nároky na zásobování kyslíkem a živinami, než mají všechny ostatní orgány. Aby mohly být tyhle nároky nádorů uspokojeny, musí se ten zmetek v organismu prosadit a pasovat sám sebe na nejdůležitější orgán v těle, který dostane kyslík a živiny přednostně a na úkor ostatních orgánů. Jelikož regulátorem metabolismu je štítná žláza, musí se nádor spojit právě s ní a donutit ji ke zvýšené činnosti. Pan doktor Jurkovič právě z tohohle vychází a aby omezil metabolismus zhoubného nádoru, tlumí činnost štítné žlázy tyreostatikem, což je lék, který činnost štítné žlázy blokuje. Tímto omezením se mu daří nádorové ložisko postupně omezovat v jeho potřebách a tak dojde postupně k jeho zmenšení a představte si časem dokonce k likvidaci. Pochopila jsem to. Knížka je napsaná velmi srozumitelně. Navíc tam jsou uvedeny příběhy pacientů, kteří se tímto způsobem léčili a pozor, vyléčili. Jsou tam také případy, kdy se začalo s léčbou pozdě a nedopadlo to dobře. O to je knížka cennější, že tam nejsou samé happy endy. Pokaždé ve mně vzbudí nedůvěru všechno, kde se mluví o zázraku a 100% účinku. Já už dávno vím, že nic na světě není 100%, že mnohdy člověk musí být vděčný i za malé procento naděje. Pan nakladatel Schwarz mi řekl, že mě s panem doktorem seznámí a že by mě určitě zařadil do svého programu. No tak je to od něj moc hezké, ale zatím jsem odmítla. Vím totiž, že člověk by neměl lítat od lékaře k lékaři, že má být tam, kde se cítí bezpečně. Já se v Plzni cítím velmi bezpečně. A kdyby se můj stav zhoršil, poradila bych se se svými plzeňskými doktory a pak bychom asi společně jejich slovenského kolegu kontaktovali. Jsem ale moc ráda, že o téhle metodě vím. Mám zase další světlo naděje před sebou. Středa 4. června 2003. V pondělí jsme si toho s Marií nestihli moc říct, tak jsme se domluvili, že ve středu přijede do Slatiny. Bylo šílený horko, ale mě to nevadí. Sice nesmím na sluníčko, to mi paní doktorka zakázala, ale jsem ráda v teple. Sedím pěkně u okna, nechám si slunce hřát na záda a je mi fajn. Všichni lidi kolem na vedro nadávají, ale mě je akorát. Konečně mě netrápí zimnice a můžu chodit bosa. Nemusím mít tlusté ponožky a teplé bačkory. Zimnice mě hodně potrápila a na tohle tropické počasí prostě nemá. Na Marii jsem se nachystala, upekla jsem kuře, udělala kedlubnové zelí a nové brambory. Marie se smála, když jsem jí tvrdila, že je to přísná dieta. Připadalo jí to veselé, protože kuře opravdu trochu plavalo v másle, ale bylo moc dobré, což potvrdila i ona. Ale nejvíc jí chutnal moučník a já byla ráda, protože je to můj vlastní recept a jsem na něj pyšná. Je to velmi lahodný dort a přitom je vhodný pro lidi s cukrovkou. Hned jsem Marii dala recept. Vezme se asi 10 vajec, oddělí se žloutky od bílků. Do žloutků se přidají 2 lžíce sladidla. Kdo nemá cukrovku, použije pochopitelně cukr. Asi 1/4 kila umletých rozinek a 1/4 kila nasekaných ořechů a všechno se to promíchá. Pak se z bílku udělá tuhý sníh a zlehka se vmíchá do těsta. Těsto se nalije do vymazané a moukou vysypané dortové formy, já používám pekáč, a zvolna se peče v troubě. Mezitím se z 5 žloutků, 1/4 kila másla a 2 lžic diabetického sladidla udělá hladký krém. Já přidávám griotkovou příchuť, aby to bylo trochu opilé. Kromě toho se 5 bílků ušlehá s trochou sladidla a šťávou z 5 citrónů. Měla jsem je dost malé, proto jich bylo 5, jinak stačí 3. Vychladlý korpus se rozřízne na 2 poloviny. Jedna z nich se potře bílkovo-citronovou polevou a na to ještě rybízovou zavařeninou. Tu umí senzačně táta, dělá ji příjemně kyselou a pikantní. Přiklopí se druhá polovina korpusu. Navrch přijde máslový krém, který se namaže ze všech stran. Povrch jsem ozdobila několika švestkami, které jsem nakrájela na plátky a udělala z nich věneček kolem celého dortu. Vynikající jsou jahody, maliny, no zkrátka nějaké sladké čerstvé ovoce. Ale zdobit se může čímkoliv. Hlavně to musí pěkně vypadat. Ten můj dort se švestkami. To vám řeknu, to byl opravdu krasavec. Marie se dost divila, když si všimla, že na trámu uvnitř naší chalupy si udělali hnízdo vlašťovky. Je mi jasné, že je to nezvyklé, aby jim někdo takovou činnost povolil v pokoji, kde tráví většinu času. Já to ale povolila a jsem dokonce ráda, že se tu zabydleli, dělají mi totiž společnost. Máme pořád otevřené dveře na terasu, takže mohou kdykoliv odletět a u nás mají domov. Jsem vděčná za každého živého tvora, který mě přijde navštívit a ptačí štěbetání dělá moji duši velice dobře. Jen na kocoura musím dávat pozor. Na lovení ptáků je mistr. Už se stalo, že jednoho takového ptačího návštěvníka připravil jednou ranou o život. Tak vlaštovkám domlouvám, že jakmile uvidí Míšu, ať zdrhají. Vlaštovky jdou jenom do dobrých rodin a přinášejí štěstí. Věřím, že právě proto přišli k nám, aby se štěstí u nás zase zabydlelo. Bývali jsme velmi šťastní. Ani jsem si neuvědomila, jak se nám dobře žije, jak je nám spolu dobře. Teprve tehdy, když odešel náš Jirka, mi došlo, že štěstí nemusí mít člověk navždy. Po Jirkově smrti jsme jeli s tátou pěkně z kopce. Táta měl jeden infarkt za druhým, do toho přišla moje rakovina. Jsem přesvědčená, že vlaštovky mi přišly říct, že tohle smolné období končí a už bude jenom dobře. Chci ještě žít. Chci tady být s tátou. Taky kvůli našemu Jirkovi, protože dokud žijeme my, žije i on. Denně si s ním povídáme, pořád na něho myslíme, žije v našich vzpomínkách. Chtěla jsem jet s Marií do Prahy, protože mě Hanička Zagorová pozvala na křest svého nového alba. Těšila

0: a přijel s nimi Vašek Glazar, takže byla pohoda. Vašek má na mě blahodárný vliv, i když sám není zdravý. Už dlouho má hormonální problémy, které mu způsobuje nádor v hlavě, ale je pohodový, je s ním legrace a jestli mě někdo spolehlivě dokáže rozesmát, pak je to právě on. Je zlatý, pravidelně mi volá, klidně si kvůli tomu i přivstane, protože ví, že po ránu jsem na tom nejlíp a zvedám všechny telefony. Mluvím s ním denně, na rozdíl od Marie, která vstává pozdě a když volá, tak často telefon nevezmu. Ale Vašek jí vždycky řekne, jak to se mnou vypadá. Je to takový můj tiskový mluvčí. Bude to fajn, že po mém uzdravení spolu budeme vystupovat. Pátek 6. června 2003. Vím, že bych měla doma sedět na prdeli a nikde necourat, ale já to nedokážu. Už se jako blázen těším mezi lidi a dočkám se už zítra, protože jedu do Starého Smolivce. Budu hostem dětského dne. Předcházela mu velká...
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
3: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
2: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to naplacato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
3: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože nějak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: Napadlo mě, jsou to všechno Rudolfovy texty nebo pocházejí i od jiných autorů? Podle všech znaků bych řekl, že je možné obojí. Jeho světonázor a logika jsou obsaženy ve všech spisech, ale úprava, písmo a použití různých materiálů ke psaní hovoří o opaku. Hodně textů a myšlenek mohl přijmout i od svých kolegů, které za život potkal. Ale pozor, nacházejí se v jeho kufru. Dovolil by jinému, aby mu vstoupil do hlavy a nechal si od něj implantovat názory? Pochybuji. Otázkou zůstává, po jakou dobu došlo k nashromáždění těchto skvostů a je jisté, že k tomu docházelo v různých podmínkách. Asi nemá smysl pochybovat a hledat odpověď. Zkrátka a jednoduše, máme před sebou to, co máme. Zanořil jsem ruku tentokrát hlouběji a zamíchal tím salátem ve snaze dobrat se něčeho unikátního. To ale bylo zbytečné, protože všechna ta díla, všechny ty nápady byly jenom poklady. Uchopil jsem do ruky školní sešit a letmo jej prolistoval. Několik stránek bylo popsáno úhledným písmem, zbytek byl prázdný, jako by autor předpokládal, že ještě bude pokračovat v psaní dalších kapitol. Začal jsem číst. Anděl. Na chodbě naší ubytovny anděla nepotkáš. Přesto jsem měl to štěstí a ve čtvrtek odpoledne jsem na něj narazil v prvním patře. Ale netěšil jsem se dlouho z jeho přítomnosti. Letmo proběhl po schodech do mezipatra a zmizel po otevřeným oknem do parku. V tom mu nezabránila ani hmotně dokonalá pevně vsazená mříž. Snažil jsem se ho doběhnout, abych ještě spatřil, kterým směrem se nakonec vydal, ale zahlédl jsem už jen jeho křídla a zaslechl ten neklamný šelest. Pokud se vytratil právě tudy, muselo to mít nějaký smysl. Zvolil jistě předem připravenou zkratku, aby se dostal co nejdřív k bráně. Nepatřím k těm, kteří by milovali přílišné změny, ale v tu chvíli jsem zatoužil vyletět za ním a probrat s ním některé podrobnosti mého života, jako jsou například přání a sny. Křídel nemaje, nemohl jsem si dovolit ten přepych pustit se za ním rovnou. Navíc přece jenom byl jsem ve třetím patře. Takový blázen zase nejsem. Přidržel jsem se předpotopní klíčky, která sloužila k pevnému uzavření okna, a zachvěl jsem se, protože se náhle přesně v těch místech, kde jsem stál, srazily dvě rozličné vůně vzduchu, dvě zásadně jiné nálady, jako když se labe spojuje s vltavou pod zámkem v Mělníku. Za mým zátylkem se rozprostíral chladný, neměný odér, obšťastňovaný na nejvýše tak pachem chloru, a do chřípí mi po otevřenou škvírou udeřil vzduch jarní, teplý, plný optimismu a lákadel. Byla to směsice vůní ženských klínů, prostoupená čerstvě zrytou hlínou, šišek borovic a vodní hladinou blízkého rybníka. Bylo mi jako tenkrát, když voněl tymián a smetanový panáci. Tomu se nedalo odolat. I když se už pomalu začalo stmívat, rozhodl jsem se podívat tam, kam můžou vstoupit jen andělé. Cesta od pavilonu k vrátnici nebyla zas tak dlouhá. Prošel jsem ji v životě již několikrát, ale vždy byla limitovaná. Dnes jsem se rozhodl, že tu mýtickou hranici poruším, že dám zcela jasně najevo svému okolí, co si myslím o omezování lidské svobody. Vždyť by mi nakonec stačilo se jen projít kousek tam a zase zpátky. Dál by má cesta nepokračovala, tu jsem neměl naplánovanou. Nikam bych přece neodešel. Jen bych se tam venku zaklonil, pořádně se podíval na oblohu a rozpřál se k velkému pozdravu, protože ten si nebesa zaslouží. Při tomto myšlenkovém i faktickém pochodu jsem dorazil až k vrátkům, kterými stále někdo procházel bez povšimnutí nekontrolovaně. Schrbil jsem hlavu mezi ramena, strčil ruce do kapes a pevně v nich sevřel pěsti. A to mě asi prozradilo. Jen pár kroků by stačilo k dosažení mého cíle, k když tu se najednou přede mnou objevil tučný pupek tvora v pracovním plášti. Kam pak? Zeptalo se to. Zvedl jsem oči a bylo mi jasné, že jsem narazil. Ten svatý Petr se rozhodl, že si mě vychutná. Měl sice na tváři úsměv, vlasy po ramena a vousy místo kravaty, ale zdál se být nekompromisním. Jen se projdu k hospodě a hned se vrátím, řekl jsem poněkud nejistým hlasem. Podíval se na mě, jako bych mu poblil boty. Cože? A kluzi z oddělení o tom vědí. Měl na mysli moje sluhy. Já ti v tom samozřejmě nemůžu zabránit, ani bych se o to fyzickou silou nepokoušel, ale silně bych ti to nedoporučoval. Otočil jsem se k němu bokem a zadíval se na vyvrácenou dlaždici. Vyklala se tak už velice dlouho. Od chvíle, co jsem se přistěhoval, nepamatuji se, že by tomu bylo jinak. Teoreticky vzato ti v tom nemůže zabránit nikdo, pokračoval a připadalo mi, že se rozhodl řešit celý problém filozoficky. Zvedl obě ruce do úrovně ramen ve všepřipouštějícím gestu, naklonil lehce hlavu na stranu a začal se silně podobat Ježíši. Ani věkově k němu neměl daleko. Já bych ti to ale nedoporučoval. Podívej se, mohlo by se ti tam něco stát, znáš se. Začneš čučet kolem sebe, nebudeš dávat pozor na automobilový provoz a maler je na cestě. A taková procházka, nač vlastně potřebuješ jít na procházku? Proč vůbec lidé chodí na procházku? Na co jsou procházky? Jak mohou prospívat lidstvu? Jaký mají význam nejen v našem světě? Začal se vzdalovat k jiným galaxiím a nezbývalo, než začít pevně věřit tomu, že vesmír je konečný. Dobrou noc, paní doktor. Musel se vrátit na zem, protože odcházela primářka sexuálních deviantů. Prdelatá čtyřicítka s vyzývavýma kozama. Mírně se za ní pootočil a aby dal najevo svou podřízenost, tak se jí i lehce uklonil. Ale z cesty neuhnul ani opíť. Kde jsme přestali, podrbal se ve vlasech a vytáhl cigaretu. Vložil si ji do nějakého otvoru ve vousech a zapálil. První tah byl mocný a získávající čas. Už si večeřel? Zeptal se konečně. Pokrčil jsem rameny, protože jsem si opravdu nebyl jistý a hlavně mě to v tu chvíli naprosto nezajímalo. Já bych udělal jenom pár kroků venku tam k té lípě a okamžitě bych se vrátil. Pokusil jsem se znovu a špičkou boty jsem do hlíny před sebou namaloval kosočtverec. Něco ti tam chybí, řekl přemýšlivě. Ne, odpověděl jsem. On mluvil o oddělení a myslel na obrazec přede mnou. Tak to zkusíme jinak, pokračoval. Tam, ukázal za bránu. To není jiné než tady. Žiješ v bludu, kamaráde. Kam tě vede slepá vášeň? Ruka v gestu opět zmrzla na úrovni ramene a já si všiml, že má na sobě rajtky. Boty měl slušné, ale jezdecké nebyly. Ještě tu druhou. Co druhou? Ruku. Co s ní? Zvednout jako tu první. Poslechl mě a učinil tak. A hlavu trochu na stranu. Níž, tak, a teď by to chtělo výraz utrpení. Ku podivu mi vyhověl. Já jsem věděl, že jste to vy. Ano, mohu říci, že se mi ulevilo. Setrval chvíli v oné póze, než domyslel celou situaci. V levé ruce se mu mezi ukazováčkem a prostředníkem kouřilo z cigarety. Po chvíli ruce pomalu spustil, hlavu narovnal, típnul vajgla o zem a vzal mě za loket. Tak pojď. Prošli jsme brankou, vyšli na chodník před ústav a vydali se nohou svornou k nedaleké lípě. Tam jsme se jako na povel obrátili a vraceli se zpátky. Všechno to probíhalo na můj vkus moc rychle, ale nemohl jsem té překotnosti v milosrdenství zabránit. Přesto jsem se v jednu chvíli vzepřel a naši dvojjednotku zastavil. Podíval se na mě spytavě, ale já už měl v tu chvíli hlavu zvrácenou až k bolesti dozadu a díval jsem se na vycházející hvězdy a hledal mezi nimi svého anděla, který mi tak nešťastně proklouzl mezi prsty. Na obloze jich bylo mnoho, velmi mnoho, Ale ten můj, přesně ten můj, kterého jsem toužil spatřit mezi nimi, nebyl. Sevřelo se mi srdce. Bylo to zlé znamení? A navíc mě začala bolet ruka nad loktem, jenže to už nebylo z citového pohnutí, ale následkem pevného sevření vrátným, který se rozhodl, že svůj dobrý skutek ukončí. A už jsme najednou zase stáli nad rozšlápnutou cigaretou a nedokončenou píčou. Byl to silný kuřák, což se dalo poznat i podle toho, že vybral z krabičky další cigaretu a zarazil si ji opět do vousů. Tak jaký to bylo? Zamumlal a zapálil si.
1: Ohromný, děkuju. Hlesl jsem a vydal se neodhodlaně přes brklavou dlaždici ke své posteli. Po třech krocích jsem za sebou zaslechl hlas.
0: Tak přijď zas a můžeš mi říkat René.
1: Otočil jsem se a chtěl jsem mu ještě jednou poděkovat. To, co jsem však spatřil, mi doslova vyrazilo dech. Na místě, které jsem právě opustil, stál můj anděl. Bíle zářil, jako kdyby hořel. Sametově se na mě usmíval a lehce, ale jenom leonce pohyboval křídly. Dík, já přijdu. To už jsem jen špitnul a abych ho neuváděl do rozpaku a zbytečně nezdržoval, vydal jsem se tentokrát pevným krokem na večeři. Ani ten večer nezapršel.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Řeknu říčnou myšlenku.
2: Já jsem se ale, že jsem vás tou teorií úplně zaskočil.
1: Ne, teorie je správná. Říčná myšlenka je ta, že když mluví ten Vojtěch Filip, tak to je podobně jak s tím Skálou. On to je právník, jako vzdělaný, a vlastně ho vydržím poslouchat a byť mám na ty věci úplně opačný názor. Ale jsem schopen ho vyslechnout. Ale ten mladý Dienstbier, tak já to nevydržím ani jednu větu. A tam je tak propastný rozdíl mezi tím, jaký byl jeho táta.
2: Jo.
1: A to, on je spíš než politik takový aktivista vždycky byl. Jo, ten nemá daleko k Hilscher-Fischerům.
2: To já vím, já ho znám.
1: Tak pozor na to, no to jsou takové věci neporovnatelné. A kdybych si měl vybrat, tak bych raději si šel vyslechnout proslov šéfa komunistů Filipa, bývalýho, nebývalýho. A než tady pana Dienstbiera, byť to jméno jako pro mě strašně důležitý.
2: Máte pravdu.
1: Starý Dienstbier měl takový šmrnc.
2: Měl charisma.
1: Charisma. A jak je vidět, to se nedědí, že?
2: Evidentně ne.
1: No, případy.
2: No tak vy to budete pokrývat teda, sobotu.
1: Nevím ještě, co budu dělat.
2: Nebo tam běžte a dejte nějaký menší proslov taky.
1: A víte, že jo? Že bych já tam měl promluvit? Hmm? Akorát, že já jsem několikrát na streamu řekl, že nechodím na žádné demonstrace, už to musím dodržet.
2: Tak tam půjdete jako...
1: To slovo může,
2: co chápete? Byste tam šel jako v přestrojení, ne? Vás nikdo nezná, tak tam můžete jako takhle přijít v klobouku, tak tohleto
1: Sternovej. Komický přestrojení, jako že bych za tučňáka třeba, nebo
2: třeba.
1: Něco takového. Já ti, Karle, nevím. To, nevím, jestli na to už mám jako částečně sociální fobii. Na to. To je, bude na mě moc lidí. Jak tam bude víc než 100 lidí?
2: No a nebo byste mohl promlouvat tady odsa, jako na dálku, ne? Jako přenos, víte co?
1: No mohl, tak já jsem přece teď ten Zelenský, ten prezident, ten taky promlouval do parlamentu na dálku.
2: Parlamentu, ale já vám řeknu, on už je, teď vy to musíte vědět, to jsem se vás chtěl zeptat. On už je interním moderátorem České televize na stálo?
1: Moderátorem?
2: A reportérem?
1: Proč?
2: Komentátorem? Po každý ráno, já když zapnu televizi a je tam ČT24, tak k nám ráno promlouvá Zelenský.
1: No ne,
2: a oni už ho používají, oni už
1: pořád.
2: Ho pouštějí,
1: to i v poledne
2: projevy,
1: i večer.
2: Ale oni ty jeho projevy používají jako vlastně, že to je reportování o té situaci. Kritický, objektivní. Teď si říkám, že by vlastně, když dávají Zelenskýho, že by mohli dát, ale já ty nevím, jestli Putin točí tolik každý den, že by natočil takovýhle projev dlouhej. A že by vždycky, že by nám jenom pouštěli v České televizi Zelenskýho a pak hned Putina. Zase by se ušetřilo za zaměstnance
1: České televize. Tak je to jejich modla, tak jak víme, tak to zpravodajství je... Takový, jaký je v České televizi.
2: Počkejte, vy tam snad na to dohlížíte, ne?
1: Můžete dohlížet, jak chcete. Řeknete, jenom se zeptáte, jestli by náhodou, a už se sesypou všichni a už to jede na těch Twitterech a všude, chcete zrušit nezávislost, ohrožujete Českou televizi. Já jsem si to vyslechl tisíckrát. A oni takto většinou donutějí ty jednotlivý členy rady, aby se na nic neptali. A když už se zeptáte na té radě, tak tam sedí ten pan Šámal a řekne, je to metafora.
2: A počkejte, a ptáte se aspoň třeba, a kde jsou chlebíčky? To můžete?
1: Víte co, na chlebíčky je to poslední dobou slabý.
2: Jak to? Žádný catering dobrý?
1: No taky, jako...
2: Takový... Aspoň z kantýny závodní, ne?
1: Ne, nějak se na tom šetří teď.
2: Už vás odřízli úplně?
1: No už jsou ty dražší energie, tak
2: jo.
1: Třeba jako... Takový jako obično.
2: A už víte vlastně, v kolika stupních se budete scházet od podzimu?
1: Já
2: tam
1: ne.
2: Tam spadáte v tabulkách Síkalových? 13 stupňů? No.
1: Abych vám řekl pravdu, já jsem se proti tomuto pojistil.
2: Svetr?
1: Jednak mám rozpletený dva svetry, další pro vás. A vždycky na každém udělám jedno očko. A,
2: jo.
1: A koupil jsem si přes internet Jägerovo prádlo takový. Mm-hmm. Víte, co to je? To jsou slipy s nohavicema.
2: No taky se dá, pamatujete si z našeho dospívání a dětství oteplovačky? Nahory? To se taky dá.
1: No myslíte šponovky, ne?
2: Ne, šponovky, to bylo jako vyšší klas. Oteplovačky.
1: Oteplovačky?
2: Oteplovačky, to byly jakový tlustý kalhoty.
1: Ale vy si to pletete.
2: Ale ne, oteplovačky, přesně.
1: To byly gerlachovky.
2: Ne, oteplovačky se tomu říkalo. A v těch se je lyžovalo a byly s laclem.
1: A to byly boty, ne?
2: Ne, to byly kalhoty sportovní.
1: Oteplovačky. Oteplovačky.
2: Tak si říkám, že byste mohli v té radě si rozdat oteplovačky.
1: A to bylo z V nebo z O?
2: Tak spisovně bez V.
1: Oteplovačky.
2: Ale lidi tomu říkali oteplovačky.
1: Slyším poprvé životě.
2: No tak vy jste asi moc nelyžoval, nesportoval třeba
1: jsem, pane,
2: jako dítě.
1: Holče, to, co já mám nalyžovaný, vy nemáte nažděný auto.
2: Ale vy se, řekněme, seděl u knížek hodně, ne? Už jako dítě?
1: Tak byl jsem takový studijní.
2: Do divadla nejedu?
1: No, hodně tu literaturu jsem měl a
2: je
1: tak.
2: Je to vidět na vás.
1: Ale na lyžování mě nesajte, kdyby jsme si my dva dali závody.
2: A vy jste se učil na Jižní Moravě v Tišinově hodně lyžovat?
1: Nechápu váš ironický tón teď, ale
2: ne, vůbec ne.
1: V Tišnově, Tišnov je v údolí.
2: Takže kopeček je.
1: Neboli já jsem vylezl z domu, udělal jsem pár kroků a už jsem byl na sjezdovce. Na kopci. Ale moji rodiče byli natolik jako, že prozíraví, protože jsme jezdili rok co rok nahoru do Jeseníku. Takže tam si troufám říct, s váma bych si dal klidně závod.
2: No to si dáme. No. Pořídíme si oteplovačky.
1: Ne, vy si pořídíte, mluvte za sebe, já budu dobře. Mít Jäger hrozný.
2: To bude moc pěkný. Ale zase si říkám, na té radě tak vás zahřeje asi ta intelektuální debata, ne?
1: Ta
2: rozprávata.
1: Intelektuální síla. No. Ale budu mít ty podlíkačky, se tomu říká taky, ne?
2: To víte asi jenom vy, to já nenosím.
1: No, jenom jste oteplovačky, to je ještě horší. Ale to a budu mít ty gerlachovky. Víte, co byly gerlachovky?
2: To nevím zase já, ale víte, na co jsem si vzpomněl.
1: Vy nevíte, co byly gerlachovky? Nevím. Kde jste
2: já
1: žil,
2: jsem,
1: člověče?
2: Divákům slíbil, že tady dneska budete v červených trenýrkách na streamu.
1: No, jestli jste to slíbil, tak jste to měl zajistit.
2: Vy tady nejste.
1: Pane Holče, pamatujte si základní pravidlo, který vám uniká ještě. Jo? A to pravidlo zní: neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň.
2: To je nádherný příslovní.
1: Je to nádherný a hlavně platí. Takže kdybyste jaksi přišel, money play,
2: to já vím u vás,
1: tak
2: to je jasný,
1: i červený
2: to je
1: trenýrky jasný. Jsou možný. I kdyby se měli koupit.
2: Jo, jo.
1: Ale není to levný.
2: Kolik?
1: Takovou 20 asi za trenýrky.
2: A v jaký měně teď?
1: 20 tisíc korun.
2: Jo.
1: Stačí na transparent nějak to.
2: Jasně.
1: Ale abychom to dokončili, protože jsme se teď teda vzdálili. Vy zaprvé nevíte, co jsou gerlachovky, to mě absolutně šokuje, protože to byste už teda měl vědět. To byly boty zimní. Nebo si to pletu z ničeho?
2: Já myslím, že možná jste zmatený.
1: Teď jsem se trošku stala tenký led, takzvaně, ale mám pocit, že to byly boty, ale... to je jedno. No, ale na té radě. Takže já jsem připravený, budu tam chodit s tím svetrem, budu mít ty a budou mě řát myšlenky a dokonce jsem zjistil, že se vám prodává teď nějaká věc. Vypadá to jak pytlík s vodou, takovou, a v tom tam něco zmáčknete.
2: To vypadá, jako kdyby to prodával Jaromír Soukup na svém e-shopu, pytlík s vodou.
1: Možná bude, no. Ale ono se to rozhřeje a strašně dlouho to hřeje. A to není voda, v tom je něco. Jako když to praskne, tak pravděpodobně zemřete, protože to bude nějaká kyselina nebo něco.
2: Jo.
1: Ale ono to hřeje, takže já si vezmu na záda jeden.
2: Pod kaloty, ne? Taky můžete.
1: A budu se tam zahřívat. Jo. Takže mně to je jedno, ale nemyslete si, ono to není tak, že Česká televize jde vždycky příkladem. To ne.
2: Ne,
1: ne, ne, ne, ne, ne. Ne.
2: Tak tam se, že jo?
1: Ne.
2: Já vždycky, co já vidím a slyším na české televizi, tak beru prostě to tak je. To, co mi třeba řekne Jakub Železný nebo Nora Fridrichová, tak vůbec o tom nepochybuju. a prostě tak, jak to do mě vejde, tak to ve mně zůstane.
1: Tak to, co řekne Nora Friedrichová nebo Jakub Železný, jak to do mě vejde, tak to ze mě odejde. Ještě v tu chvíli.
2: No tak to je...
1: A já jsem si říkal, že máte...
2: To bych do vás neřek.
1: Od té doby, co se známe, se vám zvětšuje hlava.
2: Jo?
1: Si ukládáte tyhle ty nesmysly.
2: Ty myšlenky velký. To je možná tím.
1: No, to nedopadne to dobře, pane Holče. Ty myšlenky jsou toxický.
2: No, já, včera jsem se strestal za vlastní peníze, to vám musím říct. Dopřál jsem si sadismus.
1: Já bych, je to to někdy před 22. hodinou. Jestli jste byl v bordelu, pane Holče, tak to nevyprávějte.
2: Ne. Zapnul jsem, chtěl jsem se podívat na počasí, na předpověď. A ona začíná nějak před zprávama, že jo. A zapnul jsem to moc brzo a ještě dobíhalo to podvečerní interview. A byla tam Světlana Vitovská, moderovala a měla tam Karla Havlíčka, ex-ministra průmyslu a obchodu.
1: Tyjo, tam mu musela dát Havlíčku.
2: To a ne, to, to není... co jsem tam viděl jenom minutu a půl, tak to byl očistec vodní.
1: A vy se na toto díváte?
2: Nedívám, já vám říkám, to byl omyl, ale způsobil jsem si za vlastní prachy, za koncesionářský povinný poplatky jsem si způsobil takovouhle újmu.
1: A proč si nepustíte Šláka raději?
2: To je náš večer, takže když přijedu ze streamu, tak si pustím Šláger. A tam jsou oblíbený pořady a ty jdou jenom noc, vidíte.
1: No. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Já mám Vitovskou lidsky rád, ale když moderovala tu debatu před

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být 100%. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijde vám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Hraje vám.
2: All my music.
1: Radio Xaver.

0: Audioknihu Doživotí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann.
1: Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
2: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
1: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
1: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
2: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka. Odevzdává se korespondence k odeslání. Odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7:00 já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12:00 je oběd a to už jsme opět na celách. Kolem 13:00 nás opět upoutané pouty a opaskem vyvedou do zděných kotců na vycházku. Rozměry 10x10 metrů, a ani možná ne. Sundají nám pouta a hodinu se procházíme uzavřeni v těch kotcích. V každém smí být, nevím proč, maximálně 3 odsouzení. Kolem 14:00 jdu ještě s kolegou do suterénu, do tělocvičny, na kondiční cvičení na strojích, jako jsou rotoped, total gym, orbitrek. Žádné silové cvičení, jen kondička. Tam můžeme být 1,5 hodiny. Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16:00 výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17:00 ještě výběr nádobí od večeře a po 18:00 početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisu, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal a to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
1: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
2: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni 3 jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
1: K Kteří to jsou?
2: Nevím, jestli to mám říkat.
1: Já myslím, že jo.
2: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou tři lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti tři jsou mi prostě bližší.
1: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
2: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli stejně jako já dostat do životí.
1: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
2: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Zastřízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti, že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje a nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje. Automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
1: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
2: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal.

0: Správné.
1: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry.
0: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupl k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
1: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
0: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že ji třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
1: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům? Třeba ve tvém případě?
0: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně, poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
1: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
0: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také doživotí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
1: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
0: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měly mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. Tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo s dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale Vždy se v té sestavě najdou dva až tři, kteří jsou samolibí, arrogantní a bez

0: dohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
1: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
0: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
1: Kde je ten okamžik, kdy klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
0: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného, to nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
1: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
0: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát. Že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
1: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
0: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
1: Co to znamená postarat se?
0: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije. To jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
1: A co bylo dál?
0: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhý přehodil tu roli na mě.
1: Jakože se směl o vrátného postarat?
0: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
1: Kdy přišla vražda?
0: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychleji umlčet, je to takový fofr, takový sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
1: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
0: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda, protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
1: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
0: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku.
1: Mm-hmm.
0: Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
1: Tak jak si ho vlastně zabil?
0: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
1: Takže první vražda je na světě.
2: Radio Xaver.
3: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, Xavere.
3: 81. díl? To možný?
4: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
3: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
4: A myslíte výšku?
3: Výšku.
4: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
3: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
4: Ne.
3: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
4: Mám to zkusit, jo.
3: Tak to funguje lidský tělo.
4: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
3: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
4: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
3: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
4: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
3: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
4: Ne.
3: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
4: ano.
3: Kopanec, víte, co je?
4: Jo.
3: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
4: 3200 kostí.
3: Jeden kopanec.
4: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
3: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Holče, je tady čtvrtek, představte si.
1: Sabere to tak letí s tím Petrem Fialou, protože... No počkejte s těma dobrýma zprávama od něj. Těch je tolik, člověk úplně se nestačí počítat ty dny ani. A najednou je tady zase čtvrtek.
0: A jaký dobrý zprávy?
1: No samý, Xavere, samý.
0: Jste dlouho nebyl v obchodě.
1: No teď mu do toho trošku hodili vidle zase statistici, no. Zas mu to zkazili.
0: Zkazili. Já mám pro vás opravdu dobrou zprávu. No.
1: Já se bojím trošku, Xavere. Já se bojím. Jakou?
0: Já jsem byl včera v zelenině.
1: Jo?
0: Já teď chodím nakupovat jenom do zeleniny.
1: No to vidět na vás.
0: No není, ale... Zabřednul jsem tam hovor s takovým mladým pánem a paní, kteří zjevně jeli od někud od vody a říkali, že mám pozdravovat pana Holce a že jedou do Itálie a že vám dovezou víno.
1: Ano, to je krásné.
0: No a na to je jediná to správná odpověď, ne?
1: Jaká?
0: A co dovezete mě?
1: Tak
0: jako já jsem říkal, choďte do zeleniny, kam chodí Holec, jako. Ne, sledujeme a mají nejraději Vilzonku a tak. A přijdou se sem podívat a jsou to lidi, kteří se vám budou líbit, protože jsou hned okamžitě, to jelo Pekarová Fiala, všechno okolo Jurečka.
1: Tak je mají rádi jako my.
0: No, tak to je dobře,
1: akorát, to jsou naši.
0: A akorát jim tak nevěří, jak vy.
1: Tak já prositám. No, teď mě trošku nalomili ty statistici. Podívejte se, jak nám Petr Fiala říkal, jídlo zlevňuje. Paliva zlevňujou a teď do toho přijdou statistici, vyšší inflace, řeknou, jídlo zdražuje, paliva zdražujou. Chápete to? Já myslím, že tam by měl vlítnout Foltín, ne?
0: No,
1: tohle to už je dezinfo, Xavere.
0: Víte co, já to vlastně říkám proto, že my jsme tam stáli dobře 4 hodiny. A ten pán byl takový, bylo vidět kreativní, vtipný a říkal, proč vy s tím panem Holcem nezaložíte nějakou asociaci českých sviní. A já jsem říkal, co? Jak to myslíte? No, my bychom se tam přihlásili, že, nevím to jméno už, že Mařenko nebo něco. No jasný. Pane Holče, jestliže člověk, který hovoří za vládu, říká, že jsme tady část lidí svině, neměli bychom my svině se nějak organizovaně prát o svoje práva?
1: Xavere, čtete mi myšlenky. A ty lidi taky. To je vidět, jak to působí stejně na veřejnost, ne? Protože tohle to je už... Jako to je, že jo, jedna věc za hranou po druhý. A tak teď jsme svině. A od mluvčího vlády, mimochodem.
0: No a ty příkopy se budou vykopávat.
1: No a mě poprvé v životě napadlo, že já bych fakt normálně se v něčem angažoval. Já jsem se vždycky angažoval jenom jako streamy a komentáře a tak dál. A teď poprvé jsem si tak přesně asociace sviní nebo pohár Otakara Foltína o největší svině, nebo něco takového, prostě, že už si to o to říká, víte?
0: Pohár nevím, ale mně to přijde nějaká taková v uvozovkách organizace.
1: Prostě je totálně zesměšnit, že jo, ty svině.
0: No tak to pojďme udělat.
1: Já jsem pro.
0: No ale na to potřebuje někoho, kdo na to má čas, komu se chce chodit chvilku po úřadech, to není tak jednoduchý.
1: Vy, to byste mohl být vy?
0: Já nevím, pane Holče.
1: No někoho najdem.
0: No tak najdem. Tak víte, jak to bylo s knihou Hříchu, ne?
1: A neskusíme samotného Foltína, že by nám píchnul?
0: No já si myslím, že on se s náma nebude bavit. My jsme pro něj svině.
1: No to by musel mít radost.
0: No ne.
1: Měl by svině stělesněný, chápete? Velký svině.
0: Chcete mít na místě, kde parkujete před XTV vykopaný příkop?
1: Myslíte, že to tady bude?
0: To bude obehnaný určitě. A bude v tom voda nebo něco, vodka nebo já nevím něco.
1: Klamak, Xavere. Já bych mu to postrčil, ať nám to tady vykope.
0: No ne, tak na to budou fondy, určitě. No,
1: jasně.
0: No.
1: Já bych ho do toho namočil.
0: To je pro mě moje subjektivní hodnocení. Mi říkal právník, že to mám vždycky takhle říkat. Mm. Moje subjektivní hodnocení je, že ten člověk, že z ní na první pohled je, cítí, že to je zlej člověk.
1: Mi říkal právník můj, abych říkal, že jsem slyšel. Tak říkám, já jsem slyšel.
0: Jo, to taky je dobrý, no.
1: Jo.
0: No. A nebo je možné, že...
1: A kde jste to slyšel? Já už nevím. Já jsem šel a slyšel jsem to, ale už nevím, kde.
0: No ono se prý dokonce říká, to jsem taky nevěděl. A to se nás, pane Holče, bude brzo týkat, že u soudu musíte vypovídat, ale nemusíte si pamatovat. Že tam můžete přijít, že já už nevím.
1: Ale víte, já mám tip, koho si najmeme jako právníka. Už to mám vymyšlený. Jiřího Pospíšila.
0: On je právník?
1: No, ne, je. To nevíte?
0: No,
1: ne, on se právu nikdy nevěnoval až doteď, když šel podat to trestní oznámení kvůli té kampani SPD, kvůli
0: tomu Černochovi. Tak to je reklama, že jo, to víme.
1: No jasně, a je to celý pitomý jako Pospíšil, ale najmeme si ho, to bude taky super reklama.
0: A to už je advokátní kancelář Meda?
1: Je to možný, já nevím.
0: Ho úplně vidím u toho soudu, jak sedí v tom taláru, hladí toho čoklíka. Tak neupřímně.
1: Počkej. Chcete říct, že Jiří Pospíšil dělá něco neupřímně?
0: No je, tak co, je to marketing, ne? Co myslíte?
1: Já jsem vždycky, jak jsem mu díval do očí a viděl jsem tam upřímnost. I když teď se mu do očí skoro nedá podívat, on nemá takový zalitý...
0: To nevím, ale to bych neřekl, že je neupřímný. Já jsem s ním mnohokrát mluvil a musím říct, že jako dobrý. Jo.
1: Já jsem s ním mluvil taky a musím vám říct, jenom z málo kterého politika jsem cítil tak jako přehlíživou a sofistikovanou neupřímnost jako z něj.
0: Tak to já říct nemohu.
1: Tohle já říct mohu.
0: To vy říct... Ne, dobře, tak ne. A aby jsme nebyli zlí, já si jenom upřímně myslím, že kauza Čokly je v tom, že už nemá o čem mluvit. Tak kupuje to, že rádlo těm
1: svým... Jo, já nevím, třeba se dívají na Bonda doma. Tam byl jeden ten paruch, hladil, myslím, měl tu bílou kočku, ne? Měl v náručí kočičku a hladil ji a zatímco nechával žrát lidi krokodýlama, tak může se dívat na tohle a jenom kočičku by měl za pejska, nebo za pejsky.
0: No ale on měl, teda, on teď hraje toho svatýho, jo? Ale on není moc svatý.
1: No proto mu tak nejde, Xavere.
0: Víte, on měl vedle sebe nějakého pana Fremra, což...
1: Ten byl ještě svatější než
0: on. No, a ten je zamotaný přece v dozimetráku.
1: To je váš subjektivní pocit?
0: To jsem slyšel.
1: Dobře, dobře.
0: Slyšel jsem, že?
1: A u soudu to, když tak zapomeňte.
0: A ten možná dávkoval ten kokain do těch konečníčků. Nevím, co tam
1: tak uměli žít, ne, hoši?
0: Jo, tak to bez zesporu, to se jim asi nedá vzít.
1: Prachu nakradli dost, tak aby si to
0: nevím. To nevím,
1: to jsem slyšel.
0: A nebo je to vaše subjektivní hodnocení?
1: Je možný, že jsem to slyšel, jsem si to takhle subjektivně ještě vyložil.
0: No jo, pane Holče, tak my máme problému málo, já si myslím, jo? Že ještě je potřeba přitopit. Ale což o to, on už se nikam necpe, ten Pospíšil, on pochopil.
1: Tak Xavere, teď jste prokázal neznalost. Jiří Pospíšil, jestli na něco si můžete vsadit, že Jiří Pospíšil se vždycky někam cpe.
0: Tak teď,
1: na to si vsaďte.
0: A kam se cpe teď?
1: Vždycky jsou nějaký volby nebo někde funkcička. Jiří Pospíšil se zásadně cpe všude a na několika frontách.
0: No a proč by teda nekandidoval do eurovoleb teď?
1: Jo, tam Markéta nepustila, no. To bylo jednoduché. Markéta ho nemá ráda.
0: Jak to?
1: No je to hodnotový, ale nemá ráda
0: pejsky.
1: A možná spíš Jirku, než pejsky. Nevím, jak je na tom s pejskama, ale Jirku úplně ráda nemá. A Jirka nemá úplně rád jí.
0: Ale povídejte.
1: No, to bylo jednoduché.
0: To slyším poprvé, já si myslel, že tam
1: Jirka,
0: je.
1: Jirka jí sehnal podporu na to, aby se stala šéfkou Topky a za to ona mu slíbila, že on bude místopředsedou. Odvolil se předsedkyně, stala se jim Markét. Volil se místopředseda a Markét na to zapomněla, no, na ten slib. A pan Jiří místopředsedou není.
0: No a je ještě podstatné, kdo je předsedou Topky?
1: No docela, když jste v té partaji, tak jo. Třeba když se rozhoduje o kandidátka.
0: Podívejte, kolik má procent.
1: No, víte, proč je to tak důležitý v TOP 09? Protože všichni členové jsou vlastně předsednictvo.
0: Jo, takhle. Takže oni na Medu zapomněli?
1: Zapomněli. Spíš, jak se říká v biznesu, Margaret ho prohodila prostě. No.
0: Prohodila?
1: Prohodila, no.
0: To se mně nezdá taková seriózní žena.
1: A já vidím takovou souběžnost časovou, že on od té doby se upnul místo na Margaret na ty pejsky.
0: To teda koukám, to jsem vůbec nevěděl. No a jakou roli hrál Strejda Kalous?
1: No tak ten nechtěl Margaret taky, že jo?
0: Nechtěl, jo. Ten chtěl Jirku našeho.
1: No ten chtěl hlavně svýho toho, že jo, Černína.
0: No a tam by býval Meda zabodovala?
1: No je to možný, že jo. No, Třeba byl Černín, byl taková, jako, jak se říká, větší rovinka.
0: No a to mě vysvětlete, pane Volče, už rok slyším, že bude mít pan Kalousek, on je bratr Kalousek bývalej.
1: On je bratr furt, ne? On je,
0: je bratr.
1: Zbožnej takový člověk.
0: Je zbožný.
1: Pravdomluvnej a to.
0: Myslíte, že je zbožný?
1: Určitě. No tak určitě má jakýho soukromýho boha, ne?
0: No já si to o některých lidech vůbec netroufám říct, jestli to je velký zásah do soukromí, ale ať
1: no,
0: je nebo není.
1: No teď si to subjektivně nějak vykládáte, ne?
0: Já jsem to slyšel, jo. Že nevím. Jo, ale řekněte mi, pane Holče, rok se mluví o tom, že bude mít bratr Kalousek novou stranu a pořád nic?
1: Ale ten se musí bavit. Jak jsou ty novináři, by to mě, jak furt mu volají, ale rozhovor a on zase vypustí tu svoji mlhu, ne? A jsou ty titulky z toho.
0: No, tak má nebo nemá? Nemá.
1: Zatím nemá.
0: Ale kdo by tam byl druhý, třetí, čtvrtý? Že by...
1: No třeba... nevím, tak jako předpokládáme, že knížete asi už nebude exhumovat, i když on je na to cynik velký. Tak no, já myslím, že hledá toho svatýho, no.
0: Ale pravda, kníže mu pomohlo.
1: No ježišmarja, ten ho udělal. Ten ho vzkřísil, ten ho položil živou vodou Kalouska. Byl dead?
0: Kníže ho vzkřísilo?
1: No jasně, tak když u lidovců by skončil. Ty už ho měli dost.
0: Lidovci, to je strašně zajímavý. Já teď začínám mít pocit, že se tam něco mele. V XTV byl pan Čunek a nevyloučil nic.
1: Ksavere, bratru Čunkovi, já hrozně fandím.
0: No bratr Čunek je absolutní favorit.
1: No protože bratr Čunek je poslední, nebo jeden z posledních opravdových lidovců, ne? Skutečných. Který nezměnil svoje, jak bych řekl, Fiala hodnoty, je to konzervativní člověk
0: pořád. Tak ještě Cyril Svoboda, ještě ten Wolf pražský.
1: Jasně, říkám, jeden z posledních.
0: Jeden z posledních, no.
1: A Marian Jurečka se vám nezdá, že drží hodnotově?
0: No nezdá, já, no, pan Jurečka je člověk, kterýho si z mnoha důvodů nemohu vážit.
1: Tak on je usvědčený lhář, jo, no.
0: A to ale, by nevadilo, tak každý,
1: to by vám nevadilo? Ne,
0: ale vy taky lžete, pane Holče, já taky lžu.
1: No ale nejsem usvědčený ještě.
0: Dobře, tak jasně, ale základním výrobním prostředkem každého politika je lež.
1: Ksavre, ale je lež a lež. A tak ví, jako je lež a Fialovská lež a je lež a Jurečkova lež. A ta Jurečkova lež byla v souvislosti s tím masakrem na Fildě.
0: Jasně,
1: což je...
0: jasně a to mu nelze zapomenout.
1: A my lžeme oba tak hezky, ne? Jako příjemně, ne? Sympaticky.
0: Ne, my lžeme tak sametově, pane Holče.
1: Tak, dobře. Ale zpátky k bratru Čunkovi. No a já mu fandím, on když uspěje v senátních a krajských volbách, tak říkám vám, že bude kandidovat na šéfa lidovců, že má velkou šanci, aby se jim stal a že pak je velká šance, že se rozloží trojpodvod Spolu a mohl by taky skončit hodnotovej Fiala.
0: Fiala je věčný jako Lenin.
1: No jeho duch jo, ale jeho premiérská funkce dost záleží nebo závisí na Spolu.
0: Já si to neumím představit, že by byl ostřižený Fiala od těch prachů, protože si pořád říkám, co by si počali barmský ženy, co by četli za brožurky.
1: No kontexty, ne?
0: No tak kontextu, to se tiskne asi 10 kusů.
1: No tak, já myslím, že to je na barmský ženy a žáš.
0: No ne, tak rozumíte, má to všechno svoje a my přece, pane Holče, chceme, aby se barmský ženy měly dobře a měly dostatek brožurek.
1: Samozřejmě. My na to taky přispíváme slušně.
0: No jasně. A děláme to rádi, protože si říkáme, že barmská žena bez brožurky je úplně ztracena.
1: A nevíte, budou barmský ženy moc taky volit korespondenčně?
0: Určitě.
1: To je dobře. To je
0: určitě dobře. Tam přijde a řekne barmská žena, že je příbuzná někoho z Čech.
1: Z rodu Fialu, ne? Že možná má,
0: z rodu...
1: já to vidím, kořeny na Brněnsku, ne?
0: No. A nebo řekne, že rodina pochází z Křivoklátu a tak a oni dají razítko a ona už dostane přetištěnej
1: volební lístek.
0: Lístek a jasně. Dostane za to jedny kontexty
1: no,
0: a jednu brožuru.
1: Vidíte.
0: Je to jednoduché.
1: Je to paráda.
0: No oni, pozor, pane Holče, z jedné věci je nemůžeme podezírat. Že by to měli
1: ženy barmský?
0: Ne, tady
1: Fialovce.
0: Barmský Fialovce. Že by to měli blbě vymyšlený.
1: No to ne, tak zatím jim spousta těch leváren a lží prochází.
0: No, ale zpět k tomu Jurečkovi. Vy si myslíte, že ten člověk s takovouto pověstí, s takovýma katastrofálníma výsledkama a s tím, když slyším, že dvě třetiny té členské základny jsou na něj alergičtí. Takže on se odváží si říct o hlasy? On si myslíte, že bude kandidovat?
1: Saverk, Jurečka je... To si říká boží hovátko, ne? Tak myslím, milé.
0: Tak sametově.
1: On je takovej cynik, Savere, bez skrupulózní a bez hamby, že by to klidně zvednul. Teď on už měl dávno skončit a podívejte se, jak tam drží, jak je tam přilepenej.
0: A u lidovců
1: už vážně si říká, že jeho drzost nezná mezí a že by klidně na tom sjezdu našel v sobě drzost kandidovat znovu.
0: Tak já se ho musím zastat. Musím být bratr Xaver v této chvíli. On nemůže jen tak skončit, pane Holče. Uvědomte si, že jeho bratr bere dotace 300 milionů korun.
1: Já to chápu.
0: Víte, co to je 300 milionů korun? A pro celou tu rodinu budou Vánoce. Každý z nich má narozeniny. Děcka chtějí iPhone. Teď bratr potřebuje 10 traktorů. Teď on to všechno tu firmu přepsal na někoho, že aby... Pozor, pozor.
1: Počkejte, to já vím, že nemůže skončit kvůli tomu.
0: No, tak.
1: A proto říkám, jak tam drží, to i vysvětluje to, proč tam drží. A ten se, Jurečka, ten si nenechá stát nic v cestě.
0: Já si představuju, že až bude ten sjezd těch lidovců a on bude kandidovat, to bude teď na podzim, ne?
1: V říjnu.
0: Tak, že to bude tak, že si představte, to bude v nějakém hotelu, před kterým bude velký parkoviště. Na tom parkovišti bude takový ten pán v tom oranžovým v té vestě, co tam organizuje parkování. A teď budou přijíždět ty autobusy a on bude říkat Jurečkovi, tady zaparkovat. Jurečkovi, tady zaparkovat. Bělobrátkovi. A teď tam budou ty příbuzní, co jsou, budou nominovaní, tak tam budou připraveni. A venku bude stát Jurečkův bratr, co pobírá ty dotace a bude říkat, teto, prosím tě, musíš tam zafajfkovat, jak se mi křesním, Jurečka?
1: Marián.
0: Musíš tam zafajfkovat našeho Maroše, jinak nebudou prachy. Teto, ty taky, strejdo, prosím tě, tady na tu ceduličku potom musíš napsat Mariana.
1: Já myslím, že budou všude i rozvěšený kasičky na milodary pro Mariana, Xavere.
0: Pro Mariana? Víte, že jsem nad tím nedávno přemýšlel v noci.
1: Nad čím? Nad když... Mariánem?
0: Ne, tak to není pro mě, to je prostě odepsaný člověk politicky a toho já bych rád viděl v teplákách, ale...
1: No, jste na poli nějakých pracovních? Nebo...
0: No, třeba když jednotí řepu.
1: Jo.
0: Vezme si tepláčky, pěkně, motičku, ale já jsem přemýšlel, když se v kostele třeba na Žilivi nebo někde, vybírají do té krabičky ty prachy. Daní se to? A nebo je to včetně DPH? A nebo jsou z toho nějaký odvody z obcí?
1: Počkejte,
0: nebo ti se s tím to...
1: Platí se z toho spotřební daň?
0: Spotřební daň?
1: Tyjo.
0: A nebo to jde pánu bohu...
1: Já se zavere o vám, že to nejde, že se z toho žádná daň neplatí, že to nejde ani pánu bohu, ale že to jde bratrům a sestrám.
0: No. Dobře, to by ještě nebylo tak strašný. Já mám ještě horší teorii, kam to jde, ale jo, protože oni potom, ti kněží, když zneužívají ty děcka, tak oni se často s těma rodinama vyrovnají mimosoudně. Jo? A tady máte maminko 100 tisíc, já už vám toho kluka kurvit nebudu. Ale víte, jak je možné, že to nezajímá finančák? A nebo na to je něco? Já to fakt nevím. Je na to taky. EET?
1: No to bylo zrušený, si, že to, tam... počkejte, to bylo zrušený, to zrušili. Možná, že ho zrušili kvůli tomu.
0: No něco takového, já si představuju, že takový ty naši slavní modláři, jako tady bratr Jurečka a bratr Bůh jaký a bratr Kalousek třeba, že tam sedí v tom kostelíčku, teď vypráví si s hospodinem a teď vyslechnou to kázání a říkají si, to je ano, takhle má pan velebnej pán pravdu. A potom jde ten ministrant s tou kasičkou. Tak vám garantuju, že pan Kalousek vytáhne 5 litr a nenápadně ho tam dá. A všichni občané také, co tam sedí, protože se na vás diví jak na vrha, když tam nic nedáte.
1: Možná proto zrušili to EET, že tam nechtěli mít ty registrační pokladny, ne, u toho?
0: No vysvětlete mi, co se s těma penězma děje. Je to někde evidované?
1: Já nejsem bratr Xaver, já to nevím.
0: Ale vy jste, pane Holče, člověk...
1: No já si říct, že vím všechno, ale tohle nevím. Já jsem nikdy bratry nekasíroval, já to nevím.
0: Dobře.
1: Vy máte, víte co, sedněte do obytňáku, Xaver jede a budete to testovat. Jak to je?
0: A jak to mám testovat? Já tam,
1: budete tam a
0: já tam
1: uvidíte,
0: hodím 100 korun
1: třeba. A uvidíte, co se s ní stane.
0: Já jsem dneska našel v kapse kraťasu, jak jsem je vytáhl z pračky, tak jsem tam našel 100 korun vypranou. No.
1: Počkejte, takhle pan premiér našel doma milion.
0: No tak já peru prachy
1: tak takhle. Máte kilo ubohý.
0: Já to? Vypranou. A to kilo bych tam takhle vzal, hodil do té kasičky a jak zjistím?
1: Ksavere, vykašlete se na nějakou kasičku lidoveckou.
0: No mě to zajímá.
1: Vezměte to kilo, odneste to do té Fialovy záložny a za 5 let tam máte desetník.
0: Ne.
1: Uročení, fakt.
0: Desetník, no, aniž bych cokoliv dělal.
1: Aniž byste cokoliv udělal.
0: Šef, tak bej.
1: Odneste to tam.
0: Tak já to tam zanesu dneska odpoledne. A kde to je?
1: To já nevím. No někde na tom, ne? Na Zlínsku nebo Olomoucku.
0: No ale on, pokud vím, tak ten šéf té kampeličky už je tak...
1: Mezi bratrama a sestrama.
0: Pánu, no. Hmm? A tak to šéfu někdo jiný, jo? Dal tam Petřík někoho jiného?
1: To zařídějí, no.
0: Protože Věšek taky, že?
1: Ježišmarja.
0: A všichni tady...
1: Ty... Já nějak odcházej, co?
0: No, úplně z jiného filmu. Já jsem dneska viděl, pane Holče, titulek, který mě pobavil. Že se Rakušan a Stan dohodli s Agrofertem. Co to je?
1: To je neuvěřitelný, Xaver. No tak Rakušan, ale vidíte, zase jsme zpátky u plukovníka Foltýna. No Rakušan obvinil Agrofert, že ho odposlouchával. Že ho? Klasický rakušanovský lhaní a dezinfo. Tak a Agrofert dal správně k soudu. U soudu to musíte, v tomto případě, Xaver, nemůžete jenom zapomenout. To musíte prokázat.
0: No a nemůžu říct, že jsem to slyšel?
1: Tam je to málo. Tam,
0: ne?
1: Kdybyste tam udělal takhle, tak je to málo.
0: Málo.
1: A tak soud konstatoval, že je to málo. A tak Rakušan samozřejmě se teď musel dohodnout s Agrofertem, mimosoudně. A musel to stáhnout z webu, že jo, všechno. A to se mi líbí, že nakonec Rakušan se dohaduje s Agrofertem. Ne? Udělají společné prohlášení. Ale zpátky k Foltýnovi. Vidíte, ten chlap fakt bude mít spoustu práce, protože já si říkám, Rakušan šířil klasický dezinfo. Mm-hmm. A říkám vám, že plukovník už teď sedí v tramvaji, jede na Letnou, na Vnitro a sedne tam na to. Zasedne, zaklekne na Rakušana.
0: Jo, takhle to začne, myslíte?
1: Jo.
0: Ale na čem oni se vlastně dohodli?
1: To já nevím, to, mimo soudní.
0: Já si to představuju Agrofert Rakušan, jo. Tak... Oni se musí nějak vyrovnat, tak třeba musí teď Rakušan týden jít škubat kuřata do vodňa.
1: To je jedna věc. A druhá věc je, že třeba teď Rakušan vzal si od svých dětí doma ten šifrovaný telefon, zavolal Míšovi Redlovi.
0: No a s čím by si hráli děcka to?
1: Tak na chvíli se třeba zabaví něčím, no. Zavolal Míšovi Redlovi a řekl mu, hele, potřebuji tady trošku něco na mimosoudní vyrovnání s Agrofertem.
0: Money play? Myslíte? No ale to...
1: I když počkejte, teď on ho nezná. Já jsem blbej. Teď Rakušan ho nezná.
0: Nezná, to oni se neznají.
1: Tak to udělá jinak, tak zavolá Slepičákovi, ne? Ten zavolá Polčákovi, ten zavolá Gazdíkovi a ten zavolá Míšovi.
0: Proč se vlastně tomu panu Hlubočkovi, který je vážený člověk, zastupitel bývalý, a to proč se říká tak hnusně Slepičákovi?
1: No protože jako... Vy před časem choval Slepičky.
0: Ale dobře, ale víte, co je Slepičák? To je stolice od Slepice.
1: No jo, a tak a choval Slepičky, no propad Slepička.
0: No to by nevadilo, ale proč mu říkali tak zleti jeho kumpáni?
1: Já nevím, já mezi ně nechodil.
0: Proč mu neříkali třeba Bruce Willis nebo tak něco? Zrovna Slepičák, to je tak zlý?
1: Tak já musím teda říct, že podobnost s Willisem jsem tam neviděl úplně, ale...
0: No pozor, oni jsou fyzicky na sebe strašně podobní.
1: Jo? Hmm? To říká Hlubuček nebo Willis?
0: To říkám já.
1: Jo.
0: Já jsem ho viděl na fotce, to pan Hlubučka.
1: Tak to se mi zdá jako vaše subjektivní vysvětlení.
0: Tak mě taky všichni říkají, že jsem strašně podobný tomu DiCaprio.
1: Tak to chápu. Tam je to opodstatněný, ne?
0: Jo, každé, tam to trošku takhle, když si takhle hodím nahoru, ne?
1: Ale jako mladšímu DiCapriovi.
0: Mladšímu než nějaký mladší?
1: No, Když byl mladší, ne? Ještě tak to myslím.
0: Asi mladšímu, no. Ale já jsem nedávno nad tím přemýšlel taky, on je tak zhruba stejně starý jak já. Tak já si to vůbec nedivím, že se nás lidi pletou.
1: To je jasný.
0: No. A já přijedu do Curychu na letiště a chtějí podpis lidi.
1: Prachy vám dávají hned, ne?
0: To ne. To ne. No, pane holče, takže oni se dohodli, neboli, víte, co to je? Prostě se umějí chlapci dohodnout. I tady slepičák, ten i druhý slepičák, jak se jmenuje?
1: No to se musí dohodnout. Já myslím, že Rakušan se rád dohod, když nebyl schopný prokázat, že ho Agrofert odposlouchával.
0: Jo. No a jak to mohl říct, ale takhle vážený člověk?
1: Rakušan?
0: No ne, jak to mohl říct?
1: Takovej lhář, ten řekne cokoliv k Savere. Po Filipu Turkovi řekl, že je nebezpečný člověk.
0: O Filipovi? No. O našem Filipu? No. A je? Není, ne?
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: Nebezpečný je Rakušan.
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: No, ono totiž, to má, pane holče, podle mě jinou váhu, když to řekne prodavačka z řeznictví a když to řekne ministr vnitra.
1: No jasně.
0: O těch odposleších, víte? A
1: že on by o nich mohl rád co svědět, ne?
0: Já si
1: jako
0: to...
1: Jako nejvyšší vnitrák.
0: To vám říkám, že skoro každý ministr vnitra, jo, to, aby jsme byli upřímní, tak spoustu času prosedí s těma sluchátkama v kanceláři.
1: Ale Standa Gross to měl rád.
0: Gross to měl rád, Gross tam prý sedával do noci a tenkrát ještě byla CDčka a DVDčka a každý den mu tam byla nošena.
1: Hele, to je paráda. To byla doba.
0: No ale to je lepší než Vyvolení, ne?
1: Jo, jo.
0: Nebo Big Brother.
1: To vám garantuju.
0: Představte si, že vás někteří lidi zajímají, a já bych přišel vždycky, dal vám 5 CDček a řekl, toto je vaše paní, toto je toto, toto je teta tam z Deblína, tohle je ten. A vy byste jel? Garantuju vám, že byste u toho strávil zbytek života.
1: No.
0: No. Ale takže oni se dohodli a tím je to to. No a ještě druhý titulek mám, to jsem si říkal hned, když jsem to viděl, to jsem zvědavý, co na to řekne pan Holec.
1: Aha.
0: Z našeho klubu Sviní. Klub Sviní,
1: to je Sviní.
0: Představte si, že Německo vydalo zatykač na nějaký Ukrajince, potápěče, který zlikvidovali normálním teroristickým činem se vším všudy. Ten Nord Stream. Mm-hmm. Co, je to to?
1: To je neuvěřitelná story, ne?
0: A myslíte, vlastně... že to zaplatili ti Ukrajinci z těch peněz, co my posíláme, nebo z nějakých jiných?
1: To těžko říct. Ale je to neuvěřitelná story o tom, co je na Ukrajině možný, ne? Teď je to ta země teda, kterou musíme vzít co nejrychleji do Evropské unie a do NATO, protože je svatá. A teď si představte, jak to bylo, ne?
0: To bych tady neříkal, že Ukrajina je svatá. Ne.
1: Já jsem to slyšel.
0: Má to nehezké konotace.
1: Řekněme, já jsem to slyšel a rád to zapomenu, když bude potřeba.
0: Jo.
1: Jo.
0: Tak to já jsem taky slyšel a rád to bohužel nezapomenu.
1: Sede si partička ukrajinských vojáků, ožerou se jak ukrajinský vojáci.
0: Jako všichni Ukrajinci, no.
1: Napadne je, že by mohli udělat něco velkého, tak někdo přijde s tím, tak vyhodíme Nord Stream. Oni se toho chytnou, chlastaj dál, pak se probudí druhý den ráno, řekl byste, procitnou z kocoviny a zapomenou na to. Chlapci ne. Řekli, to byl ale dobrý nápad. A zrealizovali to, ne? A ještě než to zrealizovali, protože samozřejmě se to začalo šířit po armádě, věděl o tom tehdejší velitel Zálužný, tak to vypátrali hoši z Ameriky, ze CIA. A řekli Volodymyrovi, hele, tak to ne, to koukej stopnout, to je trošku moc i na Ukrajinu. No a Zelenský prej chtěl, ale už nebyl schopný to stopnout, ani on. A vemte si, takže oni to provedli, a prej to stálo jenom nějakých 300 tisíc dolarů, prej to nebyla bůh ví jak drahá operace. Ale
0: to,
1: všichni o tom lhali, ne? A teď si vemte, ty starý, důkladný Němci to vyšetřejí nakonec a usvědčejí, tolik lidí zalží.
0: No.
1: A proto vám ještě říkám, otvírá se trh pro Foltýna i v Německu.
0: O, jasný.
1: Tak tohle snad nebude,
0: no, tak
1: si nedovolí Němci.
0: Žádný čučkař. Ale řekněte mi, pane holče, kolik myslíte, že je v naší zemi lidí, kteří trpí tou iluzí, že Ukrajinci jsou o něco lepší lidi než ti Rusáci? Já vám říkám, že to je jedna parta. A vždycky
1: no, jasně,
0: byla.
1: No jasně, no tak Ukrajinci si svoji zemi rozkradli ještě víc než Rusové.
0: No, to, že nás Ukrajinci tady obsadili v 68, doufám, stejně jako Rusové, a jiní.
1: A ještě nás taky po roce 45 rádi připravili o Zakarpatskou Rus.
0: Takže.
1: To taky byli velmi aktivní. Ale dobře, no tak já nevím, podle průzkumu vychází, že většina Čechů už těm blábolům vlády nevěří, té propagandě, no, ohledně Ukrajiny. To mě naplňuje jistým pozitivismem.
0: Mě vyprávěl tady pracovník z blízké firmy, tady WebXTV, že jel takzvaným Boltem. Víte, co to je Bolt?
1: No jasně.
0: To je něco jako Uber.
1: Taxi, no.
0: A řídil Ukrajinec a říkal, ujel jsem s ním asi 20 metrů, protože byl na mol setnutý.
1: No počkejte.
0: V autě smrděla vodka.
1: No počkejte to. Tohle to je super. Já jsem čet někde v jižních Čechách, nedávno byl souzený Ukrajinec za to, že ožrali jako prase, sednul do dodávky kránu, protože chlastala s nějakýma svýma kumpánama, což myslím byli Češi, a ožrala je vez domů. A někde prostě naboural, všichni se zranili a ještě něco způsobili. A on byl u soudu, tam uznal vinu svoji, ale v rámci obhajoby řekl, že vlastně vůbec nechápe, proč je tady za to souzený, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší. Ale zcela vážně, upřímně, to se mi líbí.
0: Tak to víme, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší, my víme, co to je za zem, ale to, že to tady lidi nechtějí slyšet a to, že prostě je to ve skutečnosti tak, napadl je Putin o tom žádná, ale že to je to samý. A my si to sem pouštíme a houšť a větší kapky. A ti Ukrajinci nás tady jednou sežerou, to je bohužel pravda. Na Ukrajině toto nikdo neřeší, jasný?
1: Jo, jasný.
0: Jiná mentalita lidí. Pane Holče, já to tady mám připravený.
1: Jo.
0: Co tam dneska napíšeme? Je tady kniha hříchu?
1: Ta jasný, tam půjde Rakušan. Ten musí jít do pekelní knihy.
0: Jo.
1: Ale ministr vnitra Xavere.
0: No, a nedáme tam toho Ukrajince, co říká, na Ukrajině by se nikdo ne. To by bylo příliš. No,
1: já myslím, že ministr vnitra tam patří, ne?
0: Jo.
1: Určitě.
0: Vy píšete, nebo já diktuju, nebo...
1: Vy, Xavere, vy to máte.
0: Další zápis,
1: jo. No, vy píšete tak krásně, jako máte opravdu krasopis.
0: Tak.
1: Protože mít ministra vnitra v knize hříchů,
0: jak
1: to
0: se jmenuje
1: potřeba,
0: ten
1: ne.
0: Vítra...
1: No, Vít Rakušan.
0: Vít Rakušan.
1: A je to za to, že obvinil bez důkazů Agrofert, že ho odposlouchával.
0: Kušan.
1: A tudíž je to největší lhář a dezinformátor po všech největších lhářích a dezinformátorech z vlády.
0: Mě odposlouchával.
1: Ale nějak si tím Vítek nechlubí. Co?
2: To je škoda, to je škoda.
1: Protože i Markéta teď psala na tom, na X-ku, takový výčet úspěchů vlády Xaver.
0: Jo?
1: No,
0: co tam psala?
1: Bylo to moc zajímavý. No trošku to bylo v rozporu se statistikou, no ale to se stává. Je tam, jo, Rakušan.
0: Mhm. Tak jak jste mi to nadiktoval, tak to tam je.
1: No, já můžu zapomenout klidně, že jsem vám to nadiktoval, ne? No jo.
0: Vít Rakušan. Agrofert mě odposlouchával a já k tomu. Poznámečka, lež, soud, omluva a podpis.
1: A co myslíte, půjde teď prodávat to jeho český kuře?
0: No podpíšte to. Ne, on prodávat nemůže, tam by musel...
1: Hejte, víte, já bych ho donutil normálně být Agrofertem k tomu, že by třeba musel se účastnit volební kampaně Ano, ne? A oblíknout se do toho prodavače těch kuřat a rozdávat je lidem.
0: V oblíknout se jako do té masky toho kuřete.
1: Jo.
0: A to byl velký kuře.
1: A tady by měl jako jsem lhář, ne? A dezinformátor.
0: Pane Holče, vaše chvíle.
1: No jo, Xavere, teď uvidíte koncert.
0: Děkujeme všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
1: A krásně jste to řekl.
0: No já jsem toto trénoval.
1: Já, je to vidět, je to vidět. Hmm. Tomáš Pokorný. Dotace na megařiť, vidíte, jak se to chytá? Dotace na megařiť mistrů z přístavu Pravdy a jejich novou stranu.
0: Za to jsem dostal vynadaný, pane Holče.
1: Od koho? O které se ale v dobrých zprávách nedočteme. Dobré zprávy, mimochodem, víte, že to si stvořil Petr Fiala. Od koho jste dostal vy nadáno?
0: No, od jedné kámošky mojí, která nás hodně sleduje a prostě říkala, volala mi a říkala, že Wilsonka dobrá, ale že jak jsem tam...
1: Mega říct slabší?
0: Ta obří prdel na tom alegorickém vozu a jak se do ní háže kokain s nápisem dozimetr někde na tom autě, že to řekla mi, že to bylo nechutné.
1: Jo?
0: Tak nechutnosti vynechme.
1: Dobře.
0: Mega říct ještě.
1: Já vám to říkám furt, no, abyste se držela zpátky trošku.
0: Dobro.
1: Evžen Bělan, Vilozonova 10, ach co s váma na vás. No, Alena Davídková na Vilzonku od Azalky, Azalce děkujeme. Tomášová, Vilozonova 920 na vydání nové hodnotové české kuchařky od Kapacity v oboru Markéty Dobromily Pekerové Adamové. To jsou ksavrety, co to vařila, špagety?
0: Špagety.
1: A s čím to dělala? S buštem a s ajdamem?
0: Bylo to příšerný, ale bylo to dobře postříhaný.
1: Jo? Tak aspoň, že ta?
0: Ale...
1: No. Počkejte, jako její hlava?
0: Ne, ten pořad.
1: Jo.
0: Musím vyseknout nově poklonu, že dělali, co mohli. Víte, jak to říká Šimek s Grossmanem? Oba muzikanti dělali, co mohli. Harmonikář a dirigent.
1: Vy to nevidíte příští rok ve Varech? Premiéra?
0: To vidím, jo.
1: No. Tam by si to užili, ne?
0: Jo, vlastně. Já vidím to dokonce jako, že Polreich půjde k ní domů.
1: To nevím, Ksavere.
0: Ne?
1: To nevím.
0: Hrně takovýhle špagety, otevře to v okno.
1: Ještě kurva, co to je?
0: Pane Holče, jsme na konci.
1: Letí to.
0: A já už se teď těším na příští týden.
1: Tak
0: pěkný léto.
1: Pořádně horký, ne?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pyrrhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky, takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že protože Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dál, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle, to znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takovéto odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv.
2: Tak... No, tak to podle mě odůvodňují úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
2: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem,
1: no,
2: a tak dále.
1: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, je, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
2: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nasledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spíš.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

0: To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem si na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu sedí jako vždy politolog Jan Kubáček. Honzo, dneska historický den, premiér Petr Fiala a lídr Spolu se stává Tiditem oficiálně, protože startuje cirkusové turné s Ivou Pazderkou, s komičkou. Tak vidíš, v jaký historický den točíme?
3: Já jenom přemýšlím, koho víc sledovat. Jestli komičku Pazderkovou, která se pokusí z robota udělat člověka, a ale nespoň dosáhnout toho, že sundá sako a řekne něco ověřitelného Petr Fiala, a nebo Petr Fiala zničí jakoby takovou tu snahu pro lidstvo udělat něco lepšího s Petrem Fialou u komičky Pazderkové. Ale já dneska jdu na narozeninovou party s Otakarem Foltýnem jako daňový poplatník, občan, který každý den nevěří, kam to Otakar Foltýn dokáže posunout. Slavím jeho rok ve funkci, kdy měl dělat půl rok jenom.
2: Ano, to je hezký, tak bych ti doporučil dvě věci. Vem si na tu narozeninovou party maskáče za prvý, aby si zapadl, a za druhý vem si tam průzkum stanu, který byl udělaný pro ministerstvo vnitra a z kterého vyšel méně hodnotový výsledek, a sice, že víc Čechů se obává Fialy než Putina. Což je mimochodem i dílo Otakara Foltýna. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Spotify a Apple Podcastech.
3: A my si toho vážíme. Díky.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavier.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... Ano, ale není naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem, znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná, Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Převez mi příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů,

0: special rolling down the seaboard line.
1: Martin Půta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hejtman Libereckého kraje zejména. A já nemohu začít jinak, pane Půto, ta nešťastná událost, která se stala před pár dny, neboli sebevražda na vašem úřadě, v jaké je to fázi, jak to dopadlo?
2: Tak my jsme jako samospráva požádali pana ředitele krajského úřadu, aby prověřil všechny ty věci, které jsou v dopise na rozloučenou popsány. Věnuje se tomu náš vnitřní audit. Teď ještě příští týden má probíhat nějaké anonymní šetření, tak aby úředníci se nebáli, pokud některé z těch skutečností se tam odehrávaly, tak aby se nebáli potvrdit nebo vyvrátit. A já jsem ještě požádal inspektorát práce, aby provedl nezávislou kontrolu dodržování zákoníku práce, především z pohledu přesčasových hodin, o kterých se tam hovořilo v tom dopise. Musím říct, že to je věc, která mě zasáhla i osobně, protože jsem pana Šepce znal. Náš krajský úřad má nějakých 420 zaměstnanců a on byl mladý, pracovitý, přicházel s novými nápady, takže jsme občas řešili třeba to, jak to bude kraj financovat. Věnoval se propagaci turistického ruchu. Pro mě osobně je důležité především ty věci prověřit proto, aby se taková situace neopakovala.
1: Berete to jako zkrat toho člověka, nebo že tam, nebo spíš příčina byla to, že tam něco dlouho bublalo a vyšlo to teď na povrch?
2: Já myslím, že to v něm asi dlouho narůstalo. On byl, jenom připomenu, on byl na dobu určitou, protože byl vlastně náhrada za dámu, která byla na mateřské dovolené, takže věděl, že to jeho působení na krajském úřadu bude nějak časově omezené. Možná to mohl být jeden z těch impulzů, ale do té doby, než budu mít všechny ty podklady, jak bych to nerad úplně dopodrobna hodnotil.
1: Ale řekl jste v médiích, že přes časy jsou v těch samosprávách běžnou věcí, tak kde se určuje ta hranice?
2: No, přes časy jsou v samosprávách běžnou věcí u lidí, kteří svou práci mají rádi, dělají s nasazením. Já jsem to říkal, myslím, pro Seznam. Myslel jsem tím především to, že je úplně běžné, že vám starostové, ale třeba vedoucí úřadů, tajemníci nebo vedoucí odborů pracují nejenom běžných 8 hodin, ale po večerech, o víkendech na akcích, které jsou důležité. Samozřejmě pokud to má někdo jako zaměstnanec, tak tam jsou ty limity nastavené pevně. A já zatím z předběžných čísel vím, že tam s panem Šepsem jeho přímý nadřízený řešil jeho opakované setrvávání na pracovišti jaksi mimo běžný provoz úřadu. Takže určitě, a bavili jsme se o tom naposledy včera s ředitelem krajského úřadu, tak já budu určitě chtít nastavit nějaký mechanismus, kdy bude někde svítit nějaká červená kontrolka nejenom u přímého vedoucího, který za docházku každého pracovníka zodpovídá, ale u ředitele úřadu, možná i u hejtmana.
1: Vy jste řekl, pane hejtmane, začátkem letošního léta pro iDnes, že financování krajů je neudržitelné. A jak tomu máme rozumět? Dojdou krajům peníze?
2: Já jsem to nemyslel tak, že krajům dojdou peníze, ale myslel jsem tím především to, že rozdělení daní mezi kraje se nastavilo naposledy v roce 2004. Kraje mají v zákoně o rozpočtovém určení daní svoje pevně stanovená procenta. Je potřeba říct, že za těch posledních necelých 20 roků se třeba počet obyvatelů ve středních Čechách zvýšil o 400 tisíc a nějak se to nepromítlo do toho, jak se mezi jednotlivé kraje ty daňové příjmy dělí, a to považuji za neudržitelné a pevně věřím, že v rámci konsolidačního balíčku najde vláda dostatek odvahy změnit i to nastavení především tím směrem, aby se stejně jako v případě obcí a měst každý rok přepočítávaly ty procenta těch sdílených daní podle několika předem známých a jasných kritérií.
1: To znamená, že vám nechybí peníze, znamená to, že byste třeba šli do mínusu v některých položkách, ale chcete to spravedlivější, pouze teda říkám spravedlivější.
2: Myslím, že by to mělo být spravedlivější především z toho úhlu pohledu, ale to bylo i předem očekávatelné, aby bylo jasné, že když některému regionu roste počet obyvatel, tak může očekávat i větší daňové výnosy a samozřejmě i obráceně. Myslím, že když se zeptáte kteréhokoliv hejtmana starosty, tak vám řekne, že bych dokázal vždycky utratit víc peněz, než kolik jich má. Na druhou stranu jsou to peníze, které předtím občané firmy zaplatili na daních a je potřeba k tomu takhle přistupovat. Takže já si úplně na naše daňové příjmy nestěžuju. Jsem na tom kraji 10. rok, 11. rok vlastně už teď a naše daňové příjmy jsou dvakrát tak velké, než byly v roce 2013. Takže myslím, že s rozumným přístupem máme na investice a provoz peněz relativně dost.
1: Konsolidační balíček takzvaný zasáhne nějak do provozu nebo snad i do rozpočtu krajů?
2: Tak ten návrh ministerstva financí znamená, že tam, kde se navýší daně, tak nám se sdílí zmenší procento těch sdílených daní podle vlastně všech těch daňových změn v těch minulých letech, když se rušila superhrubá mzda a celkové daňové výběry byly nižší, tak my jsme získali o nějaké procento víc. Teď se mají daně naopak navyšovat, takže v některých těch daních bude, na tom budeme procentuálně o něco hůř, ale předpokládá se větší daňový výběr.
1: Takže podtrženo sečteno.
2: Měli bychom být podle slov pana ministra financí Stanjury na nule, co se týká peněz.
1: A věříte tomu?
2: Tak,
1: počkejte, na nule to ještě široký pojem. Na nule ve smyslu,
2: že nebudeme mít ani méně v těch příjmech. Já věřím tomu, že na ministerstvu financí mají ty predikce nejpřesnější.
1: Jako občan, protože jste mimo toho vašeho hejtmanování taky občanem, tak se vám líbí ten konsolidační balíček?
2: Tak jsou tam určitě věci, u kterých má asi každý nějaké pochybnosti. A když se třeba bavíme o tom, že se to má dotknout všech skupin obyvatel, většiny firem, ta konsolidace peněz fakticky znamená to, aby se stát dál nezadlužoval, tak myslím, že třeba věci, jako jsou tiché víno a podobné, tomu příliš nepomáhají.
1: Jasně. Pojďme na evropské peníze, protože to je velké téma v každém kraji i v celé zemi. Jak to vlastně Liberecký, váš kraj, zasáhne, nebo jakým způsobem vlastně se to teď dělá? Po všech těch skandálech, které byly, ROP 1, ROP 2 a tak dále, je ještě vůbec možné bez rizika čerpat dotace z Evropské unie? Bez rizika v tom, že vás někdo zavře dřív nebo později?
2: Já myslím, že to možné je. Ten systém, ale díky všem těm kauzám z minulosti, je poměrně nepružný. Těch kontrolních mechanismů je docela hodně. A celá řada starostů vám dneska řekne, že si na investice radši našetří, než aby riskovali to, že jim po 2, 3, 4 nebo 5 letech přijde nějaká kontrola a řekne, že před 5 lety měli možná v tom výběrovém řízení udělat něco lépe a udělí jim nějakou třeba 10% sankci neboli snížení té dotace.
1: Jak čerpá kraj? Kraj je jedním z příjemců?
2: Kraj je jedním z příjemců. Myslím, že čerpáme poměrně hodně. A děláme to především proto, že ty majetky, které jsme jako kraje dostali svěřené po vzniku krajů v roce 2020, tak nebyly všechny úplně v ideálním stavu, takže využívali jsme dlouhá léta teď dotace na snižování energetické náročnosti neboli zateplování budov, škol, domovů pro seniory. V dalších letech se chceme věnovat třeba výstavbě pasivních objektů, tedy objektů, které jejichž energetická spotřeba je stejná nebo menší jako energie, která se na nich třeba na střeše ve fotovoltaice vyrobí. Díky evropským penězům funguje třeba krajský podnikatelský inkubátor, kde se snažíme podporovat firmy, které se zabývají inovacemi, neboli tím, aby jsme v budoucnosti vyráběli něco jiného než součástky do aut a byly možná více soběstační jako ekonomika. A docela hodně peněz směřovalo taky do krajských silnic a jejich rekonstrukcí.
1: Co si mám představit pod pojmem čerpáme hodně?
2: No já myslím, že jsou to ročně řádově malé jednotky miliard, miliarda a půl, které se nám v některých letech podařilo z Evropské unie použít. A třeba konkrétní číslo v letošním roce na silnice předpokládáme, že to bude asi 230 milionů. Celkově kraj do oprav silnic dá miliardu. Zhruba 200 milionů z toho jsou ještě peníze ze SFDI, takže polovina kraj a polovina další finanční zdroje.
1: V čem vám chybí nejvíc peněz?
2: Obecně myslím, že bychom potřebovali víc investovat do školství. Stav některých těch školských budov není úplně ideální. Myslím, že to platí napříč republikou. A říkám o tom školství jako na prvním místě proto, že si myslím, že právě ve školství je ta naše největší možnost tak ovlivnit naši budoucnost, protože děti, žáci a studenti jsou ti, kteří za 20 roků budou ve firmách, v institucích, třeba ve vysokých školách nebo na úřadech a můžou významně ovlivňovat to, kam se bude země směřovat.
1: No je to fatální věc pro Liberec a Liberecký kraj v okamžiku, kdy je Praha na dohled a všechny vysoké školy, všechny střední školy, vlastně to mají ti lidé nebo ti studenti v dojezdové vzdálenosti.
2: Tak my to úplně nemáme do Prahy v dojezdové vzdálenosti.
1: Tak to, že ne.
2: No tak hodina autobusem na Černý most z Liberce není úplně ideální. Kdyby to byla hodina vlakem z centra Liberce do centra Prahy, tak by to mohlo být jiné. Ale my jsme teda vlnili v letošním roce spíš problém, že se nám děti z Prahy a ze středních Čech hlásily na naše střední školy, protože ty elitní pražské byly beznadějně zaplněné. Nám se teda taky zaplnila naše nejlepší gymnázia, které máme, ale přece jenom jsme tu volnou kapacitu měli větší. Spíš máme problém s tím, že mladí lidé odcházejí na vysoké školy, docela logicky, přestože máme skvělou, dobrou technickou univerzitu, tak v těch dalších oborech prostě studenti odejdou z toho regionu studovat do Prahy, do Brna, do dalších měst a myslím, že to, co všichni potřebujeme, je naučit se, aby se pak někdy po nějakých získání zkušeností vraceli zpátky.
1: A to se daří, protože to je téma posledních 20 let, ať už to bylo třeba se studenty medicíny, vzpomeňte si, tak jaký je stav, jaká je páka na to, aby se vraceli?
2: Tak my jsme jeden z těch regionů, kde počet obyvatel nějak významně neroste, ale taky neklesá. Takže to vypadá, že se prostě po nějaké době část těch studentů vrátí. Já myslím, že Liberec má tu výhodu, že je uprostřed krásné přírody. Zatím teda bohužel jenom tím autobusem nebo autem, to je do Prahy relativně blízko. A já věřím, že jedním z těch nástrojů pro to, aby se lidé obecně víc do našeho regionu vraceli nebo se tam naopak stěhovali, je vytvoření rychlého vlakového spojení mezi Libercem a Prahou, které by dostalo ideálně nebo umožnilo lidem dojíždět každodenně do práce, tak jak je to běžné třeba v Anglii, za hodinu jste v tom druhém městě, odpoledne se vrátíte, když máte slušného zaměstnavatele, tak vám třeba půlku té dojezdové doby započítá do té doby pracovní.
1: Jakým způsobem nebo jak moc zasahla Liberec a Liberecko-ukrajinská uprchlická vlna?
2: Tak byli jsme mezi těmi kraji, kde bylo uprchlíků opravdu hodně. Liberec je páté největší město v zemi, takže se přirozeně ty komunity vždycky snaží koncentrovat, spolupracovat. Myslím, že jsme to zvládli stejně jako ve většině zbytku země. Když jde dneska člověk do firem, tak vám řeknou, že jsou vlastně za to, že se většina uprchlíků zapojila do pracovního procesu rádi, protože naše ekonomika obecně trpí nedostatkem pracovních sil. A Ukrajinci jsou nám blízko jak mentálně, tak kulturně, takže když u nich používáme ten výraz uprchlíce, tak je potřeba říct, že jsou to trochu jiní uprchlíci, se kterými jsou ty problémy významně menší.
1: Prosím vás, a to číslo, které vy jste tuším uvedl pro Novinky, 500 tisíc uprchlíků, tím rozumíte...
2: Ne, to byla celá Česká republika. My jsme měli v kraji necelých 30 tisíc a zhruba 6 tisícům jsme poskytovali ubytování v rámci toho závazku, které kraje dostaly od vlády, to znamená zajistit ubytování v nějakých náhradních ubytovacích kapacitách.
1: A jaké jsou zkušenosti s těmi 6 tisíci uprchlíky, kteří tedy dostanou od kraje ubytování a asi nějakou podporu nebo něco?
2: Tak ten zákon se změnil teď od 1. července. Vlastně od 1. července se ubytování poskytuje za státní peníze už jenom zranitelným skupinám, to znamená dětem, případně matkám, které se o ně starají, nebo seniorům, všichni ostatní si to ubytování platí. Vlastně při té změně nedošlo k žádným problémům. Ti ubytovatelé za mě osobně z velké části jsou vlastně jako rádi, že mají ty ubytovací kapacity naplněny. Řešili jsme 10 problémů za ten rok. Většinou se to týkalo toho, že ubytovatelé se snažili poskytnout nějaké prostory, které se třeba v zimě nedali vytopit na víc než na 15 stupňů. A myslím, že většinově to je v pořádku, ale je potřeba říct, že v každé komunitě, jak mezi Ukrajinci, tak mezi Čechy, se najdou i ti, kteří se snaží každé takovéhle podpory trochu zneužívat, takže i nějaké jednotky případů, kdy třeba ubytovatelé nehlásili, že už tam nikdo nebydlí, nějaké jednotky stížností na to, že někde na ubytovně byl hluk o víkendu ještě ve dvě v noci.
1: Jo, tak to jsou detaily.
2: Ale myslím, že nic zásadního, co bych považoval za ohrožení bezpečnostní situace v kraji, se nestalo.
1: Jaký je teď plán? Protože mnozí komunální politici říkají, my bychom třeba i rádi podpořili, ten přísun uprchlíků, alespoň některých, protože, jak jste říkal, je to vhodná pracovní síla. Může v tomto kraji nějak pomoct?
2: Tak my se snažíme ve spolupráci s obcemi vytipovávat ty objekty, kde by mohli uprchlíci získat nějaké dlouhodobé ubytování. A je potřeba říct, že vzhledem k tomu, jak funguje sociální systém na Ukrajině oproti českému, že je prostě významně přísněji nastaven, tak oni většinově vědí, že prostě si musí najít nějakou práci, pokud tady chtějí dlouhodobě zůstat. Vlastně už od začátku jsme se snažili propojit úřad práce zaměstnavatele ze zástupců uprchlíků, tak aby získali přímo informace o tom, v které lokalitě je třeba zájem o to, aby se tam nastěhovali a mohli tam chodit někam pracovat.
1: Pane hejtmane, vy jste bývalým předsedou hnutí STAN. Když pozorujete dnes ten cvrkot ve vysoké politice, jak jste spokojen s tím tónem navenek, které hnutí STAN za poslední dobu vlastně prezentuje?
2: Tak já myslím, že Vít Rakušan v té úplně nejednoduché situaci, ve které je vláda, ve které byl STAN po dozimetru, tak odvedl velký kus práce.
1: Myslím, už že je po dozimetru.
2: Já nevím, jestli je po dozimetru, ale minimálně jsme rok a kus po té chvíli, kdy se spustil. Tak myslím, že v té první fázi odvedl určitě velký kus práce ve stabilizaci hnutí. My jsme hnutí, které vzniklo na komunální úrovni, jsme hnutí hodně založené na komunálních politicích. Já se snažím vždycky říkat, že jsme středové hnutí, spíš středopravé hnutí, jsou mezi námi jak liberálové, tak konzervativci, většinou ne příliš vzdáleni od politického středu. A když budu třeba chtít říct nějaké hodnocení k tomu převažujícímu trendu, teď, že jsou nejvíc viditelné ty liberální tváře STANu, tak já vždycky říkám s úsměvem, že jsem taky liberál, ale jsem ten liberál, který nechce druhým lidem říkat, co si mají myslet, protože myslím, že svoboda je založená přesně na tom, že je potřeba respektovat i druhé názory, řešit problémy druhých, ale nikdy nepřekročit tu tenkou linii, ve které se druhým říká, že to, co si myslí oni, není správné.
1: Preference dnes vyšla nová čísla, nevím, jestli jste
2: Viděl jsem.
1: Tak to vás přesvědčuje o čem?
2: No, že se po začátku dozimetru podařilo panu předsedovi to hnutí stabilizovat, protože 6,5% není sice na jásání, ale myslím, že celá řada členů a myslím, že velká část veřejnosti mohla třeba loni touhletou dobou očekávat, že STAN bude třeba na 2% do konce roku.
1: Vy sám si prožíváte roky svůj vlastní příběh trestního stíhání a tak dále. Myslím, že to je věc obecně známá. Jakou zkušenost si člověk z tohoto odnáší směrem k té české justici, o které jsou takové pochybnosti v posledních letech?
2: No, já musím říct, že se snažím být především zdrženlivý ke všem kauzám, které se na veřejnosti propírají. Mluvil jsem tady o dozimetru, rád si počkám na závěr policejního vyšetřování, rád si počkám na to, až někdy padne nějaký soudní rozsudek. Snažil jsem se být zdrženlivý i ke všem kauzám kolem Andreje Babiše a dalších politiků z ANO. A to především proto, že pokud v této zemi jakoby princip platí prezumpce neviny, tak bychom neměli ty kauzy hodnotit podle toho, co o nich píší ta která média. A skoro bych řekl, že v kauzách, ve kterých je vina prokazována jednoznačně, se většinou do médií nedostávají žádné informace z toho spisu. V kauzách, ve kterých ta vina prokázána jednoznačně není, tak se dost často píše o detailech právě v těch médiích a myslím, že to není pro spravedlnost úplně dobrý výsledek. A já teď nebudu říkat, že si myslím, že vím,

0: racionálním vyhodnocením důkazů převážilo takové to obecné zadání ze začátku protikorupční revoluce, dostaňte je všechny k soudu a tam ať si to rozhodnou, jak chtějí. A obecně podle mě délka trestního stíhání a soudního procesu nad 5 let je problematická. A když budu mluvit o kauzách, které trvají 9, některé třeba 12 let, tak to pro českou justici není vůbec hezké vysvědčení.
1: No, dobře, vy říkáte, že se nedají ty věci dávat dohromady. Já si myslím pravý opak. Přestože jste byl vláčen médií z různých stran, tak přesto vám ti občané nahází ty hlasy. Tak tomu já nerozumím.
0: Já se snažím...
1: Jako lidé to čtou?
0: Já se snažím pracovat pro region a pro lidi vlastně celou tu dobu. Došel jsem k závěru, že kdybych...
1: Ale to David rád taky určitě.
0: To asi taky. Já jsem ale došel k závěru, že vzhledem k tomu, že nemám žádné pochybnosti o tom, že ta kauza je postavená na faktech, které nemohou být důkazy ani k obvinění, natož pak k obžalobě, že jsem prostě nic neudělal, takže rozhodně nebudu z hejtmanské pozice odstupovat. Bylo to v roce 2014, bylo to v polovině volebního období. Řekl jsem svým kolegům, že pokud chtějí, tak voliči za 2 roky určitě posoudí, jak moji práci vnímají a budou v tom určitě nějak hodnotit i tu kauzu. A myslím, že jsem udělal dobře, protože odstoupení by znamenalo přiznání k něčemu, co se prostě nestalo, k něčemu, co u toho soudu prostě nikdy ani nemělo být.
1: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuju za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Martin Půta.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtržno sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost? Ne,
2: ne, nechci jsi naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum? Jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadly, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí? Že?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak. Špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám jí Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám nějak do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: mračna letí tak divně nízko.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Sledoval jsem před pár dny na televizi Nova vystoupení pana premiéra Fialy, který tam povyprávil občanům, jaké všechny možné dávky je teď možné čerpat. A zamýšlel jsem se nad tím, jestli je to tak správně přijít vědomí, že když je někomu nejhůř, je mu potřeba pomoci, ale říkám si, poslední dvě vlády, tedy Babišova a Fialova, si tak nějak zvykli rozdávat nám, občanům, penízky na počkání. Jenže moje zkušenost, předpokládám, že i vaše, je, když jdete k lékaři a bolí vás hlava, tak on je lepší, když hledá tu příčinu, než když do smrti jíte Ibalgin. A já si teď říkám, jestli náhodou my nedostáváme jenom ten Ibalgin. A jestli vůbec nějaké řešení té příčiny existuje.
1: Tak to je podstatná věc. To příklad toho Ibalginu, já myslím, že je docela dobrý, ale to je ještě nějaký funkční medicína, která snad ještě nějaké zlomky nějakého působení má. To není úplně čirej oblbovák, který jenom způsobí, že bude bolest menší. Tak já myslím, že premiér ve svých vystoupeních, a já mu nechci šát na zoubek, jestli i ve své hlavě, plete dohromady příčiny inflace od kompenzace důsledků inflace na nejrůznější subjekty ekonomiky, jednotlivce i firmy. Plete tyto dvě věci. Takže to, že se udělají kompenzace s léčením inflace, nemá vůbec nic společného. Nula. Ať nám nikdo neříká opak. Že vlády chtějí pomoci nejvíce zasaženým inflací, buď dobře nebo špatně, si vyberou ty, kterým mají pomoci. To je jedna věc, ale ta s inflací bezprostředně nemá nic společného. Za jednoho předpokladu, že vláda má rezervy nebo vláda má vyrovnané finanční hospodaření. Když nemá ani rezervy, ani vyrovnané finanční hospodaření, tak kompenzace, nejrůznější sociální dávky samozřejmě způsobují, musí být na dluh. No a dluh, každý dluh inflaci dále zvyšuje. Takže prostě my už máme mnoho let nemalý státní dluh a když budeme další kompenzace dávat a zdrojem, Špidla se mýlil absolutně svým slavným výrokem, zdroje jsou, tak když ty zdroje nemáme, tak musíme na dluh to dělat. No a to je další roztáčení inflace. Takže nejen, že debata o kompenzacích tohoto typu není léčením inflace, ale je prostě přidáváním k inflaci, protože to na dluh.
0: No, když bych zůstal u toho příměru s Ibalginem, tak někdy se stane, že vám lékař řekne, že s tou příčinou toho neduhu už se nedá nic dělat a oni na to mají lékaři takové hezké sousloví, už to musíme nechat přírodě, což každý z nás nerad slyší. A není toto náhodou ten případ?
1: No tak já myslím, že inflace není fenomén bohem daný.
0: I ten obří dluh.
1: No, to jsou reálné fenomény někým nějak vytvořené a těch se musíme zbavit. Tak samozřejmě inflace je obrovský pomocník v této věci. Inflace je likvidátor dluhů. Na inflaci vydělává strašlivě každý dlužník, protože on ty peníze splácí v jiné hodnotě těch peněz, takže inflace je pro každého dlužníka nejvítanější věcí, která vůbec je. A proto taky státy velmi často, na rozdíl od jejich občanů, od jejich obyvatel, tak státy, ty vlády tu inflaci docela vítají, protože ta jim pomůže ten dluh snižovat. Takže takhle ono se to tou inflací někdy vybije, jestli nezvítězí spirálové efekty, které budou tu inflaci dále popohánět. Když si zavedeme indexaci všeho možného i nemožného, když odbory vyvzdorují, že když inflace překročí tolikle procent, tak se musí platy a mzdy zvýšit o tolikle, no tak když se zavede špatná indexace, no tak se inflace nezbavíme nikdy.
0: 10% navýšení mezd pro státní zaměstnance, nepochybně jste to v posledních dnech zaregistroval, to je věc, kdy se inflaci, promiňte, uhýbá, nebo kdy se jí stavíme čelem?
1: No tak jako díky bohu odbory nevyvzdorovaly 17,5% přírůstek platů ve státní sféře, tak je to méně, než by si než možná se člověk něčeho bál, no ale i to je číslo velmi, velmi vysoké a vede to k tomu, že ta spirála inflační dále trvá.
0: A neměli s tím, víte, pane prezidente, počkat s těmi 10% třeba až po volbách? Proč se to takto narychlo před volbami? Není v tom nějaké čertovo kopítko?
1: Za prvé volby. Teď nám hrozí, nebo teda před náma jsou volby, které se inflace netýkají. To bychom měli říct naprosto jasně. Máme komunální volby a komunální volby bezprostředně s inflací nemají nic společného. Komunální volby maximálně diskutují o tom, jak bude obec užívat peníze, které má k dispozici na opravy osvětlení chodníků a já nevím, vodovodu a čeho dalšího, ale to neřeší makro problémy. Ty řeší volby do parlamentní, a které vytvářejí vládu a tak dále. Takže komunální volby bezprostřední žádnou souvislost s inflací nemají.
0: Jinými slovy, nebyl to dáreček voličům
1: státním. Ale mohl to být. Politické strany, které kandidují nejen ve federálních volbách, teda federálních parlamentních celostátních volbách, ale i ve volbách komunálních, tak ví, že mají složitou situaci v celé zemi, tudíž i v každé obci, no tak to se snažím, celostátní politici chtějí pomoct těm komunálním svým stranickým politikům, chtějí pomoct tím, že můžete přeci říkat, že naše strana ve vládě prosadila zvýšení toho a toho. Takže takhle nepřímo to nějaký efekt teoreticky může být.
0: Kandidát nebo budoucí kandidát na prezidenta republiky pan Hilšer prohlásil před pár dny, a to mě zaujalo, že ty vysoké ceny energie a ta plynová záležitost nebo s tím plynem, že to je všechno důsledek toho chování ruského tyrana, říkal. Já se bojím, že se mýlí, že to celé začalo už před tyranem. Znamená to tedy, že i takto vážná věc, jako je boj s cenami energií, jsou zneužity takto v předvolebním boji?
1: Co myslíte? Určitě.
0: A je to téma do voleb prezidentských?
1: Opakuji znova, tak zahraniční politiku, máme-li vůbec nějakou, tak ta zahraniční politika se opravdu nedělá na komunální úrovni. To jako, jestli se horní, dolní zastupitelstvo obce rozhodne, že bude bojovat s tyranem, nebo naopak bude žádat s tyranem se zkamarádit, to na celostátní politiku nemá vůbec žádný vliv. Že pan Hilšer, nevím, nemohu o něm říct nic pozitivního, tak si to radši nechám pro sebe.
0: Dobře.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzlášť kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května, jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na prvního května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vere.
1: Jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co?
1: To
2: no, ona to ví.
1: Dívá se na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo. No, vidíte, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to... Ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo?
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako... Asi nějaký plevel. No, viseli jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No, asi jo. Asi jo.
2: A taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane holče, mám několik věcí, teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vznul v Americe. Chicago, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak...
2: Já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No, ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak hnutí
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme. To znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami. To pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo silově omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte? Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No, oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, to už by bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Pavel Buráň je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Buráň je muž, který byl v XTV už jednou před časem. Je tady podruhé, protože sledujeme příběh pana Buráně, který je skoro jako námět na velký americký blockbuster, bych řekl. A ten příběh, toto všechno, co se kolem vás odehrávalo a odehrává, může být pro mnohé občany poučné, pane Buráni. A má to teď nějaký mezi výsledek a proto jste dnes tady a proto bychom rádi o tom s vámi mluvili. Já řeknu na začátku, že příběh Pavla Buráně je mimochodem součástí této knihy Zločiny beze zbraní Marie Formáčková a kolektiv a partnerem této knihy je také XTV. Pane Buráni, pojďme na úvod pro někoho, kdo by vůbec nevěděl, kdo je Pavel Buráň a co se přihodilo. Pojďme to nějak shrnout, ten váš případ, do této fáze, v které to je, a teprve potom se podíváme na jednotlivé jaksi podrobnosti.
1: Kdo je Pavel Buráň? Pavel Buráň je občan České republiky a to, co se stalo mně, se bohužel může stát každému. Takže...
0: Podnikatel, ještě abychom teda řekli, úspěšný.
1: Podnikatel, jestli jsem úspěšný nebo ne, to musí posoudit jiní. Stalo se mi to, že 7. října 2014 jsem byl přepaden, přemožen a unesen do domu mého bývalého společníka, kde jsem byl donucen podepsat jisté listiny, které mě zavazují k zaplacení nesmyslných částek. Já jsem samozřejmě šel, nahlásil jsem tu věc na policii, policie tu věc zdárně vyšetřila, důkazy byly silné, nebo důkazně silné to mělo být, tak to bylo tvrzení té policie, šlo to na soud, soud to odsoudil, bylo mu to vráceno Vrchním soudem v Olomouci, soud to odsoudil podruhé, protože se našly další důkazy, které jsme našli teda my, ale to je vedlejší, navíc k té práci policie, soud to podruhé odsoudil, aby se to znovu vrátilo, nestandardně vrátilo z Vrchního soudu v Olomouce, aby to ten soud krajský na potřetí zprostil s tím, že se ten skutek nestal, ale zprostil to velmi zajímavým způsobem, protože on vlastně popsal, proč toho člověka odsoudil, co se vlastně stalo, ale protože Vrchní soud v Olomouci má na to jiný názor, tak zprošťuje s tím, že se skutek nestal, což samo o sobě je obezlička, kterou právníci vysvětlovali různě, že to chtěl znepříjemnit tomu Vrchnímu soudu v Olomouci, aby se teda naštěstí proti tomu odvolal státní zástupce, který proti tomu rozsudku, a šlo to znovu na ten Vrchní soud v Olomouci, kde já jsem obsáhle zargumentoval a vysvětlil všechny ty jejich připomínky k mé věrohodnosti. Stejně mi to nebylo nic platné, protože Vrchní soud v Olomouci teďka v lednu, nebo v únoru, bylo to zasedání v lednu. Ne, v prosinci, pardon, v prosinci minulý rok. Potvrdil rozsudek toho zlínského soudu s tím, že skutek se nikdy nestal. Což samo o sobě pro mě bylo... Já jsem nevěřil, že páni soudci z Olomouce budou mít takovou odvahu tohle udělat.
0: No, takže vy to popisujete velmi rychle, to jsem ostatně po vás žádal. Vrchní soud v Olomouci říká, že se skutek nestal. Já, když jsem se díval právě jenom na ty věci, které jsou z veřejných zdrojů dostupné, co je na internetu a tak, tak vy vysvětlete mi to, o co je to všechno opřeno, protože tam se například, a k těm detailům ještě půjdeme, stalo, že policie získala počítač toho vašeho bývalého společníka, neboli toho člověka, který vás měl unést. A tam údajně, tedy podle článku na internetu, jsou veškeré mapky, jak vypadá vaše kancelář, sídlo firmy, pracovna, plánky, fotografie, státní poznávací značky vašich aut. Krom toho, je tady ještě kauza odposlechy, tak pojďte tyto dvě věci teď nějak vysvětlit.
1: Tak jak jsem říkal, důkazy, to má být velmi silný případ. Já to těžko zhodnotím, protože jsem laik, ale z toho, co z toho spisu vím, tak to, že se rodina toho mého bývalého společníka na ten skutek připravovala, to je zřejmé z těch důkazů, které tam jsou. Tam jsou fotky, videa, plánky. Potom, když se to začalo vyšetřovat, tak tam byly odposlechy, o kterých se vybavíte, kde se jasně mluví o tom, že ta kauza je potřeba dostat do Olomouce, protože tam to všechno dopadne. Je tam toho spousta. Je tam prostě spousta materiálu, která svědčí, bo když to řeknu úplně jinak, ten příběh nebo ta kauza je jasná. Tam není, co by prostě na tom se dalo zpochybňovat, kromě toho, na co přitakává vrchní soud Olomoucí, že? A to jsou všechno argumenty obhajoby. Takže ten případ je poskládaný od začátku do konce na nepřímých důkazech, tvoří to to uzavřené kolečko, jak to říkají páni právníci, nedá se z toho velice kam utéct, obhajoba se snaží to zpochybňovat na malých hornostech, na ohnutých znaleckých posudcích, které si zadali a mají nebývalé zastání v Olomouci na vrchním soudě.
0: Jak si to, pane podnikateli, vysvětlujete tuto věc, nebo vaši právníci?
1: Tak kdybych to řekl, jak si to vysvětlují mi právníci a ostatní lidé, tak by na mě možná šla nějaká žaloba.
0: Unesete, ne? Ještě jednu žalobu navíc.
1: To je sice pravda, tak mluví se o pytlu peněz, že? Ale to je těžko říct. Dneska ta justice...
0: Vidíte v tom korupci?
1: Já jinou motivaci, kamaráčov, já jinou motivaci nevidím.
0: No a pojďme tedy, když o tom nechce tedy mluvit ten soud, pojďme o tom mluvit my. Kauza dopis ze dne 15.8.2014, říkám to dobře. Pojďte vysvětlit tento samostatný malou epizodu v tom velkém seriálu.
1: Já to zkusím uvést trošku. Můj bývalý pan společník se nechtěl k té kauze nějak obsáhle vyjadřovat, protože když se vyjádřil, tak si vždycky nabil. On nevypovídal u soudu, on pouze napadal to, co jsem tvrdil já. To samé byl dopis, to měl být dokument, kterým já jsem ho měl vyzvat k tomu, aby připravil tu sadu dokumentů, kdy jsem se jako fyzická osoba měl zavázat k tomu, že přistoupím k dluhu právnické osoby. Což by žádný normální podnikatel neudělal. Každý normální podnikatel nerad jako fyzická osoba podepisuje směnky, ručení a podobné věci. To je základ podnikání. Dopis napsal pan Novotný, to je doložené, že to je z jeho hlavy. Je na to znalecký posudek, který nikdo nespochybňoval.
0: Co ten dopis obsahuje?
1: Já v tom dopise mám vyzývat k tomu, aby připravil ty dokumenty, které se později u něho podepsali. Toho 7. října 14.
0: Takže to je dopis, abychom to divákům vysvětlili. To je dopis, který jste měl jako psát vy.
1: Ano.
0: Ale vy tvrdíte, že jste ho nepsal?
1: Ne.
0: A potom je tam ještě v souvislosti s dopisem, vy říkáte znalecký posudek, tvrdí, že to tedy psal ten váš bývalý společník. A pak je tam ještě jedna odbočka, jestli jsem to dobře pochopil, a to je Chorvatsko v kauze dopis.
1: Ano, pan Novotný se snažil tomu bránit tím způsobem, že v ten den, kdy se ten dopis odesílal z jeho pošty. Ty se odesílala z pošty v Uherském Brodě, která byla mimo nějaké mé... Já jsem tam prostě nejezdil, já jsem podnikal a žil jinde, pro mě by to bylo zajišťka. Byla tam stará původní adresa, kterou jsem už rok neměl, z které se to mělo odesílat. Tam je těch indicí více. No. Ale jedna z věcí, kterou se pan Novotný bránil, byla ta, že on ten dopis nemohl odeslat, protože byl v ten den v Chorvatsku. Byla to pravda. Dneska vím, že to nebyla pravda, protože přes hranice jel až o 2 dny později, než tvrdil. A to vím až dneska, to jsem si zjistil asi jinými zdroji. Důležité bylo to, že on tvrdil, že v ten den byl v Chorvatsku, ale jeho české telefony, jeho a jeho manželky byly v Čechách. Na což on ještě vysvětloval takovým způsobem, že on má chorvatské telefony a chorvatské čísla a s těma do toho Chorvatska odjel. Ale už nevysvětlil, jak je možné, že ty české telefony po těch Čechách jezdily.
0: Proč jste se ho na to neptali?
1: Na to se ptal soud. Na to se ptal soud, ne já.
0: No a tak musel tomu soudu něco odpovědět, ne?
1: Neodpověděl nic. Tady u tohoto se nad tím zavřela voda. To byl zlínský soud, kde ho odsoudili, kde prostě ten soudce se snažil tu kauzu nějakým způsobem prostě jí přijít na kloub. Vrchní soud v Olomouci je druhý soud, kde má to neobvyklé zastání. A neříkám, že jsem s prací soudu ve Zlíně spokojený, možná by z ní byl nadšený, ale odvedli normální standardní práci, možná to trošku hnali, možná byli nedočkaví, možná se měli víc věnovat detailům, ale vrchní soud v Olomouci, tam to vždycky leželo rok a půl nebo hrozně dlouhou dobu, ale jediné, co oni dokázali, bylo to, že přisvědčili nebo přitakali nebo se opřeli o obhajoby argumenty. Nikdy nepolemizovali s důkazama, které svědčí proti panu Novotnému.
0: 7. října 2014 potom následoval ten samotný únos.
1: Ano.
0: Tak o tom už jsme mluvili v tom minulém pořadu, ale krátce to řekněme jednou větou, kdyby nás poslouchal někdo, kdo to minule neviděl.
1: Unesli mě 3 převlečení policisté, unesli mě do domu Novotných, tam je nějakou dobu drželi pod pohrůžkou fyzické likvidace mé osoby a mých dětí, mě donutili k tomu, abych podepsal sadu dokumentů. Poté mě opili, dopravili domů někde kolem půlnoci, 1 hodiny, a já jsem potom jel podávat trestní oznámení na zlínskou policii. Začalo vyšetřování.
0: Ty všechny znalecké posudky, které v té věci jsou, to znamená i ten pan Humhal třeba a jiní, protože jsem něco kolem toho hledal. Proč se dělali v této věci jakési psychologické posudky?
1: Víte, já mám v tom takhle. Kdyby vás někdo unesl, tak vy se neobhajujete, nebo nežalujete. Vás obhajuje státní zástupce. Takže z naší strany se dělaly znalecké posudky jako, buď to jako reakce na znalecké posudky obhajoby. Mm-hmm. A znalecké posudky obhajoby vznikly proto, aby nějakým způsobem svedli, odvedli pozornost, aby prostě něco vysvětlili. Tam je těch znaleckých posudků řada. Všechny jsme zpochybnili, protože všechny mají vady. Buď to vycházejí ze špatně položených otázek, nebo používají vyloženě nepravdy v těch posudcích. Prostě jeden posudek vedle druhého není normální. Někteří znalci se dokonce sami naběhli, protože, já nevím, teďka ten pan Humhal, to je zdravotnictví, nebo?
0: No, to je psychologie.
1: Psychologie, no.
0: Pak je tady nějaký pan Libíček, paní doktorka Kasalová a tak. Ale Humhal, abych to řekl s dlouhým A.
1: Pan Humhal napsal, že pan Novotný je ctnost sama, že nikdy nelže, vysoce inteligentní. Prostě já, kdybych měl takový znalecký posudek, tak si ho zarámuju v obýváku a každému ho ukazuju. Ale pan doktor Humhal měl dispozici spis. A třeba na jednu z otázek, kdy se ptal pana Novotného, který je teda já tak důvěryhodný, zda byl trestán, tak mu pan Novotný řekl, že ne. A není to pravda.
0: No a potom posudek...
1: Což ten znalec z toho spisu měl zjistit, že? Takže ten člověk, který se nechal vyšetřovat, tomu znalci lhal. Pan Novotný byl trestán 5krát. Má pouze zahlazené tresty.
0: Pan Novotný, to znamená ten váš, aby bylo jasno, bývalý společník a muž, kterého vy tedy podezíráte, že vás nechal unést.
1: Nepodezírám, to jistota.
0: Dobře, ale já jsem to nebyl, tak z vašeho pohledu jistota. Ano. Potom je tady posudek z antropologie, což jsou tedy ty jednotlivé, kdo koho pozná, kolik procent a tak. Tak tady jste spokojen?
1: Posudek z antropologie jsme si zadávali my nebo já, a to z toho důvodu, že zase Vrchní soud v Olomouci, potažmo obhajoba, tvrdí, že díky tomu, že byli zproštění únosci, tak já jsem nedůvěryhodný. Zapomněli dodat to, že byli zproštění kvůli procesním pochybením typu, že policista, který protože na jednoho, na každého z toho únosu něco bylo, nějaké důkazy. Bylo to v prvé řadě mé poznání z fotek, mé poznání naživo a potom k tomu měli nějaké drobné důkazy. Na jednoho z těch únosců třeba vyšla pachová stopa, ale bohužel se zjistilo, že člověk nebo ten policista, který mu odebíral kontrolní vzorek, tak později u soudu řekl, že nebyl proškolen na to, aby mohl odebírat kontrolní vzorek. Proto ho ten soudce, já teďka nevím, jak se to řekne latinský, ale v pochybnostech vlastně zprostil. Protože těch důkazů je, protože těch důkazů bylo málo.
0: No, pochybnost ale prospěch obviněného.
1: Ano, ale vrchní soud to samozřejmě, nebo vrchní soud, obhajoba to otočila, že když byli ti únosci zproštění, tak je jasné, že já jsem si to vymyslel a že se ten příběh tak nestal a jsem nedůvěryhodný. No a vrchní soud, já už nevím, jaký použil termín, ale buď to přivodil, přisvědčil nebo přitakal, že to tak je.
0: Pane Buráni, ještě posudky z...
1: Pardon, to, že soudce v rozsudku napsal, že je přesvědčen o tom, že všichni ty tři únosci se toho zúčastnili, ale bohužel pro nedostatek důkazů, o tom se nezmiňuje ani obhajoba, ani vrchní soud. Z toho důvodu jsem udělal, protože byla úplně na začátku nějaká antropologie, kdy já jsem dělal sestavoval jsem kit nebo portrét těch pachatelů.
0: Identikit.
1: Tehdy z toho vznikl jeden obrázek, já jsem tehdy prohlásil, že ti lidé si byli víceméně podobní a že se to prolíná tím obrázkem, že jsou možná rodina. A taky jsem řekl, že tak na 60% to souhlasí s tím, co nebo s těma tvářema těch únosců. Potom jsem je poznal z těch fotek asi měsíc později a potom jsem je po roce a půl poznal naživo z klasické rekognice.
0: Rekognice.
1: Si říkám dobře to slovo. A protože tohle všechno shodili ze stolu z toho důvodu, že je soud pustil zase z jiných důvodů, protože bylo málo důkazů jiných nebo padly, tak já jsem se tomu snažil bránit tím, že jsem vzal fotky těch únosců a nechal jsem si udělat znalecký posudek z té antropologie, aby mě ten znalec řekl, na kolik jsou si ti lidi podobní. A vyšlo to zhruba tak, že ti lidi jsou si podobní na těch 60-70%, to znamená, že to, co jsem ten týden po tom skutku namaloval na tom obrázku, souhlasí s těma tvářema, které jsem později poznal na fotkách a naživo.
0: Pane Buráni, řekněte nám ještě, víte, někde na internetu jsou uvedena některá fakta kolem toho vašeho případu a mimo jiné je tam napsáno, že byly získány odposlechy těch vašich únosců a odposlech je přece věc, kterou ten soud přehlídnout nemůže. Co v těch odposleších vlastně je, když teď ve světle toho, že vrchní soud v Olomouci řekl, že skutek se nestal?
1: Jsou to odposlechy, které potvrzují to, co jsem říkal já, jsou to...
0: Co tam je?

0: ptám se na ty konkrétní odposlechy, protože to o té situaci vypovídá. Jo, tak tady třeba jsem našel konkrétní citaci, je stěžejní na toho hajzla něco najít. A to je odposlech, který měl říkat ten pan Novotný, pokud vím, nějakému pánovi, což nevím, kdo to byl, podle mě, na to je jedno. Proč vy jste tyto věci tomu vrchnímu soudu nepředložili, protože tady je přece jasné, že se něco dít muselo?
1: Vrchnímu soudu jsme předložili spoustu argumentů a veškeré důvody, pro které se měl být nedůvěryhodný, dostali na papíře. Dostali to s odkazem na konkrétní stránky spisu, na konkrétní odposlechy. Takových věd, o kterých se teďka vybavíte, je tam řada. To není ojedinělá záležitost.
0: A nikoho to nezajímá?
1: Ne, vrchní soud to nezajímá.
0: Tak já ještě jednou řeknu, že v té vaší kauze, o které jsme se bavili tady v tomto pořadu už dvakrát a hodláme ji sledovat dál, tak zatím ten vrchní soud řekl, že se skutek nestal.
1: Ano.
0: Je to tak. Co budete dělat vy dál? Kde teď stojíte vy?
1: Já se budu samozřejmě bránit, sečně budou síly stačit a dělám to i proto, že něco podobného se může stát komukoliv v této republice. Prostě není normální, aby tři pánové, jedno kde sedí na jakých pozicích, dokázali jasný případ, podle mě ano, otočit úplně o 180 stupňů s tím, že se jim vůbec nic nestane a nic jim nehrozí, protože se schovají za právní názor. Mm-hmm.
0: Myslíte si, pane podnikateli, že třeba v nějakém dalším pořadu, nemyslím vy, ale někdo, třeba obhájci nebo někoho bychom vymysleli, je schopen našim divákům tady ty jednotlivé věci, jako třeba odposlechy, jako třeba ta fakta vys Chorvatsko a dopis ukázat, doložit třeba na obrazovce už z toho důvodu, že to může potkat toho kohokoliv jiného. Myslíte, že to je možné?
1: Já si myslím, že to možné je a nejvhodnější by na to asi byli mý advokáti, protože ti můžou a ti vědí, které jména můžou citovat a co si můžou dovolit.
0: Já ještě jednou připomenu, že váš příběh je součástí této knihy Zločiny beze zbraní od Marie Formáčkové a jejího kolektivu. Jak jsem říkal, XTV v této kauze nekončí, naopak míní pokračovat. Tak já doufám, že budete třeba vy nebo někdo z vašeho okolí ochotní přijít do našeho studia zase někdy a pro dnešek vám děkuji za návštěvu.
1: Držím vás. Určitě, já vám taky děkuji.
0: Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Pavel Buráň.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to zaprvé splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta ošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No, to říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: vůbec
2: krok po
1: kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď si ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaru, jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to dozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu, nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná, na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo, jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27,
2: 20,
1: nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: měl tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská, co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpůjčetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, abys to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Ne, přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Něco.
2: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
2: dokonce
1: to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevr, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte, Pito.
2: Jeli. Slavili. Tak zaspomínali.

0: Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Ksem. Já vím, že jo. No. A je tak strašná ostuda.
0: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
0: Ale oni si to odpracovali, Ksefere, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
0: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
0: Jel tam Knedlík, Ježiš. Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
0: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
0: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejnej, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
0: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
0: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
0: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
0: A na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
0: Je dobrý.
1: Tak,
0: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
0: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
0: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
0: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
0: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
0: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
0: a to zůstane.
1: Jo, tak to...
0: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
0: jo,
1: jasně, pravda. Ne.
0: Myslíte, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
0: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
0: Adonis?
1: No.
0: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane Olče, to jste vy.
0: A to, já myslím, že jeden Čiči Tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden Čiči Tornádo? Jedna?
0: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
0: Jedno Čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je Čičítko, hello.
0: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: Chichy
0: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
0: Ale
1: je
0: to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to Tornádo. To je...
0: Já jsem se nahoru, Ksavere, teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
0: Čičinka.
1: A kdo to psal?
0: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
0: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
0: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít Tornádo.
0: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. To už jsem starý člověk. Taky.
0: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
0: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
0: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řáka.
0: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
0: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
0: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
0: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno. A my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
0: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
0: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo tedy v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte. My jsme Adonis a Jahoda.
0: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
0: No ani ne.
1: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
0: Počkejte, Aleksandre, oni, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
0: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
0: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
0: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
0: Není to příliš jako... To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
0: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
0: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
0: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
0: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko.
0: Všechno je to dobrý. Mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle.
0: To nejsem. Ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
0: Ne. Vy byste si ho pochoval.

0: Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete. Tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jako že z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
0: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
0: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
0: Proto to tak taky vypadalo. Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
0: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
0: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
0: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
0: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
0: Trošku.
1: Na Ukrajině trošku, korupce?
0: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
0: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
0: Ten byl plný demokracie.
1: No?
0: Jo. Tak i poté, Xavier.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
0: Tam totiž, víte proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
0: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
0: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má kapačky.
0: Je teď na infuzi pořád, nevíte?
1: No, ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
0: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
0: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
0: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený asilpirin prý.
0: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
0: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
0: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
0: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
0: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
0: Proč obrouhnul?
1: No tak
0: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, říct všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady sedíte a
0: říká, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Xavier.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
0: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
0: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
0: Konečná, Xavier,
1: co jsem řekl?
0: Xavier, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
0: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
0: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
0: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím, nic.
0: Skončí
1: popel.
0: Na té kapačce, Xavier. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
0: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
0: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
0: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Xavier, ne? To už nám
1: no,
0: řekl
1: pan
0: nevím. Premiér.
1: Já tak... právě, to jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom... tam bydlí v té Opavě.
0: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst.

0: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
0: Jako na třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
0: Jež, Maria, hlavně ne Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
0: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
0: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, ten rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, jak bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme,
0: jo.
1: Český Gaben. Byl národní uměl. A to dával kdo, tady ty národní umělce?
0: No tak režim, ale...
1: Režim?
0: Režim, no, Ksavr.
1: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
0: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
0: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
0: My si to vzali, no, Ksavr, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
0: Ale já vím.
1: Já bych
0: vím,
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
0: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
0: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
0: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
0: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
0: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6 tisíc měsíčně, nebo nakolik?
0: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
0: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavr?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? Vždycky fízl.
0: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
0: No, Pávek, já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
0: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise to.
0: Aby mu... To může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
0: ano,
1: a on to přijal.
0: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
0: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky, ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
0: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
0: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to... Už je tam mín toho...
1: Tak to je atmosféra.
0: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
0: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
0: To myslím, že už asi ne.
1: Víte, kde je pan Půr?
0: Já Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
0: Já jsem slyšel... Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
0: a to
1: nepokračuje.
0: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
0: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak Ty jsi se pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
0: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
0: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
0: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
0: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
0: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Co to je?
0: Jako lampasák.
1: No to tak,
0: no.
1: Lampasák, no.
0: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No, já už přemýšlím, pane Holček, kdo bude po něm. No to za chvilku.
0: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hrad, takže ještě mám počkat s tím?
0: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mhm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
0: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak. Pan
0: tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
0: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
0: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
0: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
0: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
0: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
0: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
0: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
0: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
0: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
0: No, tak
1: to není tolik, jo? Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
0: Teď ani ne, ale jsi říkal...
1: Já bych vám dal slevu.
0: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
0: Jste Ksavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
0: kolik...
1: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
0: Pojďte se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo, už
0: Bolek. Už dostal od brněnskýho ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
0: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
0: Ksaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
0: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Hmm. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
0: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
0: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
0: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
0: Vy jste neviděl Ksavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
0: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Ksavere. To bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci.
0: Mm-hmm.
1: A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
0: Ale pozor, on je to zavedeme i nezavedeme, to je profesorský, to je fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Myslím si, jak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
0: Jo?
1: No.
0: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi alternativní. To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
0: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
0: To od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo,
1: abyste pod tu tabulicti mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní máme, konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne, ne, ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když mě, na mě něco, což je tak jednou, začne trochu kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu, Ksavre. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Ksavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synom.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo? Hm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže, se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik? No, no, ale... Jak si v profesorovi vidět to dobrý? Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: Aby se no, taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
0: Je.
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova, Na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Šavre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
0: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že nutela bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
0: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko, Xaver.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Xaver.
1: Ne,
0: jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
0: Já jsem hrubiánac.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
0: jo? Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky, Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alena Davídková, Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská,
0: no.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: měli
1: probírali. No.
0: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady. Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo? Jedu. No. A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Wilsonku přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak, Xavere?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám.
0: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
0: mě... Xavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
0: Protože inflace není, Xavere. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
0: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem zvědět,
1: si na poznámky.
0: Xavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
0: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Xavere, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou rusky okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska takový děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětí rozhlasu od té Vinohradské. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: Hmm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju. A dnes zásadní sdělení: Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufám, čiči tornádo. Děkuju a naschledanou.
0: Já taky k sebe.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, zdá se, že jsme vyřešili velmi palčivý problém Česka, a sice s drahým a stále nedostupnějším bydlením.
3: Vy jste viděl nějakou statistiku, že nám bydlení zlevňuje snad?
2: Ne, viděl jsem ale jinou statistiku, a sice, že rekordní počet lidí, a sice už přes 300 tisíc, bere dávku na bydlení. Takže vidíte, je to jakýsi socialistický perpetuum mobile, když lidi nemají na bydlení, tak jim to doplatí stát, neboli lidi, kteří platí daně jiný a vydělávají na to, no nemůže to trvat velmi dlouho, protože letos to nejspíš bude stát tenhle ten rekord další 20 miliard korun. Ale ono to v ekonomice souvisí všechno se vším, takže tady máme spoustu dalších neúplně šťastných zpráv, ale taky náš klasický vzdor a taky naději.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná.

0: si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý, právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
0: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
0: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
0: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
0: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
0: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
0: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě Lidovce.
1: Ty si myslíš...
0: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
0: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
0: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně? Mm-hmm.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál, šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene 1 miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej se, to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
2: No
1: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to?
2: No, je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak tohle já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
1: Byl to i ten důvod?
2: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
1: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
2: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
2: Za to, že neletěl
1: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by se to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
4: Disco. It ain't no country club either.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, či?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek zastal. Byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý, už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a
2: já jsem postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda

0: Moc lidí ještě nezasahli.
1: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno
0: No,
1: ještě?
0: tak ta nevěděla určitě, ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
1: to je ale lepší zase.
0: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
1: To určitě.
0: A těm je jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
1: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
0: Ale vy jste posedlý jim. Úplně.
1: Já vidím, co páchá.
0: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
1: Voliči.
0: Občané.
1: Plebs.
0: Mluvím za náš obvod, jo. Pra 5, jako jo.
1: Za váš dům, za váš výtah.
0: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
1: No já taky. A vy agitujete v domě?
0: Já agituji hodně.
1: A děláte výlet poctivě?
0: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
1: A.
0: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
1: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
0: Jak to?
1: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
0: Ale já jsem hodnotově řekl, že jsou poctivý.
1: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
0: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
1: Xaver, nejde vám věřit ani slovo. Jste jak Fiala teď.
0: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec... Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte se?
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No, no, no, no, no. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
1: no nenávist. Určitě nenávist taky.
0: Strach?
1: Ale strach a nenávist
0: je rostou. Strach, je takhle vysoký.
1: No?
0: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No, počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
0: To není možné.
1: Víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No jasně.
1: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opadu triumf vůle Petra Fialy. Protože
0: ale
1: tohle dokázat...
0: schválně někdo ne.
1: Co?
0: Tomu dělal schválně někdo ne.
1: No, Rakušan.
0: Rakušan.
1: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
0: Jo, jo, jo. No ale to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér?
0: Premiér.
1: Nevíte, jak se jmenuje.
0: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
1: jo?
0: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych tam nejel, pane
1: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč. No.
0: Jo, něco jako... jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím, ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, sál, tak
0: Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no, tak
0: čekal.
1: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
0: No ne, ale teď se snaží.
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
0: Nemohl, jo.
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: To byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No,
0: jasně. Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo.
0: No jo. A vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten plán, co?
0: Já
1: vidíte
0: jsem,
1: to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltým.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka
0: neštěstí.
1: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak...
1: Neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš.
1: Víte,
0: ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
1: To jsem ještě... nevěděl.
0: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvládně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
0: A ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
1: Já je to...
0: Chtějí spravedlnost, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
0: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: i když nechci. I když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No, co? No, no.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na něj musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý, je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak to?
1: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: Já teda, no to váš klub sviní, no. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační karty, Xavere.
0: Trouba, no to je.
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
1: Podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... Nosí se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá.
0: Tak já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvoník, zvonek. Jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To nevím.
1: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
1: Knedlík. To je Knedlík. Se jmenuje.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jo, jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: po celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak,
0: a, jak,
1: knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Nevím, že jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, tak aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
1: No nebuďte slušnej.
0: Ne, nebuďte ne, slušnej. Mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal naložíno od Filipa Turka?
0: No naložíno je asi slabý slovo. Pane holče,
1: ono přejel normálně tím
0: Turek
1: Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík, říkaj,
0: minister, Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako, jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už. No
1: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
0: No tak, jasně, pane Dolče.
1: On už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
0: Tak není, on je spíš ranař, ne?
1: On je trošku hustej.
0: Jako zbabělec, neřekl, že to...
1: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční a chovají.
0: No formální.
1: A on, no, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
0: No, ne, tak
1: že si potrpí na formálnosti. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Ale říkajte mu knedlík.
1: Teď je to knedlík.
0: Ale je to tak zlý, pane holče. Já,
1: na tak knedlík je to takový věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
1: Hm?
0: Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrově.
1: Nok.
0: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: Když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
0: Za Lipavskýho se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete to, tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je blbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
1: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy
1: nálepku. Nedlík, blbuše.
0: Tak
1: se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastikulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
1: Jasně, jako... Jan Lipavský.
0: Jan, on je Honza.
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo je Tak si víte, jak si říká.
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
1: tak
0: do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno Čím je?
0: Vším, čím byl? Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, co
1: byl dobrý ředitel.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku ještě.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A
0: ano.
1: Pan Xaver má super.
0: Super účest.
1: Kostky nebo? A hosty.
0: Má super jednoupky.
1: Z té jedničky. To vám,
0: jo,
1: nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoupky.
0: Marcela mi nosí, tak ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
0: já,
1: to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to...
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my?
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. A máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

Meky Messr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

víme jen, že Mackie Messer blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Mackie s hůlkou jako frajer.

0: Naším hostem je Cyril Svoboda. Několikanásobný ministr s 5 jmenovacími dekrety a také někdejší předseda KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte Fix TV.
1: Dobrý den.
0: Evropa musí odolat tlaku, stát se nohskladem Spojených států amerických a vyvarovat se zavlečení do konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu, řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron po návštěvě Číny. Jeho slova rozčílila některé české politiky, Macronovo prohlášení označují za ostudné, chybné i za podraz. Je kritika na místě?
1: Mně se to v jeho vyjádření líbí, no, takže já nepatřím ke kritikům, protože Macron ví, že si nemůžeme dovolit rozpoutat ještě nějakou další válku, potažmo celosvětový konflikt. Takže v tomto ohledu má podle mě Macron pravdu.
0: Ten konflikt nebo ta válka by hrozila v případě Číny?
1: Tak víte, že říká to i čínský prezident, že se připravuje na reálnou válku. Dneska jsem se díval na francouzské zprávy, tam zase byla i o tom reportáž, že trénují ponorky a simulují skutečně jako reálnou válku. Tak já myslím, že Macron má pravdu, že stačí nám ten obrovský konflikt, který máme na Ukrajině, a neotevírat další konflikty.
0: Dobře, ale co potom na to Spojené státy americké, protože třeba podle pana poslance Marka Ženíška je to naprosto ostudné a chybné, to, co řekl Emmanuel Macron, a že by měla Evropa odolat úplně jinému tlaku a se Spojenými státy vyvažovat právě Čínu.
1: Tak to je pohled Marka Ženíška. Já si myslím, že určitě Macron nechce ani vystoupit z Severoatlantické aliance a už vůbec neoslabit Evropskou unii, nemá nic proti spojenství se Spojenými státy, ale chce ukázat, že minimálně se musíme chovat k sobě jako partneři, a samozřejmě, že Macron teď hraje roli vůdce Evropy, protože kancléř Německa je neviditelný, neslyšitelný, nevíme o něm, takže Macron má velký prostor a tak ho využívá. Takže já si nemyslím, že destrukce přátelství nebo spojenectví, ale je to politický postoj francouzského prezidenta, a proč ne?
0: Postoj francouzského prezidenta, a do jaké míry si myslíte, že jednání Macrona reflektuje nelibost Francouzů s tím, jakým způsobem Francie zasahuje do konfliktu na Ukrajině? Přece jenom pro ně ta válka je vzdálenější než třeba pro nás. Oni řeší svoji drahotu, cenu benzínu a tak dále, důchody. Tak do jaké míry tedy jsou to Francouzi jako občané?
1: Určitě je tam francouzský vliv, vnitropolitický vliv, protože ta reforma důchodová se nám zdá neuvěřitelná, protože posunutí odchodu od důchodu z 62 na 64 let, jestli stojí za takové bouře, které se dějí ve Francii, ale stojí to. A já si myslím, že ta reforma je vlastně jenom vnější efekt, že to není ta podstata, že Macron cítí, že se něco děje hlubšího ve společnosti, že ty 2 roky odchodu do důchodu za takovýhle odpor vůči vládě a vůči prezidentovi nestojí. A asi to tak vnímá, že i postoj Francie se výrazně mění. Má menšinovou vládu, takže on musí reflektovat domácí politiku a zároveň ví, že nebude už víckrát zvolen, tak se tím může dovolit víc, a proto třeba i toto osamostatnění a solový part, protože on už neriskuje, že nebude zvolen, protože nemůže kandidovat.
0: Prezident Macron také zdůrazňoval svůj plán, respektive teorii o strategické autonomii Evropy, patrně vedené Francií, která by se stala třetí velmocí. Čína toto přivítala. Bude Macron, nebo torpéduje to Macrona mezi lidi, kteří budou jednat s Putinem?
1: To nevím, protože on takhle se velmi rád pasuje do role Charlesa de Gaulle, no ale on není de Gaulle. Kdo zná životopis Charlesa de Gaulle, tak ví, že to byl člověk, který zápasil celý život. A celý život čelil velkému odporu a ten odpor ho formoval. To Macron dosud nezažil. On nezažil nikdy skutečně masivní odpor, takový, jako zažíval celoživotně de Gaulle. Takže de Gaulle vyrostl ve velkého státníka, protože ho formoval odpor. A takže jestli nový odpor, který možná teď bude proti Macronovi, ho vystaví novému tlaku a bude formovat do dobré formy, to uvidíme. Tak je to nakupnutý balón.
0: Ale dá se říct, že je tomu blíže?
1: No, určitě
0: tímto
1: bych,
0: krokem?
1: Určitě bych chtěl a naznačuje, že opět Francie chce hrát vlastní part. Diváci si vidí, že Francie taky řadu let nebyla ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance, že to je tradice francouzské politiky. Takže Francie bude chtít být jako nukleární velmoc, dominantní v Evropě jako vyvažovatel vlivu Spojených států amerických. Hmm.
0: Jaká je a jaká bude role Číny v konfliktu na Ukrajině? Přece jenom čínský prezident říká, že Čína je v konfliktu neutrální, byl na třídenní návštěvě Ruska, pozvání Volodymyra Zelenského zatím ignoruje, zároveň ale Čína zveřejnila 12-bodový mírový plán. Tak bude Čína tím mediátorem k budoucnu?
1: Mně se zdá, že je zatím jediným možným, protože to je jediná mocnost, která může skutečně účinně zatlačit na obě dvě strany a zejména na Rusko, protože Rusko Čínu potřebuje z mnoha důvodů. Kvůli tomu, že Čína odebírá suroviny, plyn, ty víte, že se staví nový plynovod síla Sibiře 2, že kupuje ropu nebo další suroviny a zároveň Rusko potřebuje čínské moderní technologie, čipy a podobně. Oni se navzájem potřebují. Takže je možné, že Čína bude tlačit a má na to, aby tlačila na Rusko. No a možná, že ve spolupráci s mocnostmi, jako je Francie, se vytvoří tlak na druhou stranu, protože mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem může být jenom tedy, když se sednou ti lídři ke stolu, a protože si nedůvěřují, tak si sednou ke stolu jenom, když tomu budou donuceni. Ne, protože by chtěli, protože když někomu nedůvěřujete, tak za ním nejdete s ním večeře obědvat a nejdete se s ním dohadovat. Hmm.
0: A Čína bude ta země, která se bude důvěřovat z obou stran?
1: No, to je ta pistole, kterou míříte na obě dvě strany a říkáte, tak to pochopte, to je ten náš argument, že musíte sednout a musíte začít jednat. Když se podíváte na to, co dělá Kissinger ve válce mezi Araby, respektive Egyptem a Izraelem po roce 1967 a 73, to bylo to též, to byl cukr a bič, ekonomická pomoc a obrovský tlak Spojených států. Nikdy by si tyto partneři nesedli za stůl, Anwar Sadat a Menachem Begin, tak by si nesedli za stůl a nezačali jednat, kdyby tomu nebyli přinuceni.
0: No a zatím Čína byla na třídenní návštěvě Ruska, jak jsem říkala, a Ukrajinu jakoby zatím ignoruje, řekněme. Tam se nechystá Xi Jinping.
1: Zatím ne. Možná, že přijde, protože pozvání od prezidenta Zelenského podle veřejných zdrojů má. Takže Čína tady asi zvažuje všechno, co udělá, ale je to, jak se ukazuje, jediná mocnost. Já jsem dlouho myslel, že to může být Turecko. A Turecko může být prostředníkem třeba dohody výměny zajatců nebo něco podobného, ale Turecko nemá takovou váhu, aby přitlačilo Rusko. To musí být váha, která přitlačí Rusko, že se musí jednat.
0: Ve Spojených státech došlo k úniku vysoce utajovaných amerických dokumentů ohledně Ukrajiny. Do jaké míry to může ovlivnit situaci na Ukrajině?
1: No, vždycky únik informací ohrožuje důvěru, vztahy a může taky ohrozit i některé na životech nebo na některých kontraktech. Takže samozřejmě to je vážná věc, ale ten základní postoj podpory ze strany Spojených států vůči Ukrajině to nemůže zásadně změnit. Může to být problém, ale nezmění to základní postoj.
0: Spojené státy také údajně odposlouchávaly ukrajinského prezidenta. Proč? Nevěří mu? Proč je potřeba ho odposlouchávat?
1: No tak minulosti se dozvěděla Angela Merkelová taky, že byla odposlouchávána Spojenými státy americkými a o žádnou válku nešlo, byla úplně v údivu, že byla odposlouchávána. To zkrátka zpravodajské služby dělají, že se někdy odposlouchává i nelegálně a že se odposlouchávají hlavy státu. No tak mají odposlouchávat nás, ode mě se nic zajímavé nedovědí, to se dovědí od hlavy státu.
0: To musí vědět oni, jestli by se od vás něco zajímavého dozvěděli. Ve Spojených státech se blíží primárky, které budou na podzim, kdy budou strany rozhodovat o tom, koho vyšlou do boje o prezidentský post. Republikán a floridský guvernér DeSantis už řekl, že ochrana Ukrajiny není životně důležitým národním zájmem Spojených států. Joe Biden sice ještě neřekl oficiálně, že bude kandidovat, nicméně už ledas co naznačil, že tedy zřejmě kandidovat bude. Otázka zní, bude se právě pod tíhou prezidentské volby měnit jeho přístup, tím pádem tedy přístup Spojených států amerických k válce na Ukrajině?
1: No asi to bude mít vliv, protože Ukrajina bude tématem prezidentské kampaně Ron DeSantis říká, že nejenom, že válka na Ukrajině není první prioritu Spojených států, on říká, Bidenovi říká, Biden jako prezident nemá strategii. On říká, budeme bojovat do vítězství, do posledního centimetru území Ukrajiny. On říká, no dobře, tak to je to finální vítězství, ale jako máš strategii celkovou, takže on říká Američanům, že má být tedy prezident ve Spojených státech, který bude vědět strategii a oznámí ji, kterou chce sledovat. Takže já si myslím, že to hraje roli a bude hrát roli i věk. To si myslím, že při veškerém respektu americkému prezidentovi i k Donaldu Trumpovi jako případnému dalšímu vyzývateli Američani podle mě už nesáhnou tomu, aby volili někoho, kdo je přes 80 let. Při veškerém respektu k oběma osobám.
0: Donald Trump se zase nechal slyšet, že by konflikt na Ukrajině vyřešil do 24 hodin, kdyby byl zvolen.
1: No, já bych
0: dokázal dělal, by to?
1: Ne, nedokázal to. To je stejně, jako když se sešel s vůdcem Severní Koreji a říkal, Kim je vůdce, já jsem vůdce, to si sedneme a za 2 hodiny to dohodneme a bude tady nové uspořádání mezi Severní a Jižní Koreou. Sešli se 2x a výsledek je 0. To jako těm bombastickým řečem Trumpa nelze přikládat velkou váhu.
0: Hodně často slyším takové to, kéž by Putina ranila mrtvice, kéž by ho někdo z jeho blízkých nebo z jeho okolí na něj spáchal atentát. Jak by vypadalo Rusko bez Putina a chceme vůbec takové Rusko? Bylo by dobré, lepší to Rusko, nebo by bylo potřeba se ho víc bát? Rozdroleného Ruska.
1: Tak možná si někdo přeje, aby Putin co nejdříve zemřel, to určitě hodně lidí, ale všem doporučuji, aby se podívali na ruskou historii, aby mi našli jediný příklad, kdy došlo k převzetí moci v takové situaci demokraticky. To se nikdy nestalo. Vždycky byl nějaký palácový převrat. A to znamená, že se taky nedalo odhadnout, kdo bude vítěz toho palácového převratu. Takže dobře, Putin nebude prezidentem Ruska, což se jednou dnes stejně stane, ale kdo bude prezidentem Ruské federace, to nikdo neví. Ani to nikdo neumí odhadnout. Takže abychom potom neplakali nad tím, že může být někdo mnohem větší nacionalista, také v čele Ruska, nebo může být někdo, kdo bude třeba přijatelnější z jiných pohledů, ale nedovolí mu, já nevím, jeho okolí se stáhnout z Ukrajiny. My to vůbec netušíme, protože Rusko není demokratická země. V demokratické země můžete odhadnout. Třeba odhadnete, že když budou volby v České republice, odhadnete, kdo může být premiérem a můžete odhadnout i podle toho, jaká asi bude zahraniční politika. No ale v Rusku? To potřebujete věšteckou kouli.
0: Mně se vybavuje Libie a Kaddáfi, který byl osvržen, byť to je samozřejmě
1: no ne,
0: tak Kaddáfi, jiná země.
1: To zmíníte vážnou otázku, o které se v Čechách vůbec nemluví. Celka rozval Libie je mimořádně závažný. A když se podíváte na celé pásmo střední Afriky, regionu Sahel, kde máte jeden ohroženější stát vede druhého, tak všechno je pod těžkým ohrožením radikálních islamistů a to všechno živí Libie. To všechno jde především ze zdrojů bohatství Libie, takže rozvalený stát je to poslední, co bychom si mohli přát, jak některý sní, že se rozpadne Rusko. Říkám, no tak bacha na to, jako rozpadnout Rusko, to nebude nikdy jinak než konfliktu. A to bychom se potom mohli moc divit, kdyby nám operoval, jaké divoké soukromé armády by nám operovali všude možně, protože kdo nám zaručí, co se stane ve chvíli, se rozvalí tato říše, ta se nemá rozvalit.
0: A hrozilo by tedy rozvalení říše, rozvalení Ruska v případě, kdyby někdo spáchal atentát?
1: Já si myslím, že ne, ale jsou někteří, kteří o tom mluví, že Rusko je v takovém stavu, že se rozvalí a že některé autonomní oblasti se osamostatní, tak jako v dějinách se stalo lecos, ale v našem zájmu není rozval říše a ať se každý podívá, jak vypadá situace po válce v Iráku, jak to vypadá v Libii, a když se podívá do Eritreji a do dalších oblastí, jak to vypadá, se rozpadají státy, jaké to má důsledky. To nikdy nevede ke stabilitě.
0: Drží podle vás Putin Rusko stále pevně v rukou a dostává relevantní informace?
1: Jaké dostává informace, nevím, to netuším, ale určitě Rusko má stále pod kontrolou, protože Rusko je zvyklé celé své dějiny mít svého cara. Jedno, jestli se car jmenuje Mikuláš, nebo Petr Veliký, nebo Stalin, nebo Putin, to úplně jedno, jak se ten car jmenuje. Ale je to car a on dává Rusku jeho hrdost, jeho sílu. A Rusové můžou nadávat na všechno možné, mají těžký život, sankce nedopadají, je to určitě velmi těžké, ale on je pořád symbolem Ruska a hrdosti Ruska. Takže je to tak, že on je symbol taky, tak mu to snaží. No tak já si myslím, že ho může odstranit pouze nějaká klika kolem něho, ale ne proces ve společnosti, to ne.
0: Podle informací, které máte a které je těžké ověřit, je Ukrajina schopná provést rozsáhlou ofenzivu, kterou plánuje v řádech týdnů?
1: Já to nevím, já doufám, že si to podaří. Role se samozřejmě mění, protože, a to říká i náš prezident Petr Pavel, že buď se ta ofenziva podaří teď, a bude to velký úspěch, anebo nám hrozí tady zamrzlý letitý konflikt. A role se mění v tom, že paradoxně Ukrajina, která brání své území, ho bude bránit proti opevněným pozicím ruské armády, to znamená, že bude najednou v uvozovkách armádou v útoku, a to znamená, že vždycky komplikovanější pozice a vždycky víc ztrát. Vždycky máte víc ztrát, když útočíte, než když se bráníte. Takže Ukrajinu čeká velký úkol, přejeme si to, aby to zvládla, úkol by zvládla, ale je to, jak říkají tedy experti, a věřím v tom i našemu prezidentovi, že buď teď, a nebo ta válka bude trvat i leta letoucí.
0: Čili souhlasíte s prezidentem Pavlem, že Ukrajina má jediný pokus?
1: Ano, má jediný pokus, opak. No, opakování nebude. A samozřejmě Ukrajina má velký problém, a to je lidský potenciál, protože

0: Německu, to vždycky po válce je strašně náročné. Chybí mořská síla, to je zapotřebí.
1: Taková poslední jednoduchá otázka na závěr. Kdy a jak podle vás skončí válka na Ukrajině?
0: Tak já si přeju, aby skončila co nejdříve. A tady opět souhlasím s Macronem, s tím, co řekl v Mnichově. Na konferenci bezpečnosti říkal, v Evropě, on užil slovo, je závěs, ne zeď nebo plot, který rozděluje Evropu na Polsko, pobaltské země, kteří chtějí vítězství Ukrajiny za každou cenu. A zbytku Evropy, kteří chtějí vítězství Ukrajiny, ale mír chtějí víc. To znamená, že už tehdy řekl v Mnichově Macron, že je-li nějaké řešení na mír, který nabízí stabilitu nebo dlouhodobost, takže má vyšší cenu než vítězství. Ale mír znamená, že musí obě dvě strany tak něco získat. Mír neznamená, že kapituluje Ukrajina, to v žádném případě ne.
1: V tuto chvíli ale není na stole varianta, že by se sešly obě strany nesvářené u jednoho stolu. To teď není, teď je pořád čas zbraní, kdy ten čas nastane.
0: Víte,
1: co se musí stát, aby ten čas přišel,
0: ano.
1: Aby se sešly.
0: Když slyšíte ukrajinského ministra zahraničních věcí Kulebu, tak on říká, že se musí jednat, až to bude výhodné pro Ukrajinu. A zřejmě Rusové říkají, budeme jednat, až to bude výhodné pro nás. Nikdo neví, kdy to bude. A kdyby došlo k tomu, že by jedna strana měla velkou převahu nad druhou, no tak to nebude dohoda o míru, to bude dohoda o nějaké kapitulaci nebo ústupu. Ale kdyby to měl být mír, no tak je podle mě nejlepší tlačit ve chvíli, kdy to v uvozovkách je nevýhodné pro obě dvě strany. Protože žádná nesmí pocit, že jde k tomu jednacímu stolu z pozici toho, že to má snažší. Protože to se potom blbě jedná. Nevím, takže uvidíme, jestli se to podaří nebo ne a co dokáže velmoci. Protože přinutit Rusko a Ukrajinu jednat můžou jenom velmoci. Ale ti dva, Zelenský a Putin, si dobrovolně ke stolu nesednou.
1: Děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl...
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.
4: This is a really new song. It's called Doesn't Have to Be That Way.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu se dostaneme. Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švarcsystému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, možná některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za určitě si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná, jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teď abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se Socdem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře Socdem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení Socdem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tou duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

spat a že chce velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se číšník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe.

vlak. Řekni, já to všechno vyzkoušel. Dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svýho bočí. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočí.

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Cítíte se líp, pane Korecký? Dneska, včera nám konzolidovali všechno.
1: Víme, co bude. A...
0: Víme, co bude.
1: Dobře už bylo.
0: Tak o tom to bude hned na začátku trošku. Místo inflace vláda zdaní lidi. Aniž by řekla proč, říká ekonom Kovanda. Co si o tomto myslet?
1: No, překvapivě je to zdanění, že tady pravicová vláda ODS, že vlastně od čeliška jedou takovýto připomínání těch slibů a nezvýšíme žádné daně a najednou se zvedají úplně všechny daně prakticky. Jo? Viděli jsme, to bylo postupně, byla ta windfall tax, teď je to nemovitosti, právě korporátní daň, spotřební daň, prakticky všechno. I v té daní z příjmu fyzických osob je tam posun, jenom pro ty sice nejbohatší, ale zase se tam ruší ty slevy různý na daní, takže to je fakticky taky zvýšení daní. Prakticky všechno je zvýšení daní. Je to, Petr Fiala jsem slyšel včera, jak říkal, že my jsme ale neslibovali, že nezvýšíme daně jednotlivý, my jsme slibovali, že nezvýšíme ten celkový výběr daní, ale to není pravda. Jsou plakátky, kde nikdy nezvýšíme žádnou daň, jako když budeme vládnout a prostě pravicová vláda je nucena úplně přepsat svoje volební sliby.
0: Jenže, pane Korecký, když jsme před pár týdny sledovali popularitu vlády Petra Fialy a viděli jsme, že to teda padá, jak se říká hezky česky, pod držce možná, tak co se stane teď? Kam až to může klesnout? Popularita těchto lidí.
1: Tak do voleb je docela daleko. Za rok jsou evropské volby, kde se trošku platí jiný pravidla asi a notabene ty strany tomu nepřikládají zase takovou obrovskou váhu. Nebo senátní volby a tak dále, ale jako parlamentní volby jsou ještě 2015, že jo? Takže tam 25. Takže jakoby tam ještě čas je, nějaký časový polštář to nějak jako vrátit, ale jako s tímhletím trendem to bude hodně těžký, ale na druhou stranu vidíme, že opozice zatím se jí to nedaří úplně využívat, že pokud se poskládají ty strany v některém tom průzkumu, tak to pořád je minimálně vyrovnaná soutěž, jako třeba s hnutím ANO, takže ono se to nakonec může zase zvrtnout v nějaký půl roku, rok před volbami. A...
0: Přijmou to lidi?
1: No zatím včera, jak jsem poslouchal televize různý a vystupovali tam různý hosti a ať byly
0: hostky
1: a zprava zleva a experti a politici a to byl skoro jako drtivá kritika ze všech stran, tak samozřejmě je to vždycky nepopulární věc, nějaký úsporný balíček, ale jakoby asi úplně nikdo moc zatím nepochopil tu logiku toho, proč se vlastně zdaňovalo zrovna tohle a proč se krátí tam a tam. A to navíc ještě to nebylo řečeno. Zatím byly řečeny rezorty. Ve školství 2 miliardy, tamhle tolik a tolik miliard a není jasné co, jestli se jako sníží platy, nebo jestli se jako zruší některé školy, nebo se zruší asistenti, co jsou ve třídách, nebo těžko říct.
0: No a slyšel jste vystoupení té hostky paní Horské, která to někde komentovala, nebo to víceméně obhajovala. Zaznamenal jste to?
1: Tak jako sledoval jsem celou tu asi 2,5hodinovou tiskovku, ale tak jako už pak později, čím díl, tak už na míň očí. Teda, no.
0: Protože jsem měl pocit, že se našlo pár takových v úvozovkách advokátů tohoto procesu, ale neumím posoudit, jestli tomu my, občané, televizní diváci, že to máme z médií, jestli tomu věříme nebo ne. Z mého okolí zatím jsem teda žádnou pozitivní reakci nezaznamenal, musím říct.
1: Na druhou stranu, jako něco se s tím udělat muselo, ta vláda prostě pokud neumí šetřit ve výdajích, tak musí ho zdaňovat, to je jako zase je pravicová strana nebo vláda, která prostě říká, že nezvýší daně, ale současně neumí škrtat, no tak ho ty daně zvýšit musí. No. To se nedá nic dělat. Jako lidi, kteří rozumí ekonomice i uvnitř ODS, myslím, typu lidi pana Skopečka, tyhle byli samozřejmě proto, aby byly razantní škrty v těch výdajích státu, zejména ořezat ty agendy různý státu. Stát dělá spousty nesmyslných věcí, má miliony úřadů, nějakých jako výzkumných ústavů, kde čeho a výstupy žádné. Takže jako tam by se dalo řezat a ty politické neziskovky a já nevím kde co, všechno jsou jako peníze, které tečou do kanálu, ale pokud vláda jakoby nemá na tohleto odvahu, našla odvahu díky bohu na to, že ořeže nějakých 50 miliard dotací do zemědělství a do průmyslu, tak alespoň díky za to, ale myslím, že tam bylo, masa je tam spousta.
0: Skoro bych řekl, že se to musí takovému ministerskému předsedovi Fialovi říkat těžko, ta opatření, když sám, a myslím, že každý to ví, ve svojí nějaké neziskovce a neziskovce jeho rodiny začerpal šikovně několik desítek milionů na práva barmských žen, že, aby udělal brožurku. Tak potom si sednu před tu kameru, to musí být asi složité. Nebo hrochší kůže, myslíte?
1: No tak ono vůbec, jak tady začala před asi pár týdny nebo měsíci už ta debata, jenom ty platy, ty ústavní činitelů, ono je to sice samozřejmě plivnutí do moře, ale je to signál nějaký, který by asi lidi vám zdražíme pivo a zdražíme vám dálniční známky a zdražíme vám vlastně úplně všechno, ale my si snížíme o čtvrtinu třeba svoje platy. Jako tak minimálně by to tak jako marketingově vypadalo hezky, ale ta debata vlastně ještě nezačala o tom. Zase někde se utopí.
0: Toto s tím souvisí. Škrtání dotací má podle Stanjury pokračovat. Jo, to jsou ty dotace. Čeká ho souboj s lobbysty. Myslím, že ta druhá věta je ta podstatná. Vidíte.
1: No, jako každá vláda...
0: Vinaři už si prosadili svoje.
1: Vinaři, jako vždycky prostě nejúspěšnější a správně to někde včera říkal nějaký student, že rušíte nám tady slevu na studenta, ale jako sleva na, jako nulová spotřební daň na víno zůstává. Jako, no, to jsou ty bizáry, prostě moravská lobby v každé straně zapracovala a zase si to uhráli. Samozřejmě každá dotace má za sebou lobbystické skupiny. No, jako spousta ministrů se s tím od Kalouska a další, myslím, aspoň ti trošku pravicovější, se s tím snažili bojovat. Málo kdo s tím něco udělal. Díky bohu za to, že tady aspoň tohle to tam je v tom balíčku těch 50 miliard dolů, protože představa, že to vlastně 50 miliard tam roky po sobě bylo úplně zbytečně, že se to leje do podniků, které mají fungovat normálně na tržním principu a dostávají prostě miliardy a oni si z toho staví nové továrny a tady byla ta Babišova chlebová linka, ale takových věcí je tady spousta. No, jako proč to, ten člověk má dostávat? Celý ten princip dotací je úplně perverzní, jako, jo, že prostě proč má někdo dostat dotaci za něco, co? A teď jako dotovat ty malé, proč dotovat zase malé proti velkým, proč jako ten velký je úspěšný, ten malý buď začal později, nebo se mu to tak nedařilo, neměl takové štěstí, neměl konexe třeba, ale je v každém případě méně úspěšný a my ho zadotujeme, aby byl taky úspěšný. Jako, proč? Jako to je...
0: Tak jedeme dál. Česká pošta oznámila další zdražení od listopadu po čtvrté. To je neštěstí. Pane Korecký, ta Česká pošta, to je šílené. A zrovna včerejší zkušenost moje, balíček a večer přijde SMS-ka, nepodařilo se nám doručit, vyzvedněte si na poště. A balíček byl tady na Wilsonova 10 a bylo napsáno, balíček prosím zanechat na recepci. Já myslím, že oni už se ani nesnaží, to už je prostě...
1: Já, když říkáte osobní, tak já mám taky jednu osobní, ne tak starou, asi už to je nějaká doba, ale syn byl někde na nějaký, myslím, to byla nějaká škola v přírodě nebo to a nesměli tam mít mobily, tak jsem mu chtěl poslat nějaký, aby tam jako něco dostal, tak nějaký pohled a tak jsem šel do trafiky, koupil jsem tam asi 5 pohledů, k tomu 5 známek a když mi ta paní řekla cenu, tak jsem myslel, že mi k tomu připočítala karton cigaret, jako, jo, že by úplně jsem koukal, že jsem dlouho neposílal žádný pohled, dopis, nic, ale jenom dneska cena známky, to jsou fakt jako...
0: A nabízeli vám něco k tomu nějaké zboží? Losy, pastelky.
1: Ne, tohle to bylo v trafice teda.
0: Jo, to bylo v trafice, ale, to nebylo poště.
1: Ale jako poslat pohled nebo dopis už je dneska jako skoro luxus. No, jako koupíte krabičku kaviáru a pošlete si jeden dopis. No, máte jako pocit, že jste v žitě.
0: A čím to je?
1: No, tak ve stejnou dobu, nebo den předtím, co vylezla tahle zpráva, tak vylezla zpráva o tom odcházejícím, nebo už odešlém snad panu Knapovi, ten generální ředitel pošty, že dostal 3,5 milionu zlatý padák, jako za to, že to, a mezi tím k nějakému asi 350 tisícovému platu dostával nějaký ty pohyblivou složku, já si tuším, že 1,25 milionu dostal za minulý rok, jako tak ono se to hezky nasčítá. Neříkám, že by to tu poštu zachránilo, ale je to prostě manažer podniku, který tady jako krachuje před očima, tak jako...
0: Výsměch lidem takzvaně. No, ale kam to až půjde, protože kolem té pošty posledních 10 let, to je pořád něco. A už ten samotný princip, že si jdete vyzvednout nějaké psaní třeba a oni vám nabízí, jestli si chcete koupit nůžky třeba, nebo dopisní papír a losy, to máte pocit, že jste na střelnici...
1: Člověku líto úplně těch paní na té přepážce, že ona tam musí dělat,
0: nemůžou, jako,
1: ona,
0: no,
1: protože je limitovaná tím, kolik toho prodá. No.
0: Pastelky nebo dopisní papír.
1: A úplně špatně se to tady, ta pošta je úplně nešťastný, to je jak kdysi se ve středověku dělalo, že když dobil někdo nějaký město tak a chtěli ho zničit úplně, tak ho vypálili, pomočili a posolili to spáleniště, aby to jako navždycky už jako bylo mrtvý, tak to by se mělo udělat s poštou, protože tam se to trápí, jak říkáte, to jsou leta, spousta ministrů, vždycky nějaký ozdravný programy a něco.
0: Ale to k tomu směřuje, ne?
1: No, asi to tak jako tiše se nějak zavře, no, ten veřejný zájem se nějaký takový doručování do těch vesniček se zhold zadá nějaký privátní firmě za nějakou státní jakoby subvenci a...
0: Tak, vládní zmocněnkyně kritizuje propuštění žhářů z Vítkova. Soud podle ní měl rodinu informovat. To je tak složitá věc, leto.
1: No hlavně je to takový, jako už se to trošku zanořila, ta kauza ty Natálky, jak člověk už to, ano. Já nevím, jestli to bylo nějaký 2,6, 2,8, tak někdy, že už je to 15 let nejméně, nebo ale tehdy to přece jenom jako znělo, kdo v tu dobu už byl, jako dělal novinařinu, tak to do dneška to cítí, jak to bylo strašný, prostě ta holčička, jak se stala proti svý vůli trošku jako mediální celebritou, jak furt nějaký, a pak ty operace a zase reoperace a tohle, ta si zažila takový věci, že to o tom se nám nikomu ani nezdá a jako no, je to vždycky těžký, když někomu se něco stane a pak jako ten si to odsedí a pak ho pustí, notabene tady ho pustili teda asi o 8 nebo kolik let dřív, tak jako jenom představa, že takovýhle s prominutím magor, jako který měl teda vymyslel to, že hodí molotov někam jako do okna někomu do ložnice, tak co udělá teď? Tak teď se vrátil z vězení, tam se možná ještě leco naučil.
0: A nebo napravil.
1: A jasně, já to nespochybnuju, ten rozsudek toho soudu, třeba jako jsou tam důkazy toho, že to ale jako stejně být rodičem toho dítěte a říkat si, teď on si může říct, že kvůli tomu dítěti, že jako on seděl 12 let ve vězení, no, nebylo by mi z toho dobře.
0: No a soud podle ní měl informovat rodinu. Já nevím, co to je za... To asi nebývá součástí toho propouštění informovat ty poškozené, ne? Nebo ty oběti.
1: Asi ne, no nevím, jestli... Neznám úplně systém sociální tady práce a tyhle ty složky, jestli... s tou rodinou do dneška je někdo v kontaktu a pracuje s ní, jestli to nějak, protože přece jenom dozvědět se to z novin, že třeba už před několika dny byl propuštěný a já nevím, no já jako rodič, tak jako mám střed zájmu, že prostě v tom cítím ten svůj pocit, že bych jako taky znervózněl, no asi.
0: Je to nějak taky o tom odpouštění, co myslíte?
1: Těžko se to soudí, protože člověk toho člověka nezná osobně, nevím, jako tehdy jsem ho snad viděl někde na fotkách, ale jako dneska nevím, fakt jako bych ho nerad křivdil, třeba se opravdu se tam mohl jako dát na pokání a na dobrou cestu, ale věřte tomu. No.
0: Poplatky by se mohly zvýšit o 15 korun. S kauzou Wollnera a Fridrichové se Česká televize vypořádává. Aktivismus médií je celosvětový problém. Hostem paní Alex XTV byl předseda televizní rady pan Novák. Tak ty poplatky 15 korun. To by bylo, panečku, referendum o České televizi.
1: V současné době, kdy to teda jako bude další, je to jenom 15 korun, ale je to každý měsíc 15 korun a v situaci, kdy někdo zvažuje, jestli dětem zaplatit obědy nebo ne, tak je to minimálně jako nepopulární, proto se to taky všechny ty vlády, ono to já nevím, kdy se naposledy zvyšovaly jako ty poplatky, to je hrozně let, ale tak všechny vlády to tak sunuli před sebou, že do toho se nikomu nechtělo, že je to nepopulární, ale zase jako uznávám, že pokud něco se platilo v roce, nevím, před 15 lety, takže asi jsou tam teď jiný potřeby. Na druhou stranu asi, jestli jsou ty potřeby všechny oprávněný a potřebný, těžko říct. No.
0: Aktivismus médií?
1: No, s tím asi nic nenaděláme. No. Tak jako ještě se sociálníma sítěma se to asi všechno tím, jak se ty lidi rozdělili do těch bublin a každý chce svoje, už slyšet jenom to svoje z těch médií, už vlastně nechce slyšet jiný názor, než to. Já člověk vidí, když něco napíše na sociální sítě, když si udělá legraci z Petra Fialy, tak vám tam některý lidi zatleskají a ty samý lidi, když uděláte si o týden později legraci s Andrejem Babišem, jak jsou schopni vám sprostě nadávat, jako, jo, že ty lidi se fakt jako zešíleli. No.
0: Tak, když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlašuje Donald Trump. Krom toho, že mě přijde nějaký žlutý, je ten člověk zdravý úplně?
1: Teď si myslíte jako duševně?
0: No, podívejte za ty barvy, jo, možná je blbě nasvícenej. No, za 24 hodin, dá se tomu věřit?
1: No, tak... Starý dobrý Donald Trump, jako je taková ta jeho velkohubost a arogance a všechno a sebevědomí obrovské, jako samozřejmě to je asi nesmysl, jako 24 hodiny v té fázi války, která tady je, jak jsou tam zakopaný po celé zemi někde proti sobě ty armády, tak je to asi nesmysl, ale z druhou stranu, když se člověk odmyslí tenhle ten obal toho jeho nějaký ty arogance a tohle, tak jako nějaký pravdivý zrnko tam podle mě je i spousta západních různých komentátorů, analytiků uznává, že kdyby byl prezidentem Donald Trump, možná by bylo všechno jinak, no, že Joe Biden to hraje tak jako na tu linku toho jako dobro a zlo a Donald Trump, jako jak jsem říkal, starý dobrý Donald Trump, jako je vlastně takový ten pragmatik, který je schopen se dohodnout asi s Leckým a bylo mu to vytýkáno moc krát a byť se nepotvrdili žádný takový ty podezření o provázanosti s Ruskem, tak on s tím Ruskem zase dokázal komunikovat, jako jo, že to bral jako já pán, ty pán a věřím, že by to nějak, a navíc myslím, že uznává takový ty sféry zájmů, takový to prostě dělení toho světa na nějaký ty, protože si asi dovedu představit, kdyby najednou, nevím, Puerto Rico nebo Havaj chtěla vstoupit do nějakého vojenského paktu s Ruskem, že asi Americe by se taky moc nelíbilo. A nevím, jak by to přesně řešila Amerika, nevím, jestli tak humpolácky jako Putin, ale věřím, že by taky to nenechala jen tak jako ležet.
0: Takže něco na tom je, ale těch 24 hodin tomu nevěří.
1: No, tak jako to by bylo kouzelný.
0: A teď ten pan Biden oznámil, že bude kandidovat. Co myslíte, je to dobrá zpráva pro Trumpa nebo špatná?
1: No, já nevím teď ani s těma jeho dalšíma problémama Trumpa, jestli ho to nějak jako neutopí teď s nějakýma těma, s tou novinářkou a s tohle nějaký ty soudní tahanice, ale tak nevím, hlavně, jestli je to dobrá zpráva pro Ameriku, no, ty dva staří pánové, já nechci tady nějak jako to brát jako ageisticky, jako, ale tak když člověk vidí přece jenom jako toho Joea Bidena, tak jak

0: mess of a heart. You let a little bitty woman go and tear you all apart. I warned you a thousand times, but you wouldn't listen to pay me no mind. You poor, broke, mixed up mess of a heart. You poor, broke, mixed up mess of a heart.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
3: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
2: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
3: Mně tady vůbec dobře.
2: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
3: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
2: noci,
3: voci.
2: No, moc voci.
3: Co, voci?
2: Je to tak, holci. Na kolikát se to, paní Karol, máte dneska?
3: No dneska nic moc, já tak na trojce.
2: Ale?
3: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
2: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
3: No vidíte to a mladí ne.
2: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
3: No.
2: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
3: No.
2: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
3: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
2: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
3: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
2: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
3: Neznám.
2: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: To je, no, není to malá noční hudba?
2: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednu plesní.
3: Jo, a pak běžel podepsat antichart.

0: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí, musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
1: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
0: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
1: Dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
0: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
1: No, jednoznačně.
0: Jak moc to chcete vědět?
1: Na stupnici od 1 do 10, 12.
0: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco. Mm-hmm. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadí v letadle?
1: Ne, bude to V zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí 5koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já si budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
1: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
0: Jo, to jsem byl nejdál. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
1: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
0: Kdo?
1: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
0: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
1: No.
0: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
1: No.
0: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
1: Tojtojky.
0: Tojtojky.
1: Yeah.
0: Tojtojky.
1: Vy jste nešel na tojtojku.
0: Mně to dělá problém.
1: Proč pak?
0: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
1: Tak to já nechápu.
0: Jak to?
1: No já ji nemám, mně se to i tojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu, jdu se podívat.
0: Fakt? Tak no. Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
1: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
0: A jak pronájem? Abyste no to vlastně.
1: Ne, to se pronajímá na akce.
0: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
1: No.
0: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem Zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
1: Ne, já na těch akcích to mám ráda, jo, to tak akcích. Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
0: Paní Karol, to je fakt jako divný.
1: Není.
0: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
1: No, jaký?
0: Mě to evokuje Naked Attraction.
1: Čeho?
0: Naked Attraction.
1: No.
0: A kvůli tomu tam nechodím.
1: Jo, a co to je?
0: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží. A moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo, jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, kde tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím takže, ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo, tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako no, šikovná.
1: Šikovná dcerka.
0: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No a ale... škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou i tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojce.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné. nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem, a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik? 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, kam já jsem tak jezdila, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
1: No.
0: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
1: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat,
1: tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Tak zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
0: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
1: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
0: Z toho 3 moje. Ale neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
1: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
0: No,
1: no.
0: No máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
1: jsme tak zhruba
0: trampové,
1: stejně staří.
0: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to,
1: tojtojku.
0: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
1: Jo, a co by to mělo být?
0: Včera, dnes a zítra.
1: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
0: Oh.
1: To se držte stolu.
0: Kdo má narozeniny?
1: No, co pak, kdo, ale co?
0: Co?
1: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
0: 20 let už to vysílá?
1: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
0: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus.
1: Hmm.
0: A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v ulici?
1: Já nevím.
0: Nekoukáte taky?
1: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
0: No jo, to jo, máte to, pravdu.
1: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
0: Jako Honza Zeman.
1: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
0: Růže pro Zemana.
1: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
0: Fakt takhle.
1: No.
0: To je ale neuvěřitelné.
1: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
0: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
1: No vidíte to.
0: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
1: Za nějakou podobnou úchylku.
0: Ne, ne.
1: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
0: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
1: Fakt jo, tak to je dobrý.
0: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
1: Flígr Konečná.
0: Opatrná.
1: Jo, opatrná ano, flígr. Opatrná Flígr, ano.
0: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
1: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
0: Teď Knotek.
1: Ne, Knotek byl ta hlavní postava,
0: Knotek
1: to hrál
0: Abraham,
1: ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
0: Doktor Drahota.
1: Inspektor, nebyl on inspektor?
0: Nebo inspektor,
1: Drahota?
0: Ale stejně to nedáte dohromady.
1: No, nedáme, no.
0: A ze Kašovi. Flígr Opatrná.
1: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
0: No jasně.
1: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
0: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
1: Jo, to já taky.
0: To, je to fakt dobře napsané, že?
1: Jo.
0: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
1: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
0: A je to poučný v něčem?
1: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
0: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
1: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
0: Ale to je to poslední, ne?
1: No právě.
0: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
1: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uhum. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
0: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
1: No tak tohle zrovna neznám.
0: To zrovna neznáte.
1: Ne.
0: A od Cimrmanů umíte naspam něco?
1: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
0: Takže neumíte ani Maralíka?
1: Ne.
0: A toho umím já, představte si.
1: Kdo to byl?
0: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
1: Neznám.
0: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu. Ty
1: jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
0: Jak to pokračuje? Hrafenkestrum. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený žotrachta zatýká. Sležna tichá za přepážkou, no, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, mm-hmm. Vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 léta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si, protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty 2 svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, 2 svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
1: O jeden.
0: O 2 se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
1: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěnej, Xavere,
0: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
1: nebudete žádný mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být i ta klávesnice, se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkej, to tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu, tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtarová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mě se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím,
1: ne?
0: To už je moc.
1: Ne, ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako
0: bylo
1: spontánně
0: velmi,
1: rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
1: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodňový.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo.
0: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuju, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Kdo by řekl, že by si přál mít právo na informace cenzurované, nebo jak to bylo?
2: Právo na korigované informace.
1: Korigované informace.
2: Ksavere, víte, že já kolem sebe ještě vidím lidi, kteří jsou tím postižený a že se propadli do toho, že mají rádi právo na korigované informace? Ale... Teď se mi stalo, seděl jsem někde, řekl jim, já nechci říkat přesně kde, a běžel tam politický komentář,
1: ano,
2: který byl logicky, byl velmi realistický a tudíž nebyl samozřejmě vstřícnej k téhle vládě, protože se týkal jejich v úzovkách úspěchů nebo hlavně neúspěchů.
1: Ano.
2: No a tam seděli dva lidi a říkali, tohle to přeci není možný, to není pravda. A to byly statistické věci, to jsou tvrdý data. A já jsem říkal, proč se vám zdá, že to není možný? A mi říkali, no protože takhle to přeci není. Já jsem říkal, no ale tohle to jsou tvrdý data, nemůžete, to není pocitová záležitost. To jsou prostě věci, které jsou jasně daný. A mi říkali, no ten člověk musí stranit Babišovi.
1: A je to tady.
2: Já jsem říkal, helejte, vy jste důkaz toho, že vy si nechcete připustit realitu a vlastně realita je pro vás, ta vás dostane někam, jako vytáhne vás z vaší komfortní zóny a zdá se vám to vlastně, že vám někdo podsouvá nějaký dezinfo nebo něco. Místo aby to ve vás budilo náhodou jako potřebu si to konfrontovat, jestli to náhodou nemůže být pravda, jestli ta vláda zase mu nemůže tahnout i neúspěchy. A zjistil jsem, že takovýhle lidi jsou.
1: Co? Ale já nikoho takovýho neznám. A proč takový lidi sem nepřivedete? Aby jsme jim trošku nalili optimismu a vysvětlili jim, že oni nastoupili cestu směrem do slepé úči.
2: No já vám musím říct, že oni dělají v jednom médiu. V jedné televizi.
1: Opravdu? Na Barandově?
2: To jsou, ne, ale to jsou...
1: Tak ve Šlágru to musí být.
2: Taky ne, ale to vidíte, to jsou lidi, kteří vlastně mají vliv na veřejné mínění. A na nich je vidět vlastně tohleto, že si... Oni vlastně... Vidíte, jaký vliv na ně má profesor Fiala? Oni popírají realitu stejně jako on.
1: Já nevím, pane Holče, to přece už každý vidí.
2: No každý ne, já vám říkám, že každý ne.
1: No ne, tak oni to nevidí třeba z nějakého důvodu.
2: No a já vím, z důvodu vlastní politické preference. Ale každý máme nějakou politickou preferenci,
1: nemyslím
2: ale
1: si.
2: Ta by nám neměla vytlačovat realitu, ne?
1: Nemusí to být z důvodu preference politické, může to být bohapustý kšeft. Ha.
2: Jo.
1: A teď koukáte, jak ta redaktorka z toho newsroomu. No a já vím, že to nerad slyšíte.
2: No, ale tohle to nebylo tak.

0: jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná. Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
1: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropské v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie.

0: obrovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě

0: levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou. A prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Mm-hmm. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, Ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je u zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no helejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí plátci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Když byly prázdniny a jim tak 20 jar, šli ve dvou polukách ke vsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety. Válka divoká,

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
3: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
3: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
3: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grant-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No, já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi

0: postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košele. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky v oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského přestřelené?
0: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce a kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No. A odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
0: Rád jsem tě viděl, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
2: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
1: Myslíte?
2: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly jí trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavere.
1: No, to je skoro...
2: Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane... Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čiže vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: si
1: uděláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik, co,

0: budou říkat.
1: No samozřejmě, že jo, Xavrele, o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
0: Já to taky myslím.
1: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá, reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
0: Ale každý...
1: To je hodnoťák.
0: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
1: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
0: No.
1: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, větákovka. A ta neříká,
0: moje Věra.
1: Máma říká, táto,
0: neříkejte naše Věra.
1: Ty bych byla premiérkou.
0: No.
1: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zma.
0: Ne.
1: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
0: Ne, veřejně ne, ale...
1: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
0: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
1: Co?
0: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový vítek druhý.
0: Chcete vědět, o čem já sním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
1: No.
0: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?
0: Tak už jsem starý.
1: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
0: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
1: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
0: Mildu!
1: Já ne...
0: Neříkejte to, pane Holče.
1: Zůstanu hodnotovej.
0: Je to sympatický, milej...
1: Já jsem se lék.
0: No, tak oni
1: to
0: mají
1: se to stalo, ne,
0: v té redakci starý foťáky, takže
1: jo.
0: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
1: Tak to jo, to jsem
0: přesvědčil. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
1: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
0: Někteří lidé by si mohli myslet.
1: Tak, no, to mě napadlo.
0: Že to je, že jako, ne.
1: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
0: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
1: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
0: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
1: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
0: No, takže to je... Myslíte, že levák?
1: Rakušan?
0: No.
1: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říkal...
0: Taková dobro.
1: No, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí.

0: No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
0: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
0: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
0: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
0: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
0: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
0: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
0: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
0: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo, tak, ale oni se bojí.
0: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
0: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
0: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
0: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
0: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
0: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
0: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
0: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
0: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
0: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
0: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
0: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
0: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
0: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
0: Z filmu?
1: Hmm.
0: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
0: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
0: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
0: Jo.
1: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
0: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
0: Jo. Bacha na to.
1: No.
0: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
0: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
0: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
0: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
0: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vo Viva, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane
0: Tak
1: Holče.
0: to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
0: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
0: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
0: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
0: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
0: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
0: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
0: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. To jste mi neměl říkat.
0: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
0: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
0: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
0: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte jo, veřejně.
0: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku
1: umělecký,
0: na klub Sviní.
1: Umělecký,
0: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
0: A co? Co umělecký? Co si...
1: Nevím.
0: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
0: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
0: No to jsem.
1: No tak jsem, tak, či, je, tak
0: ale jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
0: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
0: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
0: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
0: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
0: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
0: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom Nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A když se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
0: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
0: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
0: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
0: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
0: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
0: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
0: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
0: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
0: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
0: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju,
0: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
0: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
0: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
0: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný než ten pan volí ministr vnitra, ne?
0: No.
1: Ministr policie.
0: Chci být premiérem.
1: Cože?
0: Vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
0: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
0: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
0: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
0: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
0: Vít.
1: A ne, napíšem
0: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
0: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
0: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
0: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne, ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
0: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
0: Určitě.
1: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
0: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
0: Si není možný.
1: Ale všechno je možný.
0: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
0: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
0: Hm?
1: O, je nuda.
0: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
0: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
0: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
0: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
0: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
0: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
0: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
0: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
0: Tak Čiči taky.
1: Ta
0: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
0: tak jsem to
1: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
0: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad z Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
0: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou...
0: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
0: To jste snad
1: to,
0: rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
0: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
0: On je tam teď generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
0: tak
1: pošle
0: to jo,
1: poplatek.
0: Tak to.
1: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži.
0: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
0: to je hlava, hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
0: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl, a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
0: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
0: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
0: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
0: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Sabere dobrovolně.
1: Já taky.
0: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
0: jo, jo.
1: A pro jeho příbuzné.
0: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
0: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku.
0: Na Mildu Friedricha?
1: Na, Milana, na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní...
0: Doživotní židle?
1: Doživotní židle, ale udělali bychom fór.
0: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
0: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on je, on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
0: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, a... ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
0: Jsi pro židličku.
1: No.
0: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
0: Jo, my? Něco?
1: Třeba 50.
0: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
0: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není, jako je to už dospělý chlap.
0: Já už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude, bude tam titulek řídí program České televize.
0: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
0: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
0: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
0: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
0: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
0: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
0: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
0: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
0: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
0: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
0: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
0: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere je, a ne ledajaký
1: jak
2: čtvrtek.
1: To?
2: Ty nám zavřít Okyho.
1: Zavřít Okyho?
2: Zavřít Okyho.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel... No.
2: Takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo, jo.
2: No,
1: jo.
2: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým uchovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Se všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok nebo přes příští mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli v obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně

0: za mnou přiběh Vašek Neidbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu. A jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité, a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
0: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam ta energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
0: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
0: Tak,
1: jo.
0: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
0: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
0: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako
0: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
0: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
0: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
0: No. No nic, to je takový...
1: Souvisí to nějak?
0: Věci. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak jsi se vyspal.

0: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
1: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
0: Jseš spíš srdcař, než?
1: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným.
0: Že harmonicky autem nešli proti sobě? Hmm. Spíš bych řekl, že šli, ne?
1: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
0: Kolega Mozart, víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle kontrapunkt.
1: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
0: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
1: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
0: kdo má,
1: na to.
0: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
1: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
0: Jak to producent?
1: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
0: jo,
1: ten divák...
0: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
1: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
0: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
1: Určitě.
0: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
1: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
0: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
1: Všechny.
0: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak Budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Hmm. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
1: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco jako už na to nemám. Ale na druhou stranu takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
0: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
1: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
0: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
1: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
0: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti, ta gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
1: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddie nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
0: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
1: Ne.
0: To je jenom studiovka.
1: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
0: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
1: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
0: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
1: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
0: Žlutý s těma páskama?
1: Takové? Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
0: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
1: Jsme včera začali naše letní turné.
0: To znamená, včera bylo 15.
1: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
0: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaeli.
1: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
0: Pěkný léto, ahoj.
1: Pěkný léto.
0: Naším hostem byl Michael Kluch. Radio Ksaver.

Zal řeky proud. Dneska tu nemám stání, snad bych se měl taky hnout. A šel

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

Radio Xaver.

0: má pacient nastavenou léčbu, ty hodnoty tlaku jsou v pořádku, jak často by se měl doma měřit, kontrolovat?
1: Zpočátku velmi často. A je to proto, že ten efekt léku není okamžitý. Není to úplně stejně jak třeba u inzulínu, který vám sníží tu hladinu glykemie rychleji, ale trvá určitý nástup. A my potřebujeme takzvaně vytitrovat, najít tu správnou dávku a každý má jinou. Rovněž ta kombinace pro každého je jiná. Když má pacient selhání ledvin nebo má jiné přidružené onemocnění, tak ta skladba by měla být přizpůsobena přímo na míru. Třeba pacienti s poruchou funkce ledvin častokrát vyžadují diuretikum, močopudný lék. Pacienti, kteří mají poruchu nervového systému, potřebují jiný kombinaci preparátu a zpočátku, když se ty léky nasadí, než dojde z toho správného efektu a té správné dávky, tak měří si, doporučujeme to i denně. Já mám oblíbě takzvaný tlakový deník. Když pacient je poučený o správném měření krevního tlaku v domácím prostředí, zapisuje si ty tlaky do určité tabulky po dnech a i sám může pozorovat ve dnech, jak vlastně postupně se normalizuje. Nejlépe jsou na tom inženýři, protože ty většinou přijdou s excelovskou tabulkou a s grafem, kde to je krásně vyjádřené.
0: Jak by se měl ideálně měřit ten krevní tlak? Říkal jsi, že by klient, člověk by měl být v klidu a měl by se ho změřit jednou, dvakrát, třikrát během nějaké krátké chvíle nebo během dne by měl třeba z začátku dvakrát, třikrát?
1: Určitě je správný způsob a to je, doporučujeme v klidu, klidovém prostředí, minimálně 5 až 10 minut předtím nedělat žádnou větší fyzickou aktivitu. Měl by u toho sedět, opět opřené záda, měl by sedět u stolu, paže by měla včetně lokte být položena na stole. Je lepší nebo doporučovaná levá ruka, nicméně je potřeba...
0: Teď jsem se chtěl zeptat, zároveň otázka, jestli pravá nebo levá ruka, co je správně?
1: Pokud není větší rozdíl, diference mezi pravou a levou stranou, je dobré si zvolit jednu ruku, na kterou to budu pravidelně měřit. A necháváme to na pacientovi, samozřejmě pokud má menší byt a židli a s tím, že se opírá a může si opřít jenom pravou ruku, tak nebude reorganizovat si kuchyň, aby si měřil na opačné straně. Důležité měřit na jedné s rukou, pořád na ty samé, a opakovaně, to znamená udělat první měření, které z pravidla bývá nejvyšší, počkat minutu, změřit po druhé, opět počkat po třetí a tu třetí hodnotu si zapsat. To je zpočátku zahájení terapie, pak později už těch měření můžou být třeba jenom dvě a zapisovat to druhé. Skutečně vidíme, že ta oscilace, ten pohyb těch krevních tlaků nebo těch výkyvů je menší a menší pak, pokud je terapie dobrá.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No, nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi. Takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy, na to proto není to tež.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: Co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný v médiích.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: A přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července
2: nebo
1: myslím,
2: necelých,
1: že
2: už 14 dní.
1: Kandidátky.
2: Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí A těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a

0: že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před
1: To už začalo.
0: dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam
1: Ne?
0: byli lídři, ale
1: No.
0: byli to lídři, kteří
1: Třeba?
0: mávli ruk.
1: Jmenujte.
0: Ne, nebudu, jsou všichni pryč,
1: Nebuďte slušný.
0: právem jsou všichni pryč, no prostě oni to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak. Tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: Už vás nechám mluvit.
0: chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teď nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprosná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy států, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách dluhů. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, že zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na
1: Tak.
0: F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě

0: se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanáze a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale Já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem Novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten Novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není Novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch Novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
0: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se bouchá jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
0: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. V XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3:10 odhaduju, tak přibližně, ne 6:10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli,
0: myslím,
1: ne?
0: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jednou je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mojmo škubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: i panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. On zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
1: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete, dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná, ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
0: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
1: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
0: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
1: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není těžko už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursulu von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
0: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
1: Ano, ale tam
0: změnilo
1: je,
0: by to něco, tak.
1: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny, takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
0: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
1: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině, to je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
0: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří? Co by to mělo znamenat? Co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa
0: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde...
0: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
1: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
0: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s ním asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: dobře,
1: nejde,
0: a tak
1: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
0: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: teď
1: času.
0: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým?
1: Já
0: kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka, protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
0: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
1: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to máme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu, a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, my jsme se, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem, jako tady v této zemi, že je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
0: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
1: Ale ne,
0: jo.
1: Co se děje? A nebuďte slušnej.
0: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
1: Už zás?
0: Zás, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
1: Proplakal.
0: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
1: Nejlepší sněmovny, ne?
0: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
1: Jo?
0: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
1: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
0: Markéťka? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát, sabré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
0: To říkal, no.
1: A teď končí.
0: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
0: To ne.
1: Končí prokletí.
0: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
0: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je,
0: no.
1: Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice,
0: no tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Xavere.
0: Je
1: málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
0: To nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda jo, Meda chcete tě její funkci. Tak, ne, a Meda,
0: Meda
1: mohla už pejska.
0: Meda už zvedla prst.
1: Tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor.
1: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markéty. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
0: No,
1: a co já teď budu dělat?
0: Co
1: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
0: Bude to ten,
1: ničivou.
0: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
0: To já nevím. A to už je pryč.
1: Úplně ne. No, to
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to řekni, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
1: No.
0: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Počkejte, tak... blondýka taková,
0: blondýka.
1: Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně, ona je korunka. No, to...
0: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: Správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník.
1: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markéty někde v Praze. Kde byste to viděl?
0: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
1: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
0: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
1: Kůň jo.
0: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali stokrát...
1: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
0: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
1: Pekarová.
0: Paní Pekarové.
1: Adamové.
0: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
1: A proč
0: pod vocasem koně?
1: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
0: Co to je Jižák?
1: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
0: ale
1: žena
0: ze sídliště. Ale to není ne? Prestižní. Jako...
1: Je? A bude v kontaktu s plepsem? No.
0: To už,
1: je její.
0: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
1: Tam by se hodila taky.
0: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
1: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho
0: knížete na Václaváku. No a co, koho ještě zajímá hůz? Máme...
1: Není to moc přeci jenom?
0: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
1: ne,
0: větší
1: pravdu.
0: Stopu
1: ne.
0: Než Jan Hus a to je paní Markéta
1: máte pravdu. Já bych to
0: Adamová,
1: vyhodil.
0: Pekarová, hodinová
1: spůrna. Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
0: No já taky.
1: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
0: Já si to vybavu, jak to vypadá.
1: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
0: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
1: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
0: Pane Holče, tam to drhne.
1: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její?
0: Já
1: chodím pravidelně.
0: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
1: Duka, ten to vůbec nerozumí.
0: To je už
1: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
0: No, pane Holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
1: Diamant,
0: a ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
1: Jo.
0: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
1: Je to narrativ životní?
0: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
1: No jasně, jo.
0: A to je přece super.
1: Jo.
0: My nejsme předsedové tady ani XTV?
1: Já jsem místo předseda klubu sviní.
0: No je to místo předseda.
1: No, koho zajímá mám našlápnu to předsednictví.
0: Koho zajímá místo předseda?
1: Jsem na správné cestě.
0: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
1: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
0: Ale a tomu já fandím.
1: Ale nebylo napsaný kam.
0: No kam? Na oběžnou dráhu,
1: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
0: To jako.
1: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
0: Už si to odpuste, pane Holče.
1: Ne,
0: já už se jí musím zastávat.
1: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
0: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo.
1: Nenajde, Xaver.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu, takový jako vtipný?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
1: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
0: Můj minister financí.
1: Že na kapačkách?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už
0: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Ho porazí Reichl. Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: No, tak jasně.
1: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil se lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
1: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
0: jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
0: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
1: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
0: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
1: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
0: Co to je?
1: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
0: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
1: Já na ní taky
0: ona byla
1: nesahám,
0: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
1: Dostala berlí?
0: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
1: To já taky.
0: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
1: Ježiš, já to chci, snad ani ne, abys...
0: On má v očích hrůzu, pane Holče.
1: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
0: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
1: Rozumím, nějaký?
0: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe a já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno, a oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
1: Ne?
0: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
1: Proč?
0: Aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
1: no,
0: Babiše...
1: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
0: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
1: No tak to...
0: Oni se poštěkali.
1: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
0: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
1: No tak jste to nasál, ne?
0: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
1: To je správná
0: protože
1: volba.
0: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
1: A co řekne, to je pravda.
0: On by nikdy nezalhal.
1: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
0: No.
1: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
0: To říkal?
1: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že nesvědět. Se to nějak nepovedlo asi.
0: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
1: Sedí mu to.
0: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
1: Já to si to Babiš. Užívám k sebe.
0: Poté, čo jste říkal, nejpětě, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
1: Tak je normální, ale...
0: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
1: Jo.
0: To nejde dohromady.
1: On se s nima nebaví, to je potřeba.
0: Baví.
1: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
0: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
1: Tohle jo. Tak. 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
0: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
1: Ten je dobrý.
0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no,
1: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
0: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
0: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará posílová škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
0: kdo?
1: Let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to je přece blbost.
1: No, tak mu říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím
0: šifr telefonu. Nevolali, no.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
0: Pak je to v pořádku.
1: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. To když je. Někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
0: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
1: To je pravda, zdroje jsou.
0: Říkal Špidla, ne?
1: Špidla, ne.
0: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
1: Jasně.
0: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
1: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
0: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
1: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
0: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
1: Nedobrý taky.
0: To je normálně urválek se vším všudy.
1: To je sekerník.
0: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
1: Filmíky pro dospělí.
0: Pro dospělí, ale herečka. No,
1: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
0: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
1: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
0: Někdy i 6.
1: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
0: Já o tom to nemůžu mluvit.
1: Já taky ne.
0: Já jsem v konfliktu.
1: V Kamaších.
0: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
1: Ne, to ne.
0: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
1: ne?
0: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
1: Mm-hmm.
0: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
1: No ale on si to nevezme.
0: Nikdy si nevzal ani kačo. Ani korunu.
1: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
0: To já nevím.
1: No tak těm to moc.
0: Ještě existuje?
1: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
0: Nechodí.
1: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinni nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
0: No jistě. A bez dotací.
1: Jo?
0: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vězonky, poslali...
1: Odklonili na Jezerku?
0: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
1: Je, je.
0: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
0: S kým? S Bohdalkou?
1: S legendou, ze
0: Tam
1: Jezerky.
0: Hraje Bohdalka, pozor.
1: Jo? No.
0: A výprej výborná.
1: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
0: Jako ne.
1: To,
0: no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
1: To jo. To
0: akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
1: a, on by nikdy
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On?
1: No,
0: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo, jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
1: Fuj, tajksel, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na Jezerku.
0: Na Jezerku.
1: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tahá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku ne.
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku od Zálky, Ksavre.
0: A Zálka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro Přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádný.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, pod stříčkou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro mám, jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No vy nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak veď váma, tak už si připravuju předání.
0: Bytečku,
1: Xavere.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to bude zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazí.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natipováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. dně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete posílat tu kytku.
0: Já jí musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý.
1: Jo, jo.
0: Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle
1: to
0: mě
1: říkejte.
0: Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budeme dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver?
0: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
1: Nebo Čiča Xaver.
0: Čiča. Don Čiča.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bejvalej premiér, pamatujete si na to, když,
0: jasný,
1: když se tak... nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky bejval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte,
1: já jsem...
0: ale víte, co že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion, to je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: To je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo, jo. Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: No tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budeme tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

abych spoustu peněz vydělával. Ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec zůstal sám, daleko od

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí. Lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
3: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Sám v prázdném Nobl baru

lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš,

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo takový počasí. Bylo bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couvral, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů,

0: takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ono je to D, není to D, Croix, je to D Croix. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní de Croix ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to já moc nelíbí, ono je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled.
1: Oh.
0: Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: Co Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít.

0: a za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nějak. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu a podívejte se. Rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co se o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, vogue, levičáství. Celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku a Nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky, anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to se nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel s jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý
1: tak, na to hrajeme. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně nízko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň. No tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
1: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
0: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
1: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
0: Je papež politik?
1: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby jim do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
0: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
1: No. Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
0: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
1: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
0: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
1: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
0: Řekněte mi...
1: Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
0: Tak Duka.
1: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
0: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
1: No,
0: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
1: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
0: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla.
1: To asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
0: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
1: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo, takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
0: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
1: Aha, o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
0: A co je potom?
1: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
0: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba? Nebo...
1: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
0: No tak jdeme k tomu,
1: můžeme.
0: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
0: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné minské dohody byly co?
1: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
0: Souhlas, ale ty minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
1: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
0: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
1: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
0: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
1: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
0: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
1: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
0: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
1: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl, to přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené. Na obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
0: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
1: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
0: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
1: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
0: A mělo by se jednat i z Ruska?
1: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
0: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
1: Tak příště.
0: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
1: Můžeme to zkusit.
0: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Radio Xaver.
0: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono, ano, stačí se podívat.
4: Když neboli se Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v, ano, tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
4: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
4: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala...
4: Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte, co... Někdy bychom to mohli vidět jako téma, protože to, co
4: se... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
4: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den i vám.
0: Robert Šlachta je bývalý elitní policista, dnes šéf hnutí Přísaha a také kandidát do Senátu. My se k politice dostaneme, ale já bych nejprve chtěla začít tragickou událostí na filozofii.

0: Filozofické fakultě, protože se objevily detailní informace. Vy jste tady mezi svánočními svátky o té tragédii mluvil, vyvstávala tu řada otázek. Chybí vám teď ještě nějaká odpověď na ty otázky, které tu padly?
1: Nejenom mezi Vánocemi, ale vlastně já už 21.12. vlastně v den té střelby, tak večer jsem dával otázky ministru vnitra Rakušanovi, protože vlastně on se vyjádřil ještě z místa, že všechno vlastně bylo v pořádku a že vlastně ten zásah byl naprosto v pořádku. Ty otázky doteď zůstaly nezodpovězeny a vlastně každý tou tiskovou konferenci a vlastně teď tím závěrem, který byl minulý týden vlastně ve sněmovně a na bezpečnostním výboru, tak bych řekl, že těch otázek vyvstává ještě celá řada a ještě mnohem víc. A mě trošku mrzí, že pan ministr a vedení policie se k tomu nepostaví vůči pozůstalým, takže by měli ty otázky zodpovědět. Dokonce se dozvídáme, že střelec měl být dřív už na fakultě a takové věci, které jsme ani v tom prosinci třeba úplně nevěděli. A vlastně to, co je teď v tom usnesení popsané, v tom závěrečném, tak je tam hrozně moc bílých míst, které by se měly zodpovědět.
0: Pan Rakušan říkal, že chce, aby zůstalo co nejméně bílých míst, nejlépe žádné. Tak jaká odpověď, na jakou otázku vám chybí?
1: Já jsem dostal kritiku možná od některých politiků, že kritizují policii, vlastně, že kritizují vlastně zásah. Já bych to chtěl rozdělit.
0: No nejen politiku, tak je od pana komentátora Šmarce.
1: Pan komentátor Šmarc byl velmi, velmi vtipný, ale tak on je hlasná torba ODS, takže mě to úplně nerozhodil pan Šmarc, spíš mě to pobavilo velice. Nekritizuji a nikdy neříkám nic o policistech, kteří zasahovali na tom místě. Protože sám jsem v těch zásazích byl několikrát, něco podobného jsem i organizoval a velká úcta k těm lidem, kteří tam šli. Ale i to je věcí vedení policie, že poslali policisty bez balistické ochrany, bez té připravenosti poslali vlastně do toho teritoria vlastně toho střelce. Takže to jenom aby jsme udělili. Ty hluchý místa, o kterých se bavíme, tak je 12.47, vlastně to je nález v Ostouni vlastně zastřeleného otce. A je to 14.55, když začala střelba. A to je ta činnost policie mezi tím, kterými říkáme a ptáme se, co vlastně za tu dobu se dělo, kdo.
0: Ano, tak to víme. Policie přijela na fakultu, přesně. Vyklidila Celetnou, přijela zkontrolovat.
1: No, policie nevyklidila Celetnou. Celetnou vyklidil vlastně, myslím, že děkan nebo proděkan vlastně Celetné na doporučení policie. A tady vidíme všechny ty věci, na které my se ptáme. Na čem rozhodoval ten velitel? Jaký měl informace, jestli měl ty informace dostatečný na to, aby ten zásah byl mnohem razantnější, aby to vyklizení bylo mnohem razantnější, protože strašně důležitá odpověď je, pátráte po sebevéhovi nebo po véhovi. Takový ten zásah potom té policie samozřejmě limitovaný i podle toho opatření, jak ji nastavit. A celou dobu nám vedení policie říkalo, že pátrá po sebevéhovi, i když 12.47 byl nalezen otec, vlastně byl daný celostátní pátrání po ozbrojeném střelci. A já se ptám, kdy bylo zjištěno, že má 8 zbraní? Kdy bylo vlastně dáno, že otec vlastně byl tímto způsobem popraven, byl tam nástažný výbušný zařízení tam bylo.
0: Tak to víme, to bylo v těch 12.47, jak říkáte.
1: A jestli ten velitel tuto informaci měl, tak mě zajímá, proč půl Prahy neleželo na zemi a proč půl Prahy neleželo a nehledal se kozák. To je ta razance toho zásahu. To jsou ty bílé místa, na které nám neumí odpovědět a čím dál více ta policie do toho zaplétá, protože teď třeba v tom usnesení bylo 13.23, už bylo zjištěno, že vlastně kozák střelec byl na fakultě a vlastně policisté byli v prvním patře, do druhého částečně vešli a odbyli odvolání pryč. A já se ptám, kdo na základě informací odvolával. Proč nezůstali? Proč nebyla vyklizená Celetná, když ji vyklízala fakulta? Proč fakulta nedostala pokyn, aby vyklidila Jana Palacha? To jsou ty hluchý místa, které tam jsou. Ano, já si myslím, že to nemůže dopadnout jinak, nemůže to skončit jinak, že prostě policie řekne, proč. A to si myslím, že na to čekají ti pozůstalí, ty rodiče.
0: A řekne to policie?
1: Bude muset to
0: říct. A kdy to řekne?
1: Já věřím tomu, že protože jsem víme, že to usnesení vlastně o tom odložení vlastně bylo napadeno vlastně stížností jedné z maminek a vlastně i fakultou a vlastně to budou ty otázky, na které se budou znovu ptát a budou muset odpovídat. A když nebudou muset odpovídat, tak je to politická odpovědnost pana Rakušana.
0: A v tuhle chvíli znáte tedy jméno velitele toho zásahu? kdo rozhodoval o tom, že policie se podívá jenom do prvního, do druhého patra, do prvního myslím, a půjde pryč, že se nebude evakuovat budova. Byť je třeba, teď jsem nedávno četla, na konci dubna, myslím, evakuovali Masarykovo náměstí, nádraží kvůli podezřelému batohu.
1: Na té tiskové konferenci padlo vlastně, tomu velo operační důstojník středních Čech a vlastně operační důstojník Prahy. A ten dával vlastně tu jazanci to opatření na základě těch informací dával dohromady. A ono je hrozně vtipný, že pan Ondrášek vlastně s panem Jakušanem poté řeknou, že byla přijata opatření, že všechno bylo v pořádku, ale budou přijaty opatření, musíme zlepšit analýzu výměnu informací. My když 2016, my jsme odcházeli 2016, tak jeden z důvodů, proč se slučovali útvary, dávali, že se musí zlepšit analýza. Pořád zlepšujeme analýzu výměnu informací, ale je tady 14 mrtvých. Tak ať se někdo podívá, že pan Vondrášek je od roku 2014 první náměstek policejního prezidenta, byl u střelby v Brdě, byl u střelby v Ostravě, teď je u další střelby, takže veškeré opatření, které jsou tak, jdou za panem Vondráškem. A je to policejní prezident daný ministrem vnitra. A podle mě ta odpovědnost je jednoznačně. Je na vedení policie, v jakém stavu ta policie je.
0: Čili je to na rezignaci? Je pan Vondrášek člověkem na svém místě?
1: Ta rezignace měla přijít, když bychom byli v civilizované zemi, tak měla přijít od pana Jakušana, pana Vondráška okamžitě po té střelbě, protože moc dobře si uvědomovali. Už v té době i ty jejich mediální výstupy, když jsme sledovali, tak jednoznačně prošetříme za 3 měsíce, dostanete informace. Bylo to čím dál víc, moc dobře věděli. A jestli si trošku vlastně den před evropskýma volbama nám GIBS dá vlastně zprávu o tom šetření. Den před evropskými volbama. Co to je za snahu mediálně to uklidit a mediálně prostě. A viděl jste pana Šmerce?
0: Vy v tom vidíte účelovost?
1: No, já v tom vidím naprosto jasnou účelovost vedení policie.
0: Dobře, minister vnitra Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože nechybil a zapravdu mu dává právě GIBS či vnitřní kontrola, výsledky vnitřní kontroly. Tak proč by měl rezignovat? Je to za ten zásah samotný nebo to, na co vám chybí ještě stále ty otázky, to, co se dělo před tím zásahem, anebo kvůli tomu, co se dělo potom a že to strašně dlouho trvalo a teď se dozvídáme informace, které předtím jsme měli, byly nám podávány jinak, tak kvůli čemu by měl rezignovat?
1: Vnitřní kontrola, když si řekneme, vlastně řekla se závěr vnitřní kontroly. Vnitřní kontrola je přímo podřízený, ten člověk, který tam sedí, je přímo podřízený panu Vondráškovi, policejnímu prezidentovi. Myslím, že 9. ledna byl první výstup z vnitřní kontroly, že vlastně prostředky byly nasazeny zákonně a všechno bylo v pořádku. Nevěřím vnitřní kontrole panu Vondráškovi, protože když vidíte usnesení, tak naprosto ten člověk to, co 9. ledna zveřejnil, prostě naprosto dehonestuje.
0: Je nějaký nezávislý orgán, který může prošetřit ten postup a i to velení?
1: GIBS, vlastně, který šetří, tak my jsme od začátku říkali, že GIBS šetří trestnou činnost policistů. Tam maximálně, co by mohl zjistit, tak je nedbalost někoho z velitelů. Ale vůbec nevím, jestli to šetření GIBSu šlo tímto způsobem. Jinak třeba zjišťuji, jestli použil zbraň souladu se zákonem, jestli použil výzvu. To jsou všechno věci, které jakoby trestná činnost policistů. Ale my říkáme to B. Tady se jedná o systémové věci. Ne o věci, o trestnou činnost policistů, ale my bychom se bavili, jestli ta policie je na to připravena a jestli na to byla správně připravena. To je důležité. A já teď zaznamenávám snahy vyšetřovací komise parlamentu, že vlastně myslím, že ano, to svolalo dnes, nebo dnes. Že se k tomu snad Piráti mají připojit dneska, že snad to bude. Já jsem byl, myslím, že dvakrát mě vyšetřovala komise parlamentu. To je banda lidí, která nikdy žádnému výstupu z vyšetřovací komise parlamentu neprošla. Na druhou stranu, pojďme udělat vyšetřovací komisi parlamentu, ale pojďme, ať jsou tam nezávislí odborníci. Pojďme přizvat advokáty, pojďme přizvat odborníky na taktiku a těm bych věřil, že by to mohlo jakoby k něčemu být. Ale zabývejme se systémem. Zabývejme se, jestli velitelské cvičení bylo správně, jestli ti policisté byli vybaveni těma prostředkama, které měli zdravotnické zařízení nebo zdravotnické vybavení u sebe, když šli v té první linii, když šli. Proč nebyl perimetr zavřený, proč vlastně došlo ke střelbě na mostu, to byl myslím, že ten postřelený Holanděr. To jsou systémové věci, které bychom se měli zabývat.
0: Hmm. Já jsem měl možnost mluvit s generálním ředitelem hasičského záchranného sboru a ten mi řekl, že právě v souvislosti s tou tragédií na Filozofické fakultě budou zřejmě hasiči vybaveni nějakými balistickými vestami, protože oni byli na místě, ale tím, že ten útočník střílel, tak nemohli sundávat studenty z Římsy, protože se museli chránit. Tak je toto aspoň nějaký záblesk, že se něco přeci jenom tou tragédií změní?
1: Víte, pan Jakušan v lednu slíbil 3 miliardy, že dostane od vlády na vnitřní bezpečnost. Já jsem to teda nezaznamenal, že ty 3 miliardy by tam došly, protože ano, my sice dáme hasičům dáme balistické prostředky, jako to je samozřejmě, a o kterém se mluví už několik let, jako, ale zabýváme se tím začátkem, zabýváme se těma policistama na tom místě, ti jsou tam první. Ti by měli být vybaveni a měli by být počty policistů. My jsme jim vzali ošatný, vzali se jim, strávný se jim vzalo. Ti policisté odcházejí, já si myslím, že tam je zakopaný kámen. Tam by to měli řešit. A třeba, když mluvím s bývalýma kolegama, kteří odešli všechno, podle mě strašně chybí ta zkušenost těch policistů. Čím dál víc, jakoby. A je to přesně o tom vyhodnocení té situace. Vy máte ne minuty, někdy máte vteřiny na to se rozhodnout, jakým způsobem ten zákrok povedete. Budete střílet, nebudete střílet. Já třeba někteří říkají, měli střílet, když byli pod fakultou. Nikdo tu zbraň neumí, takže nikdo se neumí rozhodnout ten okamžik. To je na tom policistovi, který musí umět. Ale jestli policisté střílí 4x ročně, chodí na střelby, nebo jakým způsobem, tak je to nedostatečné. Takže zabývejme se napřed tím, aby jsme policisty vycvičili, aby jsme je sklidnili v tom, že dostanou tu podporu celou a budou vědět, že za nima ten ministerstvo je, pak se můžeme bavit o balistických vestách. Já si myslím, že to je až to B, ale napřed to musíme sklidnit. A pokud vím, je nějakých 4,5 tisíce podstav policistů, jakoby policisté odcházejí, to vnitř je ve stavu prostě, že pane Jakušan už kvůli tomu by měl rezignovat.
0: Takže je důvod obávat se o bezpečnost, obávat se, že pokud dojde k nějaké takové tragédii v budoucnu, což se vůbec nedá vyloučit, i s ohledem na psychické problémy dětí, pokusů o sebevrážd a tak, tak máme se bát?
1: Já se nebojím. Musím říct, že já policistům věřím a jsem pořád jako tím způsobem nastaven, ale musím říct, že ta událost na fakultě a vlastně ta komunikace o té nešťastné události nahrává tomu, že ty lidi, hodně lidí mě píše, potkávají mě, říkají mě právě, že ta obava jakoby v nich je a jakoby to, jestli ta policie je připravená, jestli to bude následovat, nebude, protože víte sama, že v prosinci jsme, nikdo o tom nepsal, všichni mlčeli, teď to dostává tolik bílých míst, jak o tom se bavíme. A nikdo je pořádně nevysvětluje. A samozřejmě ty občany to dopadá, protože vidíte, i ta nálada v té společnosti se mění a myslím, že jsou průzkumy, že ti lidi si žádají to vysvětlení a žádají si, co se tam vůbec dělo. Už jenom vůči těm pozůstalým.
0: Tak vůči těm pozůstalým, vy jste měl možnost se potkat s jednou z maminek, s paní Šimunkovou. Byl jste za to hned kritizován, že toho zneužíváte, honíte politické body, dokonce jedna z moderátorek Primy vás označila za parazita. Tak jak je to? Honíte politické body? Jste parazitem? Nebo?
1: Já si myslím, že hodně jsem parazitem a jsem na to hrozně hrdý. Jakoby, když mě někteří lidi tak to označí. Víte, ta maminka paní Šimunková mě nakontaktovala sama vlastně někdy před 14 dny v neděli. Mně přišla SMS-ka na naše tiskové, jestli by si se mnou mohla promluvit. A bylo by možná, kdyby ti paraziti si s tou maminkou třeba promluvili sami a viděli to její zoufalství a viděli to, že vlastně Eliška tady měla být, šla jenom do školy a ono té mamince nikdo nedokáže odpovědět. A já si myslím, že potom, když viděli její výstupy v Poslanecké sněmovně, i do médií, další výstupy, tak si asi uvědomují, o co ta žena přišla a co se jí stalo. A ona bohužel nechápe jednu věc. Moje Eliška šla do školy, jenom do školy šla. A ona se mě nevrátila z té školy. A já chci jenom odpovědět, proč to tak bylo. Proč dalo se tomu zabránit, nedalo se tomu a nikdo s ním mluvit nechce. Takže jestli je pár šlachta, že s touto ženou mluví a že se jí snaží dávat ty odpovědi možná a možná se k tomu i přidávat, tak jsem parazit.
0: Tak ona je ta, která chce ty odpovědi, chce znát všechno, jak to bylo, ale jsou i rodiče, kteří to nechtějí. Možná chtějí už se s tím nějak smířit, napomenout. To je možná naučit žít a tím, jak se to stále otvírá a otvírá, tak se otvírají i ty obrovské rány. Tak to je otázka
1: tenká,
0: potom.
1: To je tenká linie, že vlastně já jsem se třeba na té pevně pohádal s panem Šmajcem docela hodně jako intenzivně.
0: Ano, to jsme všichni viděli.
1: Na druhou stranu když máte 30 let za sebou v bezpečnostních složkách a vlastně vidíte ten systém, jak, jak funguje, tak kdo by měl pokládat ty otázky těmto, těmto lidem, kteří velí a kteří vlastně v tom vedení ministerstva jsou. A jestli ty lidi si myslí, že se zapomene, tak se nedá zapomenout. A samozřejmě jsou to dvě roviny. Paní Šimunková chce znát otázky nebo odpovědi. Ano, rodiny třeba zapomínají nebo chtějí zapomenout, se na mě kontaktoval další tatínek jakoby s tím, že o tom chce mluvit. Vlastně jeden z poslanců, vlastně jeho dcera byla postřelena taky, takže na bezpečnostní výbor mluvil taky. Ale my jsme se měli pamatovat vždycky jednu věc. Mělo by to vždycky posloužit k tomu, že se to nikdy už nesmí opakovat. A musíme vědět, že jsme udělali maximum. Já jsem třeba i v té své policejní praxi vždycky, když jsme vstřílel jsem několikrát, byl jsem postřelený při zákroku. A vždycky jsme vyhodnotili o tom, jestli se to může stát. Nikdy nejsi jiný zákrok. Vždycky ty zákroky jsou, po každý zákrok je jiný. Ale musíte dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Ono to možná i funguje tak, že to je jak autíčko na setavači. Že vy ho natáhnete po nějaké nešťastné události, ale jde o to, aby za rok jsme nezjišťovali, že upadá jakoby ta připravenost té policie a strašně důležité, aby to vedení právě pořád bylo připraveno na to, jestli to někdo vysát může. Takže pro mě je to nazvali mě parazitem třeba něčím podobným. Já říkám tak, že se to nesmí opakovat a že musíme dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo, aby ta policie byla připravená a ne, aby jsme něco vymlčovali. A já to třeba srovnám s nesrovnatelným, ale vente třeba Izrael vlastně po útoku Hamasu, co se tam dělo, tak druhý den přiznal vlastně ředitel tajné služby Shin Bet, která vlastně odpovědná za vnitřní bezpečnost, přiznal, že ty informace mít měli, že to podcenili, že je špatně vyhodnotili. Dovedete si představit u nás jakoby takový přístup?
0: No teď už asi ne, půl roku.
1: Přesně půl k tomu, že proč prostě si neřekli na tom začátku, že prostě tam je problém, že prostě někdo něčím takovým, máme tam dvě hodiny, analýza nefungovala, nepropojili jsme ty informace, jsme nedostali k tomu velitelovi, ten velitel podle těch informací rozhodnul nějak, nejspíš nevhodně, protože až špatně, že prostě to, k čemu došlo, je tady 14 oběti. To není ekonomická kauza, jestli se u soudu rozhodne nebo nerozhodne. Tady je 14 obětí, které tady zůstane.
0: No a jaký vzkaz je to pro společnost? Ano, je tady 14 obětí, 14 mrtvých studentů, ale všechno jsme udělali správně. Žádná kontrola neodhalila pochybení, takže jedeme
1: a
0: dál.
1: A rodičům a ve veřejném prostoru zůstává právě to, že 13.23 byl na místě, hodinu a půl se připravoval ke střelbě a vlastně my jsme byli v budově a my jsme ho nenašli.
0: Dobře, vy zmiňujete ministra vnitra, možná vy budete budoucím ministrem vnitra, aspoň Filip Turek to nedávno někde říkal, že by vás rád viděl na postu ministra vnitra.
1: To myslím, že ODS ne teda. ODS
0: vás nechce
1: ne,
0: vidět.
1: Pan Benda řekl, že ať si dávají pozor, že šlachta nakukuje a že bych je všechny zavřel. Takže asi je to jiný názor pana Tureka.
0: Dobře, Filip Turek, ano, by vás rád viděl na postu ministra, tak proč chcete kandidovat do Senátu? O Senátu se tak handlivě říká, že je to odložiště neúspěšných.
1: Odkladiště,
0: ano.
1: Já si myslím, že neúspěšně určitě ne, protože teď 10,2 výsledek vidíte společně s motoristami,
0: no,
1: s Petrem Macinkou. Tak samozřejmě, já jsem tu kandidaturu vlastně už oznámil někdy v lednu, no v únoru, že vlastně budu Senát, se snažím zabojovat o místo v Senátu. A to je samozřejmě důležitý pro mě za prvé. Důležitý region, kde já žiju, vlastně Jižní Moravá je pro mě a okres Břeclav vlastně je pro mě srdcová záležitost. Nikdy jsem se nepřestěhoval do Prahy, žiju tam celou dobu a samozřejmě to zastupování toho regionu je pro mě strašně důležitý. Druhá věc je, že teď je tam senátor vlastně za ODS, když se podívám, jakým způsobem vlastně vykonává svůj mandát a nahrává vládě naprosto ve všech věcech, ať to byly valorizace důchodu, ať to jsou všechny ty blbosti, které tato vláda prostě dokáže protlačit a vlastně nejenom sněmovnou, ale vlastně i v Senátu, tak já říkám jasně, zvolte mě a váš hlas bude hlas proti této vládě. A já jednoznačně budu jako senátor tímto způsobem vystupovat, ale samozřejmě se budu podílet na kampani, která bude příště vlastně do parlamentních voleb, to určitě i možná z pozice senátora, pokud mě občané zvolí.
0: z pozice senátora trochu tam vidím možnou budoucí paralelu s panem ministrem Bekem.
1: Tak určitě.
0: Tak víme, že to je ministr školství, zároveň zbírá náhrady.
1: Nejezdím na majáky.
0: No,
1: ty náhrady, které on samozřejmě, pan ministr, čerpá, jak tam, tak tam, tak je přesně vidět na rozřešenost těch vládních
0: politiků. To se vás netýká nic takového, vy byste nedělal v případě, že byste byl senátorem a následně ministrem vnitra.
1: Já dodnes spávám v kanceláři, takže já to mám trošku jinak posunutý tady v tom trošku.
0: Dobře, tak doufejme, že tento rozhovor nebudu muset za rok a půl dohledávat a znova vám to pouštět. Ostatně, jak jste říkal, jste z Jižních Čech, tak nějaké to bydlení v Praze. Z Jižní Moravy, tak nějaké to bydlení v Praze by taky potom se hodilo. Teď zase narážím na pana Beka.
1: Jo, bych to přenechal. Ne. Určitě ne.
0: Dobře. Vám vyšla teďka koalice s přísahy a motoristů sobě. Půjdete takto do voleb, do krajských voleb, do senátních voleb a za rok a půl, no už vlastně skoro ani ne za rok a půl, do parlamentních voleb?
1: Myslím, že to je otázka, kterou dostávám strašně často, a to stejně Petr Macinka, vlastně předseda vlastně politické strany motoristé sobě. My jsme spolu seděli vlastně týden po volbách a vyhodnocovali jsme vlastně naše 3 nebo 4měsíční soužití, protože myslím, že ta kampaň byla docela dlouhá. Vlastně jak s Petrem, tak s Filipem jsme trávili po hotelech a trávili jsme po celé republice docela dost času a poznávali jsme se. A plácili jsme si s Petrem v tom, že protože on buduje struktury vlastně motoristů, protože motoristé sobě nemají krajské struktury, ale že vlastně už do krajských voleb půjdeme společně ne v koalici, ale s podporou. Takže budeme vlastně přísahat s podporou motoristů tam, kde budeme kandidovat v těch krajích. Já vlastně jsem dostal od Petra Macinky podporu i od Filipa Turka vlastně podporu v mým senátním boji vlastně na Jižní Moravě. A ve hře samozřejmě debatujeme o parlamentních volbách, protože ty jsou samozřejmě pro nás nejdůležitější. A my jsme to i říkali, že ten výsledek byl, můžeme ho nazvat, úžasný. Já si myslím, že se sešlo Filip Turek, Petr Macinka, Erbe Šlachta, Přísaha, motoristé, že to sešlo. Ty lidi vypadá, že to baví. Že to baví, že nám ty hlasy dali, tak samozřejmě budeme pokračovat dál a snažíme se to nějakým způsobem nastavit vlastně do parlamentní vole.
0: Tak si říkám, vy jste teď taková celkem bohatá nevěsta, zejména pro tu koaliční spolupráci. Neozývají se vám jiné menší strany, že by s vámi rádi vytvořili koalici?
1: Ozývají se, musím říct, že
0: a nic takového se nerýsuje, že byste vytvořili koalici více
1: stran? My jsme s Petrem domluveni Macinkou, já si myslím tím, že ten výsledek byl, tak je to prioritně o nás dvou a informujeme se navzájem o tom, že když nás někdo kontaktuje a někdo jakoby to, ale ten hlavní jakoby potenciál je Přísaha motoristé a Filip to je, když já vezmu, samozřejmě Filip to je, protože byl kandidát vlastně nás obou, takže Filip to je. A samozřejmě, když někdo půjde k nám a bude chtít jakoby, aby se na tomto podílel, tak s tím samozřejmě problém nemáme, ale musíme si, tak jak jsme si s Petrem sedli, my jsme si opravdu vyříkávali Evropskou unii, NATO, my jsme si vyříkávali všechny takové věci, protože v některých věcích se řešíme, pohled na Maďarsko třeba, nebo některé ty věci, a fakt jsme si hodně sedli, aby jsme spolu vydrželi ty 3 měsíce a aby to vlastně bylo jak pro naše voliče, tak i pro jeho voliče jakoby schrknutelný, tak samozřejmě se nebráníme určitě nějaké další spolupráci, ale musí to sednout jak nám, tak vlastně motoristům. A to je, si myslím, že hodně ta kampaň byla jedinečně úžasná. Já jsem to párkrát říkal, vlastně Filip Turek a Nikol Bartušek, vlastně jednička, dvojka. A oni, když jsme byli na debatách, na ty debaty chodili stovky lidí, tak oni se chválí navzájem. Dva, jakoby. Já jsem neviděl v nějakých koalicích, že by Vondra chválil Niedermayera nebo Niedermayer, že by chválil.
0: No, to nemají rádi ty skokaní.
1: No, to jsou takové ty přesně. No. Takže u nás to bylo tak, že oni se chválili Filip, Niko, nebo Filipovi tom dobrým slovo přijít na jméno. Takže to fungovalo a já věřím tomu, že to bude fungovat dál. Hledáme i komunikaci, aby vlastně lidi věděli, co děláme v Bruselu, jakým způsobem vlastně ovlivňují politiku pro Českou republiku, protože je strašně důležitý. My jsme šli hodně silným tématem do voleb, že Filip a Nikola nás v Bruselu nezajedí. Takže chceme ji ukázat občanům, že opravdu těch 5 let ti naši europoslanci, když tam budou, tak ty občany budou fungovat.
0: Jak to budete dělat prostřednictvím sociálních sítí? Přece jenom z toho Evropského parlamentu ty informace nejsou tak intenzivní,
1: přesně tak, no,
0: jako tady u nás?
1: Je to pravda, že o tam se těžko přenáší, je to taková, já jsem tam byl teda, myslím, že to je velká budova nebo několik budov, které se těžko přenáší a těžko se tam přenáší do České republiky. republiky, to srdce vlastně, za co máte bojovat, ale Filip ukázal, jakoby, a my to máme to stejné nadvládu sociálních sítí a já věřím tomu, že ty sociální sítě i z toho Bruselu budeme umět, a vaše internetová televize je tomu taky důkazem, že to fakt funguje a ty diváky to má. A já si myslím, že lidi se radši dívají, a kolikrát to bylo, že za náma chodili vlastně na náměstí. My sledujeme XTV, my se ani na Českou televizi už radši nedíváme, a to my radši sledujeme XTV. Takže myslím si, že to
0: tak je doufám, přesně... že teď to sledují členové současné vlády, protože si myslím, že by k nám také měli vyrazit.
1: Jako myslíte názva, že sledují členové vlády?
0: No, to, co tady teď říkáte.
1: No, ti vůbec, ti mě se takové nesledují, věřím tomu.
0: Myslíte, že nesledují XTB? A já bych si vsadila, že sledují.
1: Pak jako po očku. Tak jim dáme vzkaz, přijďte do XTB a přijďte obhájit své kroky, pane Rakušane. Já si myslím, že by to bylo, já bych byl zajímavý.
0: Pan Rakušan má ode mě pozvání v telefonu už několik měsíců, zatím
1: a nechce, se nevyjádřil. A nechce, já bych s ním strašně do debaty, protože...
0: Já jsem si taky říkala, že ta debata s vámi byla, mezi vámi dvěma, by byla určitě výživná, možná by jsme se opravdu něco dozvěděli.
1: Jsme pozváni, tak já jsem zvědavý, jestli do jedné z televizi, jestli teda pan Rakušan to pozvání té televize se mnou do debaty přijme.
0: No, tak to jsem na to velice zvědavá. Každopádně já děkuju, že jste přišel opět do XTV.
1: Já děkuju a doufám, že to nebylo naposledy.
0: Robert Šlachta byl naším hostem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
3: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
2: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?
3: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
2: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

1998, rok, který všechno změnil. Ze začátku roku 1998 byla Mostecká uhelná pro stát, zdá se, opravdu horkým bramborem. Na konci toho roku už vláda zřejmě ví, že musí situaci nějak řešit. Podle manažerů se vláda dostala do pasti a neměla žádné řešení. Nebyla schopna dotáhnout klasickou doprivatizaci. Do toho fond národního majetku, reprezentovaný panem Češkou, měl několik let přes 40% akcií a byl svědkem toho, co se děje. Nepohlídal si majoritu ve firmě. Jakmile má pocit, že o tu majoritu přichází, tak začne jen kriminalizovat jakési potenciální účastníky divoké privatizace. Jako úředník to nezvládl a pak potřeboval najít viníka, takže vláda nevěděla, jak dál. Nebylo na co vypracovávat koncept. Útočí na tehdejšího nejvyššího představitele Fondu národního majetku Romana Češku jeden z manažerů, Petr Kraus. Mezitím se Stephen Norris jeví jako člověk, kterému by mohlo záležet na těžbě uhlí, nikoliv na obchodu s akciemi. Norris o akvizici vyjednává osobně a 8. ledna 1998 pověřuje definitivně de Grota podpisem smlouvy s Newtonem. Smlouvu jsem podepsal v Paříži prostřednictvím faxu. Obsah byl jasný, a sice, že shromáždí kapitál, který mu umožní získat většinové vlastnictví dolů, uvádí Jacques de Grot. Norris se od této chvíle třepe na to, že mu kdesi ve střední Evropě budou patřit hnědouhelné doly. A Newton se těší na výdělek z transakce, kvůli které ale musí napřed Norrisem požadované akcie nashromáždit. Newton začíná okamžitě skupovat volné akcie na trhu. Samozřejmě tím automaticky začalo docházet k tomu, že akciím stoupá cena na veřejném trhu. Petra Krause jsem se během rozhovoru ptal, co jste si říkal v okamžiku, kdy si u vás Epien objednala skoupení akcií? Dali jste do toho spoustu peněz jen na základě nějaké smlouvy o smlouvě budoucí. To vám nepřišlo tenkrát jako riziko, že vám ty akcie jednou zůstanou na krku? Petr Kraus odpovídá. Nebyla to záležitost nějaké bankovní garance, to nebylo ani možné. Na českém finančním trhu nebylo nic standardního. Banky by tehdy akcie nedokázaly ocenit. Ani by na ně v těchto objemech nedokázaly půjčit. Navíc se banky sami kvůli financování privatizace dostávaly do problémů. Banka by akvizici takhle velké firmy určitě nefinancovala. Osudový bankrot. Norris přichází o úspory. Že na trhu není nic standardního, se ostatně krátce na to celá Mostecká a především Newton velmi názorně přesvědčila. Jaro 1998. Přichází šok. Stephen L. Norris se dostává do obrovských potíží. Jeho vysněné internetové projekty se bortí a s ním i celé jeho životní úspory. Je to muž s neobyčejným charizmatem, pravděpodobně dobrou inteligencí, skvělým vzděláním a současně je to velmi nevyrovnaná osobnost. Má sklon podstupovat velká rizika, což mu v těchto dvou případech pomohlo, ale nepomohlo mu to v jeho pozdější kariéře o několik let později. Vypráví o začátku Norrisova konce Jacques de Grot. Počínaje rokem 1998 totiž významně investoval do internetových společností, jež měly konkurovat Billu Gatesovi a měly vytvářet nové formy komunikace. Investoval obrovské peníze a podstoupil riziko, se kterým jeho přátelé a kolegové nesouhlasili. Hovořil o tom se mnou, naprosto jsem nesouhlasil, ale on to riziko podstoupil, takže ho znám jak z doby velkolepé prosperity, tak i z doby tragické zkázy jeho bohatství, dodává. Bylo jasné, že je zle. Norris do Čech oznamuje smutnou zprávu. Na akvizici Mostecké se v rozporu s investorskou smlouvou nebudu podílet z nedostatku volných finančních prostředků. Tým kolem Norrise v tu chvíli usuzuje, že není možné podepsat kontrakt, kde by se Epien objevil jako kupující. Proběhly diskuze, zda by mohl mít možnost koupit to v budoucnosti a přepracovat smlouvu a také kupní smlouvu. Ale nakonec jsme od toho upustili, protože to nebylo realistické. Líčí okolnosti klíčový svědek de Grot. Situace se tak začíná zásadně komplikovat. Newton má v kapse už pořádně velký balík akcí Mostecké uhelné, které pro Norrise skupoval zejména od Dicků. My jsme zůstali s balíkem akcí na krku, nevěděli jsme, co s tím. Na trhu se to rozprodat nedalo, vzpomíná Marek Čejla v rozhovoru pro časopis Týden. Připomeňme, kde bral Newton na skupování akcí peníze. Šlo právě o prostředky z oné půjčky, kterou Mostecká poskytla Newtonu ze svého fondu na revitalizaci. Patová situace. Chci po Petru Krausovi, aby mi přesně popsal situaci, kdy se ukáže, že Epien nemá peníze na dotažení transakce do konce. Vznikla snad nějaká panika?
A skutečně Appian peníze na akcie neměl, nebo zatím mohla být třeba jenom ztráta zájmu? Myslím si, že peníze opravdu neměl. Nicméně druhá věc, kterou v tom cítím s odstupem, je i to, že Appian zajímala Mostecká jako firma, kde byla výrazná hotovost. Pro ně jako pro finanční investory mohlo být zajímavé udělat z Mostecké uhelné investiční společnost, která by se věnovala dál svému oboru, ale ty úžasné finanční prostředky by mohla použít na další akvizice. Teď už neumím říct, jestli jsme se dozvěděli dřív o tom, že Appian nemá peníze, nebo tam byla dříve tato varianta. Vybavuje si situaci Petr Kraus. Zajímá mě i varianta, že to s Norrisovým bankrotem bylo jinak. Jacques de Grotta, kterého v dnešní situaci lze jako jediného brát jako použitelný zdroj blízký Norrisovi, se ptám. Můžete potvrdit, že měl Steve Norris skutečně zájem investovat do Mostecké uhelné společnosti? Nesnad, že by to hrálo až tak důležitou roli, ale v případu Mostecké uhelné je vhodné počítat i s verzemi příběhu, se kterými se jinak setkáváme jen v zápletkách filmů a detektivek. Ano, to je velmi důležitý dotaz. Situace je rozdílná mezi smlouvou, která byla podepsána v lednu 1998, a konečnou smlouvou, která byla podepsána v dubnu 1998. V lednu nebylo pochyb, že Norris chtěl investovat a v té době stále měl zdroje na investici. Jeho přáním skutečně bylo doly získat. Francouzi, kteří pracovali ve Washingtonu, mu řekli, že většina dolů již byla na trhu. Bylo to privatizováno vládou v kuponové privatizaci a mohlo to tedy být zakoupeno na trhu. A on byl připraven to udělat. To je jedna věc. Vzpomíná na situaci Jacques de Grotte a pokračuje. Druhá věc je, že byl ochoten pouze poté, co od obchodu odstoupil, v dubnu podepsat svěřeneckou smlouvu, aby kryl identity lidí, kteří se rozhodli v nákupu státního podílu pokračovat sami. Protože v té době bylo nemožné odhalit české lidi, kteří se chystali koupit tak velké doly. Zajímavé přitom je, že i v momentu, kdy je Norris podle všeho téměř bez peněz, se stále odmítá smířit s tím, že doly vlastnit nebude. Zavolal mi během noci a řekl, že bych třeba mohl do smlouvy vložit text, možnost, že koupy uskuteční za 6 měsíců a nebo za 1 rok, vybavuje si Jacques de Grotte. Norrisovi na to odpovídá, že to udělá, pokud pouze doly skutečně bude moci koupit. Nemohu podepsat smlouvu s velkou společností, pokud na tom, co říkáte, nebude něco důvěryhodného, říká podle svých slov do telefonu svému šéfovi. Výsledkem dlouhého nočního hovoru je de Grottovo odmítnutí doplnění smlouvy o dodatek kvůli obavě, že Norris si transakci nebude moci dovolit. Reakce Norrise? On to přijal. Cítil jsem se kvůli tomu špatně, abych řekl pravdu. Vždy mě děsil či ohromoval svým neuvěřitelným riskováním. Z jiného pohledu zaujímal přezíravý postoj. Je jako dobrodruh velmi inteligentní, velmi okouzlující, má velmi dobrý kontakt s lidmi, je ke všem empatický, ale současně je to nebezpečný dobrodruh. Nebezpečný sobě a lidem kolem něho. Líčí komplikovanost Norrisovy povahy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký den a děkuji za pozvání.
1: Předseda přísahy. Bývalý elitní policista, ale to všichni vědí. Pane Šlachto, teď reaguji na vaše vyjádření z 5.6. Tuším, že v Parlamentních listech jste pravil, že ministr Blažek musí rezignovat. Pro boha, proč?
2: Tak já jsem to neřekl jenom v Parlamentních listech, ale byla to výzva vůči ministru Blažkovi a vlastně i vůči premiérovi, protože se dostala další kouskla z té brněnské kauzy, která vlastně hýbe Brnem už nějakých rok, rok a půl, možná od výsechu Hubálka, Pavla, bývalého člena ODS, už vlastně někdy od roku 2019. A včera se vlastně dostala taková docela zásadní informace, já nevím o tom, jestli třeba občané ji úplně vnímali, ale Pavel Blažek v roce 2019 dostal výslech právě toho Pavla Hubálka, který mluvil o těch poměrech a o té bytové kauze v Brně. A on ji dostal od dalšího člena ODS, který se k tomu včera doznal novinářům a vlastně na Seznamu to uvedl, že vlastně tento výslech předal panu Blažkovi v prostorách sněmovny.
1: Ten Zdeněk Černý.
2: Zdeněk Černý, vlastně, který už není členem ODS, takže asi si kluci vyřizují mezi sebou účty. Předal je to na půdě poslanecké sněmovny a pan Blažek s tím, jak teď úplně horuje, protože vlastně kvůli unikům informací a musí se i novináři se dokonce by měli postavit, dá se říct, před soudem být odpovědní, tak vlastně neudělal nic. Neřekl to jméno, kdo to předal policii. Policii to šetřila jako unik, ale pan Blažek v tomto nespolupracoval. A zejména ta pointa, proč to pan Černý uvedl a nesl to panu Blažkovi, tak bylo, že vlastně chtěl chránit ODS. Takže oni vytahují informaci vlastně z průběhu řízení a ten důvod, proč to je předáno ministru spravedlnosti, tak to je ochrana ODS v roce 2019 v bytové kauze. A pan Černý tam potom dál uváděl, že vlastně si ho potom pozval ještě primátorka Brna vlastně, byl tam i pan Blažek a chtěli další informace k té bytové kauze. Ale já si myslím, že když se teď vrátíme 2-3 měsíce pozpátku, tak se dostaneme tam, že minister spravedlnosti v této kauze požadoval asi už 10krát informaci od státních zástupců a chce být do této kauze informovaný. Takže pro mě to je poslední tečka, protože jestli se takto pan Blažek choval v roce 2019, chová se teď jako minister spravedlnosti v roce 2023, tak pro mě ten člověk naprosto postrádá elementárně vůbec možnosti k této výkonu funkce.
1: Jak si to vysvětlujete z vaší praxi, z vašimi zkušenostmi?
2: Já jsem ještě včera večer sledoval vyjádření pana ministra Blažka. U nás v Brně říkáme Don Pablo, nebo má tu přezdívku, která se nese. Já si myslím, že teď to jasně úplně zapadá. A mně to strašně připadalo, jako bych se vrátil do toho roku 2015, 2016, jsme vyslýchali opravdu ty velký loupežníky a ti, co dělají ty ekonomické kauzy, protože na co se novináři zeptali pana Blažka, tak kličkoval jak zajíc, neuměl odpovědět na jasnou otázku, nebyla jasná odpověď, na což byste asi od ministra spravedlnosti naprosto očekávali, protože káže, snaží se kázat morálku. A myslím si, že se poučili i, když to vezmu potom zpátky do kauzy Nagyová, když vlastně v roce 2020

0: 2013 nejvyšší soud vlastně díky indemnitě vlastně zrušil stíhání třech poslanců, že vlastně na půdě poslanecké sněmovny si můžou dovolit páchat trestnou činnost, tak vlastně pan Blažek tím, že to, že převzal tyto informace na půdě sněmovny, tak říká, že je vlastně chráněn ústavou a že tyto informace podávat nemusí. Ale nevím, jak na to teda reaguje občan. Pro mě ten člověk postrádá úplně základní možnosti vůbec výkonu.
1: Pane předsedo, co je špatného na tom, když ministr spravedlnosti se zajímá o konkrétnosti nějaké kauzy?
0: Špatně je to o tom, že minister by neměl mít žádný konkrétnosti z probíhajícího trestního řízení. Protože minister spravedlnosti je politická funkce a to trestní řízení vlastně, a v dobách, kdy jsme byli my, tak vlastně ta kauza končila ředitelem útvaru. Takže kauza se nedostala dál ani přes státní zastupitelství a dle mého názoru je to správně a je to dobře, protože zrovna na tomto případě vidíte, že jsou tam namočeni do toho členové ODS, nebo členové, kteří z ODS nějakým způsobem souzní a k těm informacím se snaží dostat. A vemte, že v roce 2019 Pavel Blažek měl informace z výslechu tohoto člověka, který vlastně popisuje poměry té brněnské kauzy a on, že měl v roce 2019 ty informace a mohl s nima pracovat.
1: No dobře, a kdybychom si to třeba vysvětlovali tak, že hodlal provádět nějakou kontrolu nebo chtěl mít přehled, protože víte, že se vedou hluboké diskuse o tom, že státní zástupci v naší zemi, ne asi všichni, ale někteří si dělají, co chtějí, že mají neomezenou moc a tak. A myslím, že pan ministr Blažek již několikrát naznačil, že se toto musí změnit. Tak ani na toto byste nepřijal?
0: Ten trestní řád na to pamatuje a jsou zde jasný kontrolní mechanismy vlastně v trestním řízení. Ať je to, když je to městský státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, jsou tam vždycky kontrolní mechanismy nějakým způsobem. Ale ten kontrolní mechanismus nemůže být nikdy politik. Samozřejmě i on jako politik má ty možnosti, může přes své orgány vlastně na ministerstvu spravedlnosti tuto kontrolu vykonávat. Má je jasně danou vlastně až vlastně do poslední možnosti stížnost pro porušení zákona, pokud už by to bylo v kauze, která vlastně už skončila. Ale vůči státním zástupcům a policistům zejména využívá tuto jako právě pan Blažek. A když si to potom vezme v kontextu získávání těchto informací, které jsou naprosto nestandardně získávané, protože já o tom nevím, že by pan Blažek získával o jiných kauzách, nebo byl tak úplně v jiných kauzách, než v této brněnská, tato bytová kauza, v kterým, a já jsem z Brna, tak samozřejmě vím, jak se v Brně o tom mluví a jakým způsobem se spekuluje o tom, že pan Blažek do této kauzy by měl nějakým způsobem, nebo by měl hodně o této kauzy vědět.
1: Dobře, ale spekulace pro dnešek nechme stranou, ale řekněte mi, k čemu by to bylo dobré panu Blažkovi, kdyby se k těm informacím z vyšetřovacího spisu takzvané bytové kauzy dostal?
0: Vždycky, když máte informaci dopředu, tak můžete připravit obhajobu. Můžete připravit o tom, že když víte, že...
1: Ale on není obviněný.
0: No, není obviněný, ale může být svědek a může se stát obviněným, protože samozřejmě v té kauze zatím byly provedeny domovní prohlídky, byly sebrány nějaký nosiče datový, ať to byly telefony, ať to byly počítače, ať to byly další věci, které při domovních prohlídkách byly zajištěny. A já to, co teda mediálně sleduju, já nemám informace z té kauzy zevnitř, ale někteří spolupracují s policií a někteří z těch obviněných už tam začali vypovídat. A ono se taky může stát, že po dvou, po třech letech samozřejmě, že tomu člověku se to rozleží samozřejmě v hlavě a pod tíhou těch důkazů a důkazů z těch domovních prohlídek může spolupracovat a může právě. Může vypovídat i na ty další osoby, které s tou kauzou mají něco společného.
1: No dobře, ale ještě ten důvod, proč někdo, ten pan Zdeněk Černý, proč jde a proč mu to dá, to myslíte, že máme...
0: On to tam přímo uvedl. On to uvedl přímo s tím, že vlastně tuto informaci dostal od koncipienta, nechtěl uvést to jméno toho koncipienta, té advokátní kanceláře. A to je taky další věc, že vlastně pan Blažek útočil tolikrát na policisty a státní zástupce ohledně úniku informací a my jsme kolikrát říkali, že vlastně dva roky rozpracováváte kauzu, nedostane se ta informace vlastně nikam až po té době, co se zveřejní, vlastně udělají se domovní prohlídky, sdělí se obvinění, tak ta informace se dostane ven, takže od policie to nejspíš a státního zastupitelství není. A on to tam, ten pan Černý říká naprosto jasně. Koncipient mu dal tento výslech, protože chtěl chránit ODS, on ho vzal a v té době byl asistent poslance, myslím, že, a na půdě poslanecké sněmovny s tímto to předal i Pavlu Baškovi.
1: No ale to zní jako pohádka ovčí babičky. Jako.
0: To já si právě nemyslím. Já si právě myslím, že a ono se ta kauza hodně točí právě ohledně výpovědi Pavla Humálka, právě toho člověka, který tam vlastně, která ta výpověď měla být. Protože tam on mluví o tom, jakým způsobem se přidělovaly byty, jakým způsobem se získávaly domy. A vlastně toto měl být ten starter toho prověřování policie. Takže by to byly povídky ovčí babičky, tak si myslím, že z toho není takový pnutí.
1: Dobře, a pane Šlachto, domníváte se, že to, co tady popisujeme od začátku, má tu sílu, aby to mohlo zbourat ministra?
0: Já si to nejenom myslím, já jsem tomu naprosto přesvědčen, protože ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších ministerstev vůbec, které je. Teď se nevezmeme ekonomiku, ale vezmeme to, že vlastně máme trestní řád, trestní zákoník, máme někdy z 60. let vlastně. A čekáme na novela zákona o státním zastupitelství. Víte, co se dělo loni s Pavlem Zemanem, s nejvyšším státním zástupcem ohledně funkční období. A těch věcí je strašně moc. Víme, jak občané vnímají spravedlnost, vnímají jako dvojí, že někteří lidi tu spravedlnost mají, někteří si ji umí koupit, někteří si pro ní mají problém dojít. A tím, že ministerstvo spravedlnosti, si uvědomte, jak je složitý. Máte tam unii soudců, unii státních zástupců, advokáty, znalce. To jsou tak silné profesní skupiny, které vlastně byste měl jako minister spravedlnosti, byste měl umět mezi nima dokázat protlačit ty normy, které jsou nové a které Česká republika potřebuje. A mě neříkejte, že vy, kdybyste byl premiér Fiala, já vám to nepřeju teda, ale kdybyste byl a chtěl jste něco ve spravedlnosti udělat, že uděláte minister spravedlnosti Pavla Blažka. Protože podle mě ten člověk tu autoritu do těchto skupin určitě nemá. A není schopen teď po roce a půl vládnutí ty zásadní normy přinést. Mimo to, co se bavíme od začátku.
1: Jenže promiňte, to, co popisujete, ty tlaky na ministerstva spravedlnosti, ty profesní skupiny, unie, státních zástupců, soudců, bůh ví čeho, tak ve stejné pozici je ten ministr Fiala, protože toho premiér. Zase tlačí, promiňte, premiér Fiala, toho zase tlačí lidovci, STAN a já nevím, kdo všechno, TOP 09.
0: Ale právě proto, když budu chtít se spravedlnosti něco udělat, tak tam budu muset dát ministra, který bude naprosto nespochybnitelný právě do těchto skupin, protože určitý skupiny budou vždycky zklamány, protože vente jenom, když děláte dokazování a na jedné straně máte policii, státní zastupitelství, na jedné straně máte obhájce. Obhájci chce, aby samozřejmě to trestní řízení bylo co nejsložitější, aby tu obhajobu tam nějakým způsobem mohl konat, aby měl možnosti té obhajoby. Policie a státní zastupitelství chce, aby to samozřejmě bylo co nejpřímočařejší, aby to bylo rychle, aby bylo před soudem co nejdřív ta kauza. Takže tady se to bude utkávat a ten ministr spravedlnosti tam musí sehrát hodně důraznou roli vůči ním a samozřejmě potom vůči koaličním partnerům, protože nedovedu si představit, že se s Pirátama a s lidovcema domlouvám o způsobu dokazování.
1: Vy takového člověka, takovou osobnost, která by byla všemi respektovaná, alespoň trošku znáte?
0: Podle mě by to měl být určitě soudce z nejvyššího nebo z vrchního soudu.
1: Ministr spravedlnosti.
0: Ministr spravedlnosti, pro mě by to měla být taková autorita, která prošla už si prošla určitýma zkušenostma. Vím, že jsou to lidi, kteří učí na Karlově univerzitě právo, kteří mají nějakým způsobem rozhled a nejsou propojeni s žádnýma těma vlivovými skupinami. Tam bych to viděl já. I to, že trestní řád by měl psat někdo, kdo není ani jeden z této vlivové skupiny, ale mělo by to zajisté akademické půdy a ti ostatní by k tomu měli spíš být přizváni.
1: Jaké je stanovisko či názor přísahy na teď aktuální ekonomickou situaci? Mám na mysli ten obří dluh 271, myslím to jen
0: 271 byl teď po těch pěti měsících.
1: Po těch pěti měsících.
0: Má být 295.
1: A vypadá to, že to nebude lepší, ale třeba budeme překvapeni vy jako politický subjekt. K tomu máte jasně vymezené stanovisko?
0: Víte, já jsem očekával celou dobu, my se bavíme o rozpočtu rok 2024-2025. A já jsem pořád očekával, kdy se začneme bavit o roku 2023, protože když jste viděli, jak začaly nabíhat jednotlivý měsíce, tak muselo být už úplně od začátku roku nebo po dvou měsících už bylo úplně jasně, že my nemůžeme s rozpočtem 295 miliard, my nemůžeme vyjít ani v roce 2023 a my se pořád bavíme...
1: Myslím, že to tom, 296.
0: Nebo 296, jasně, to, co bylo jakoby letos, ale vlastně my už teď jsme skoro vyčerpaní a do prvních pět měsíců jsme vůbec nemluvili o tom, co letos budeme dělat. Představil se první konsolidační balíček, který musím říct, že zbudil velký údiv vzbudil i u ekonomů pravicových, kteří jsou blízcí vládě, což je takový docela už až zarážející, že ani tam, kde ta podpora předtím byla vlastně, tak ta podpora tam úplně není. A máme 14 dní po té dlouhé tiskové konferenci a vlastně ministr Stanjura přichází s dalším balíčkem nebo s dalšíma opatřeními, které vlastně budou přesně k tomu, co říkáme, k záchraně rozpočtu na rok 2023. Pro mě je to to, že voliči Spolu nejspíš očekávali, všichni jsme věděli, že bude problém ekonomický. Babiš nechal 395 miliard, věděli jsme, že něco se bude muset dít, ale voliči Spolu nejspíš očekávali, že přijde aspoň vláda, která bude nějakým způsobem kompetentní a bude umět ty ekonomické dopady nějakým způsobem naplánovat a bude umět říct, kde budeme. To jsme se zatím nedozvěděli. My ten balíček tímto způsobem odmítáme. Já jsem si udělal takový domácí úkol a udělal jsem si ho s tím, že jsem se podíval na lidi, kteří jsou kolem pana ministra Stanjury, kteří vlastně ovlivňují.
1: Takže vy ten problém vidíte opravdu persona pana Stanjury.
0: Já vidím naprosto jasně, protože je to člověk odpovědný za ministerstvo financí. Myslím si, že já jsem před předvolební kampaní byl, když sledovali úplně nesplnitelné věci, nebudeme hýbat daněma, to asi nemá cenu, aby jsme to tady celý opakovali, to, co spolu slibovali. Ale potom se začali probleskovat v těch politických kauzích, že jsou to lidi, kteří pana Stanjuru ovlivňují, kteří jakoby mají silný hlas na ministerstvu financí. A já jsem se potom podíval, kteří lidi to jsou. A já nevím, jestli si občané uvědomují, ale třeba ředitel kabinetu pana Stanjury je Filip Benda, brat Marka Bendy, vlastně celoživotního poslance, člověk, který vlastně už u Stanjury dělal ředitel kanceláře, když Stanjura byl vlastně v době, myslím, Nečasové vlády byl ministrem, tak vlastně i tehdy už mu dělal ředitele kanceláře, nebo kabinetu, promiňte, myslím si, že Marka Bendu nemusíme představovat, poslední jeho nápady ohledně nižšího zdanění hazardu a podobných blbostí, já si myslím, že nad tím zůstává rozum stát. Dalším náměstkem pana Stanjury je Roman Binder, ten pracoval na mediálně analytickém oddělení ODS a pan Stanjura ho dal jako svého náměstka, je teď místopředseda dozorčí rady ČEZu. A třetí takový docela zajímavý jméno, jeho tajemník je Tomáš Bartovský. Dříve byl tiskový mluvčí ODS a vlastně teď je blízký u pana Stanjury a vlastně má mu připravovat ty politické a vlastně ty politické přesahy ministerstva financí vlastně asi do vyjednávání, do politiky a do toho rozpočtu, aby to bylo nějak schouknuté.
1: O čem to svědčí?
0: Svědčí to o tom, že návrat staré ODS, protože když vidím ty jména, tak jsou ty staré 90. roky a je to přesně to, co ODS dělal. Místo odborníků, lidí, kteří jsou svázaní pouze funkcema. A když to potom vezmeme s tím dopadem, to, co předvádí na ministerstvo financí, nebo co předvedlo ministerstvo financí, tak si myslím, že a možná teď trošku odskočím. Víte sám, že mají nerv, mají ekonomy, kteří si myslím, že v republice jsou poskládáni hrozně kvalitně a hrozně dobře. A stejně na ty jejich rady nejdou, nebo nějakým způsobem to nedotahují do konce. A vznikne z toho takový kočko-pes. To je, jak když kočička s pejskem vařili dojet. A bohužel, když potom vidím takový jména, který má obklopen pan Stanjura, a vidím, že to ani není vykomunikovaný do pětikoalice, protože ta pětikoalice se sama dovnitř jakoby dovnitř mele, tak ani s těmato jménama není schopen, myslím si, jako minister financí pracovat.
1: Není ta příčina toho dluhu úplně někde jinde náhodou, než na ministerstvu financí? Ceny energie, ruská válka, covid.
0: Já teď neříkám jakoby s tím, že, a říkal jsem to na začátku, všichni věděli, že 395 miliard po covidu, po Babišovi, že to nemůžeme stáhnout jenom takovým způsobem. A očekávali jsme ty kroky k tomu, jakým způsobem se zlepší. A mě tam třeba úplně chybí. Ten začátek by měli začít sami od sebe. Chybí mě tam zmrazení platu politiku, snížení počtu. Máme jenom 11 miliard, kam se míří na úspoře státu, jakoby na výdajové stránce. 11 miliard je strašně málo. Při 280 miliardách, které dáváme za platy státních zaměstnanců, ten stát musí chtějí nechtět, musí být dořezat. A tam musí být v prvé řadě vidět, že tam je to sádlo, které bude řezat. A to mě chybí v těch prvních krocích, které budou. A naprosto se ztratilo, a to bylo i za Babiše, kde se začneme bavit o daňovkách, o tom, kde budeme danění velkých společností, danění dividend, který naprosto zamlčujeme a vůbec o tom nemluvíme. Budeme brát mě našim potřebným, ale tady ty velký hráči, to těžký, to složitý, mě naprosto v tomto balíčku chybí. A to je věcí ministerstva financí.
1: Vy říkáte 11 miliard ořezat je málo. Jak byste řezal vy, pane Šlachto?
0: Já bych, bohužel toho času už teď není málo. Ale jediný, k čemu můžete teď přistoupit.
1: Toho času není málo?
0: Není málo jakoby k tomu, abyste byl schopen teď ty finance, když máte 270,
1: tak. Abychom si rozuměli.
0: Už je málo času, tak. 271 miliard, jestli máte teď, má být 295. Tak bohužel se nebude dát přistoupit ničemu jinému, než že svážete jednotlivý ministerstva. A budete jim muset vzít minimálně 10-15% na provozu.
1: Jako ostrým řezem
0: všem? Ostrým řezem naprosto. On to udělal Kalousek v roce 2007-2008, když my jsme se soužili. Já jsem byl ředitel útvaru, který byl odpovědný za finanční prostředky. Měl jsem asi 200 nebo 300 milionů, s kterýma jsem pracoval. A musím říct, že ráno jsme se probudili a když to skoro řeknu obrazně, ze 4 spisovářů 3 byly vypnuty, aby voda neprotíkala. A měli jsme tam jenom jeden a takto jediní jste byli schopen ušetřit. Jiným způsobem teď už to nepůjde, protože sám víte, že ty opatření, které říkají, jsou dlouhodobější, není to o roce, o dvou letech.
1: No právě.
0: Minimálně o svázání. No minimálně o svázání a nedebatovat o tom a říct 10-15% z každého ministerstva z provozních výdajů. Jiným způsobem teď už to nepůjde.
1: No dobře, ale pane Šlachto, co řeší nějakých 296 za tento rok? Modleme se, aby byly dodrženy alespoň, protože to je všechno málo. Do budoucna byste tedy ořezal ostrým řezem ty jednotlivé resorty, anebo třeba hýbnul nějak zdaněním, nebo...
0: Samozřejmě, a to říkají odborníci samozřejmě taky, že bez hýbání daněma vlastně už nejste schopen jakoby dostat, dobrat se, dá se říct,
1: a hýbat jakým směrem? Teď hýbat, se ptám na stanovisko hýbat,
0: pro nás jednoznačně bylo, že a tam bych vládu pochválil, to byla dvojitá sazba DPH, kterou nějakým způsobem navrhují v současné době. U nás ale ne 12-21%, který v současné době navrhují. Ale pro nás bylo, že spíš zařadit ty nejpotřebnější potraviny pro ty potřebny, protože opravdu už tady máte milion lidí, kteří už jdou, dá se říct, na dojaz. Takže základní potraviny do nulové sazby udělali to Poláci, udělali to Rakušáci, Němci šli na 7% a spíš potom nechat 21% a 10% to, co bylo. A do nuly jenom srazit to, co bylo. Takže nechat to ve dvojí sazbě, to si myslím, že je pochvala, ale vytříbit ty potřebné věci pro ty potřebnější pro naše. A samozřejmě tam, kde nasypat peníze, a znovu se vracím zpátky k tomu, máte tady připojit 100 miliard odteče z této České republiky, odteče na daních, na dividendách, na peníze, které můžeme vrátit zpátky.
1: Řekněte mi už jenom krátce, jaké je stanovisko přísahy k takzvanému manželství pro všechny?
0: Je to velmi složitý téma, velmi složitý. My jsme ho do přísahy i sami komunikovali a tady musím říct, že pokud bychom byli ve sněmovně, tak určitě by naši poslanci hlasovali podle svého vědomí a svědomí, když to řeknu tímto způsobem. V žádném případě bychom nedělali žádný doporučení.
1: Jak byste hlasovali?
0: Já bych chtěl vidět návrh zákona, chtěl bych vidět zejména majetkový vztahy mezi vypořádání vůči dítěte a vůči tomu a podle toho bych se rozhodoval.
1: V principu jste ochoten říkat vztahu dvou mužů nebo dvou žen, že to je manželství?
0: Pokud to bude právně a pokud to bude právně schopnělný, tak já s tím problém nemám.
1: Těším se na příště, na shledanou.
0: Já taky děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že se někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi složité, nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně. Radio Xaver.

0: Jiří Krampol a Galerie Slávy. Jirko, ty jsi viděl kus světa. Já vím, že hodně cestuješ a cestoval vždycky. Máš nějaké místo na světě, o kterém si říkáš, tam si ještě musím jednou podívat, tam se ještě musím vrátit? Kde ty to vlastně máš rád?
1: Já jsem měl nejradši Kanáry, určitý místo, kde, jak jsme říkali vždycky, tady sídlí Bůh. Mě natchnul kdysi Jirka Korn, který tam byl ještě, když to nikdo nevěděl, že snad akorát to znal z dějepisu, že existují Kanárské ostrovy. Tak jsem si to strašně přál tam jet a byl jsem skutečně nadšený.
0: No a tam si byl, pokud já vím, mnohokrát, to si o tom ano. Často mluvil. A tam to těleš třeba někdy? Chybí ti to?
1: Chybí. Chybí mi to, protože my jsme jezdili k tomu moři furt. Já jsem v podstatě utratil převážnou část peněz, který jsem v životě vydělal. Tak jsem utratil za cestování, za moře.
0: Já si totiž živě pamatuju, když jsme před pár lety byli společně v tom Španělsku.
1: To bylo nádherný.
0: Je to bylo nádherný?
1: Nádherný.
0: Jenom pro posluchače řeknu, že já už nevím, jak se to jmenovalo, jsme byli někde ve Španělsku, v nějakém městečku, u moře, a jenom si vzpomenu, že se tam strašně dobře jedlo v té restauraci.
1: No, božsky.
0: Božsky, a že jsme museli k moři chodit po strašně moc schodech.
1: To bylo jediné, co mě vadilo, ty schody.
0: No to bylo hrůza, vůbec nevím, jak jsem to mohl vidět, jako tenkrát. No to není dlouho, ono to bude sotva 20 let.
1: No teď jsme si vzali taxíka.
0: No a mně to tak přišlo, že ty jsi to tak užíval, to moře, že ty jsi tam byl jakoby ve svým živlu. Teď tam byla spousta Čechů, tak oni tě obdivovali všichni. Bylo taky příjemný tam s tebou. Ještě tam byly pesety, jestli si vzpomínáš. A zažil jsem tam s tebou situaci, kdy jsme seděli v nějaké té zahradní restaurace večer a ty jsi právě jel vtipy zvířátkový. A tam se všichni tak smáli, že už to bylo na hranici infarktu. Už jsme tě prosili, abys nic neříkal, nevím, jestli se vzpomínáš. A ty stahal stále další a další fóry z kapsy. A to je třeba jeden z případů, kde si říkám, tam bych si ještě rád někdy podíval. Kdyby to šlo třeba i s Jirkou Krampolem, i s Haničkou jsme tam byli. Že? Tak pro tebe je vlastně moře důležitá součást života, jsem pochopil.
1: Ano. To jsem si vždycky strašně přál. A k moři jsem se dostal prakticky až ve svých 23 letech do Bulharska od svazáků, od Amu. Jsme jeli pod stan na Zlatý písky. To jsem byl poprvé u moře. A pak jsem měl druhý přání podívat se do Ameriky. To se mi splnilo ve 53 letech.
0: Tak Ameriku si projel hodně.
1: Tam jsem byl 27krát v Americe.
0: No a to mi tedy řekni, protože já mám také Ameriku rád. Co jako tebe nejvíce reacuje v Americe?
1: Tak ta Amerika má jednu takovou věc, jak mě spousta věcí na Americe vadí, jako jo. Jak to je v té Americe, jak máš všude ty nálepky, jak to je v autobusech, na autech, na ulicích, na plakátovacích plochách. Amerika, you must love it, or you must live it. Ameriku musíš buď milovat, nebo v ní nemůžeš žít, nebo ji musíš opustit, jo. By se to dalo přeložit. To je pravda.
0: Jasně, no.
1: Že v té Americe je prostě, jestli já jsem prezident a ty jsi u benzínové pumpy, tak prostě ty nemáš mindrák. Jako tady my jsme, tady ty Češi, bohužel ten útlak staletý. Už to samo, to jsem četl teďka v jedné knížce zajímavý, už jenom to, že si Češi onikali třeba. To je tak něco urážlivého, jako šel jsem, jo, takový, jako že si nějaký povl. Nejhroznější zaměstnání, to mi říkal Pavel Landovský, a věděl, říkal, kdybych nehrál v té hře, kdybych to nehrál, tak bych to nevěděl, je, to se jmenuje v rakouštině, ne v němčině, ale v rakouský němčině, Bier Hansel. Víš, co to je?
0: Nevím.
1: To dělalo i většinou Češi. Jo. To je druh santusáka. V podstatě dřív se nebyly popelníky v hospodách. Když se hlavně kouřili viržínka, cigára, že jo. A tak na zemi v těch hospodách byly mokrý piliny. A když skončil večer, tak se ještě přisypaly mokrý piliny. A ten a vymetlo se to koštětem prostě všechen ten sajrajt ven a dalo se to do nějaký popelnice nebo do toho. A ten Bier Hansel nebral plat, ale za to, že uklidil, když skončil provoz podniku, tak směl všechny ty zbytky, co byly po hostech. No tady trochu piva, trochu vína, trochu panáka, směl dopít. Takovej santusák v podstatě. Mm-hmm. Bier Hansel. A to byli Češi. Většinou.
0: No a pojď se ještě vrátit do té Ameriky. Mohl bys tam žít?
1: Ne.
0: Proč?
1: Amerika, to, tam se musíš narodit. Já bych se tam musel narodit. Kdybych se tam narodil, tak bych tam žil rád. Ta Amerika má něco takového, jako že se opravdu... Ta svoboda je samozřejmě, ono to tam není tak růžový, jo. Ono to vypadá, tam je řada strašných věcí. Třeba to zdravotnictví, to je katastrofa, tam když opravdu onemocníš, tak si opravdu v hajzlu teda, jo. To jako prodáš baráka, oni ti spravějí zub. Ale mě se Amerika líbí. Já jsem... Ty jsi byl kolikrát v Las Vegas?
0: 15krát.
1: 15krát.
0: Teď jsem to měl po 15.
1: Já jsem byl 7krát.
0: Ve Vegas.
1: V Las Vegáči.
0: Máš to rád, to mi to taky.
1: No to je takový prostě, to je takový jako, když si děti hrajou, tak si hraje, jako když si hrajou dospělí lidi. Musíš to brát prostě, jako když jdeš do pohádky, no tak v pohádce prostě je možný všecko.
0: No nesmí tě to stát moc peněz, ta pohádka teda. Proto se rovnou ptám na tvůj vztah k hazardu.
1: Já jsem drobný hazardní hráč se sklony k vyšším částkám.
0: Co to znamená?
1: No, že bych si takzvaně rád zahrál o pořádný brach, jenže ty bohužel nemám, takže to nejde.
0: A když přijedeš do toho Vegas, kde jsi byl teda 7krát, tak co tebe dráždí? Ruleta nebo automaty nebo blackjack?
1: Ruletu jsem zkoušel, tam se mě líbilo to double O, jako to mi vycházelo jako dost často. Zajímavý.
0: Double ten, zero? Ta jasně.
1: Ale hrál jsem tam ty jednoruký bandity. To je zajímavé, jak vždycky jsem byl za půl hodiny špinavý jak prase, protože to je neuvěřitelné, jak si o těch drobných...
0: Jasně, no.
1: A mně se hrozně, hrozně prostě líbí ta atmosféra v tom kasínu. Prostě já mám, když vlezu do toho kasína, takový pocit, jako najednou, jo, jako že se něco děje. A všim si to, nevím, jestli to víš, že jako v kasínu, přestože se tam kouří, tak se tam hodně větrá samozřejmě.
0: Jasně.
1: A že tam je taková zvláštní, nedefinovatelná vůně.
0: Vím o tom, no.
1: A víš, co to je?
0: Nevím.
1: Dětský pudr.
0: Cože?
1: Dětský pudr, který působí jako fresh. Jako když si třeba, nevím, vypereš, já nevím, plínu nebo dětský šatičky v dětským šamponu, vypereš to, vymácháš to, pak to uskne na sluníčku, tak to voní jako svěžestí. Abys neměl pocit, jako že to jsem, ježišmarja, 4 hodiny ráno, no, to jsem tomu dal teda na dneska, jako prachy jsem utratil, 4 hodiny ráno, překouřený jsem, přechlastaný jsem. Musíš mít pocit prostě, všimni si, že tam nikde nejsou hodiny.
0: Jasně, ani okna.
2: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Nesmíš vidět, jestli je den nebo noc. Musíš myslet pouze na hodinu.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
4: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkoobchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
5: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
4: Tak se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
5: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
4: A vyhrál.
5: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemu se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu s tím, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
4: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou, a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu. Mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil. A proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned. Ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fiala. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
5: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopřeje jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
4: Že prostě je?
5: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tím přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
4: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
5: Piráti překvapilo. Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
4: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
5: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné, ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele. Hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
4: Ale všechny vyhrál, Petře.
5: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

Dál slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje. Na víno z plastu si už stará.

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spojené rezoví a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění.

chybět, jak voda rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řeštá postrání. Budu ti chybět,

0: budu ti chybět, jak tenhle příběh, ze kterýho teď právě odchází.
1: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
2: Pátek, 13. června 2003. Mám narozeniny. Nepořádám žádnou velkou oslavu, přijede pár kamarádů, přijdou někteří sousedé, ale ne najednou. Pár gratulantů se objevilo už včera, dneska přijede Pavel a Marie se svojí kamarádkou Danielou, šéf-redaktorkou týdeníku televize. Je krásný den. Už od rána svítí sluníčko a mám bezvadnou náladu. Neskazili mi ani televizní moderátoři, kteří několikrát opakovali, že pátek 13. je nešťastný den. Pro mě tedy ne, pro mě je to den šťastný. Z vyprávění maminky vím, že když jsem se 13. června před 67 lety narodila, tak taky svítilo sluníčko a byl krásný den. Moje maminka byla detailistka, takže vím, že jsem se narodila ve 13 hodin a 35 minut. Bylo to v nemocnici u Apolináře, což je velmi důstojná budova a já byla vždycky hrozně pyšná, že jsem na svět přišla právě tam. Vážila jsem 3,18 kg a neměla jsem po narození žádnou chuť k jídlu. Vůbec jsem nepila a nepřibývala na váze. Týden po porodu jsem vážila 2,80 kg a váha stále ubývala. A tak mě maminka kojila a k tomu mě ozařovala horským sluníčkem a přikrmovala mě Nestlé moučkou. To mě zachránilo a já konečně začala prospívat. Chuť k jídlu mi naštěstí neschází ani dnes. Také vím, že první slovo jsem pronesla 5. ledna 1937 a bylo to táta. Máma jsem začala říkat až za několik týdnů. Marie přivezla ovocný diabetický dort, od Daniely jsem dostala krásnou kosmetiku. Ale o dárky nejde, tím hlavním dárkem bylo, že jsme si všichni v pohodě popovídali a bylo to teda ohromné. Daniele se moc líbil náš Fandy, ona je vůbec velká milovnice psů a Fandy to okamžitě poznal a pořád se kolem ní motal, jen jsem trnula, aby jí něco neudělal. Fandy se láskyplně ožene tlapkou a člověk málem musí jít na chirurgii. V tom jsou velká plemena nebezpečná, že mohou ublížit jenom svou fyzickou převahou. Ale jinak je Fandy zlatý pes. Naprostý dobrák, který mě poslouchá na slovo. Vůbec na něho nemusím zvýšit hlas. Po každému všechno vysvětlím a on mi rozumí. Je úplně takový jako komisař Rex v detektivním seriálu v televizi Prima. Ten je taky mnohdy inteligentnější než jeho páničkové. Sobota 14. června 2003. Vystupuji v Dobřanech s Vladimírem Bernáškem a těším se. Včera jsem odpočívala, polehávala jsem a posedávala, abych si našetřila energii na dnešní vystoupení. Jsem ráda, že moji kamarádi na mě myslí a občas mi nějakou besedu nebo představení zorganizují. Už pochopím,

pochopili, že bych bez setkání s lidmi strádala. Vždycky mi bylo dobře na pódiu, už jako malá holčička jsem divadelní atmosféru milovala a připadala jsem si hrozně důležitě, když se zvedla opona a já se mohla předvést před lidmi. Brala jsem odjakživa divadlo jako součást svého života a byla jsem zoufalá, když jsem měla období, kdy jsem si divadlo neužívala. Naštěstí jich nebylo moc. Někdy si dám práci a spočítám, kolik jsem prožila na různých jevištích času. Vzhledem k tomu, že jsem u divadla od 4 let, tak to nebude zanedbatelný výsledek. Dobře mě před odjezdem na besedu naladil dopis Simony z Českých Budějovic. Nejsem nemocná a nestrádá ani nikdo v mé rodině. Ostatně ani vy mi nepřipadáte jako pacient, spíš jako terapeut nebo rádce. Nejenom, že obdivuji váš životní styl, ale po přečtení vašich knih mi připadáte jako velmi blízký člověk. Jsem jedna z těch, která s vámi stojí na společné lodi. Jsem totiž zdravotní sestra na onkologii. Je to krásná práce, mám ji ráda a neměnila bych. I přes ty těžké lidské úděly neznám lepší a trpělivější pacienty, než jsou ti naši. Ta práce je proto tak hezká, že nikdo z nás, od profesora po uklízečku, nezapomíná, že před sebou máme člověka, ne diagnózu. Musím říct, že nás to tak nějak stmeluje, jestli mi rozumíte. Bohužel i já jsem z těch, kteří krátce po revoluci odešli ven. Doufám, že vás to nerozčilí. Nejen z finančních důvodů, ale také v tom byla láska. Věřte, že začátky bez znalosti řeči nebyly vůbec lehké, ale když se člověk rozhodne, je jen na něm, jak se se vším vypořádá. Vůbec ničeho nelituji. Všude na světě žijí lidé s rakovinou, a všem je po duši a těle stejně jako vám. Je jedno, jestli pacient mluví česky nebo německy. Každý by dal za uzdravení úplně všechno, co má. Každý se ptá, proč právě já? Každý kalkuluje a bilancuje život. Nemoc není ani trest, ani hřích, prostě je to osud. Člověk sám nemůže ovlivnit, zda ji dostane nebo ne, ale co může ovlivnit je, jak se jí zbavit. Už jsem se párkrát setkala se silou vůle, proto na ní hodně věřím. I když jsem viděla i takové pacienty, kteří trápí sami sebe víc, než je nutné, nechtějí nebo nemohou naslouchat a tím si vše o hodně zhoršují. Ale naučí se. Nikdy jsem neošetřovala příjemnější pacienty než na onkologii. Čím to je? Naučili se žít, myslím, opravdu žít svůj život a vážit si každého dalšího dne, každého slunného rána nebo posezení s přáteli. Přesně tak, jako vy. Hodně nám toho dáváte už tím, jak žijete naplno. Čekám na vaši novou knihu a těším se na ni. P.S. Rozhodla jsem se, že budu z vaší knihy předčítat svým rakouským pacientům. Hlavně jednomu z nich, který je v začátcích boje s leukemií. Ještě příliš nechápe, co všechno ho čeká. Ono je těžké si to představit. Měl štěstí, že se k nám dostal. Pochází z bývalé Jugoslávie, kde prakticky neexistuje léčení chemoterapií. Pacientům se tam dávají maximálně tabletky kortizon. Čeká ho dlouhý boj a je jenom na něm, jak ho zvládne. Věřím, že vaše knížka mu pomůže. Každou noční službu mu přečtu pár stránek. Úterý 17. června 2003. Tátovi zase nebylo dobře, tak jsem zavolala pohotovost a oni ho rovnou odvezli do nemocnice na vyšetření. Tentokrát jsem klidnější, než jsem byla u jeho minulé hospitalizace. Jsem totiž tentokrát přesvědčená, že si opravdu zapomněl vzít léky, i když to popírá. Hned, jak dojel do nemocnice, tak mi volal a bylo mu dobře. No jistě, dostal injekci a jeho organismus se hned dostal do rovnováhy. Nechají si ho tam tak 2-3 dny. Jemu to nevadí, on si ode mě rád odpočine. Upřímně řečeno, ani se mu nedivím.
Velmi zajímavý dopis jsem dostala od Soni z Litvínova. K Vánocům jsem sama sobě dopřála dáreček v podobě vaší knihy. Nechala jsem si ji zabalit do vánočního papíru a rozbalila jsem ji až pod stromečkem. O vánočních svátcích jsem ji přečetla a od té doby jsem ji půjčila celé řadě svých přátel a známých. Vaše poznatky a pocity šly i ze mě samotné, byly totožné s těmi, které jsem sama prožila. Bylo to, jako bych tak trochu četla i o sobě. Já jsem si také během onkologického onemocnění dodávala odvahu, zaháněla jsem černé myšlenky a čerpala energii z přátel a z rodiny. Bude mi 40, jsem vdaná, mám dvě děti, 12letého syna a 7letou dceru a pracuji jako učitelka. Vzhledem k rodinnému zatížení, na rakovinu zemřela prababička a prodělala jí i maminka, jsem docházela pravidelně každý půl rok na mamografické vyšetření. V září roku 2001 jsem si nahmatala v levém prsu bulku a se strachem jsem jela do poradny. Můj už bývalý lékař mě téměř rok balamutil, že se jedná pouze o cystu. Rok na to mi ale jiný lékař doporučil bulku vyndat, že se mu to nějak nezdá. Svěřila jsem se přítelkyni a ta na nic nečekala a objednala mě u svého lékaře v Hradci Králové. Ten mě okamžitě přijal a do 3 dnů jsem měla výsledky. Žádná cysta to nebyla, ale nádor. Zhoubný a už neoperovatelný. Oznámil mi to loni 27. srpna a už 3 dny na to jsem prodělala první chemoterapii. Stejně jako vás v Plzni, i mě ohromila rychlost, odbornost a hlavně lidskost, s jakou mě v Hradci Králové přijali. Od vrátného až po odborné lékaře byli ke mně všichni moc milí. Dodávali mi odvahu a víru. Ať už to bylo na hematologii, chirurgii, mamologii či onkologii. Připadala jsem si tam jako blázen, protože jsem předtím nic takového nepoznala. Dnes jsem již po operaci. Výsledky jsou dobré a čeká mě ještě ozařování, ale to taky zmáknu. Mám teď na srdci něco jiného. Za dobu své nemoci jsem viděla několik pořadů o rakovině v televizi, četla jsem o téhle nemoci knihy, příručky i časopisy. Člověk se dozví o prevenci, včasném rozpoznání nemoci, ale skutečnost je přece jiná. Člověk s rakovinou bojuje nejen s nemocí, ale i sám se sebou. A nejen to. Nemocný musí myslet na to, aby rodina dál fungovala. Spousta přátel se chová jinak než dřív. Lidé prostě nevědí, jak s nemocným jednat. Ostatně o tom píšete i ve své knize. Najednou máte paruku, nechodíte do práce. Jak se vyrovnat s tím? Jak si poradit se spoustou fyzických problémů, o nichž se nikde nedočtete? Když nežijete v místě nemocnice a lékaři nejsou právě po ruce, kam se máte obrátit s dotazem, který vás trápí? Člověk potřebuje o svém problému mluvit. Ale s kým? Bylo by báječné, kdyby se v televizi objevil diskuzní pořad o rakovině. Když existují pořady pro zahrádkáře nebo rybáře, proč by tam nemohl být pořad pro onkologicky nemocné? Vždyť tenhle problém se netýká jenom malé hrstky obyvatel. Lidé by si mohli v takovém pořadu radit, jak si ten nebo onen nepříjemný zdravotní dopad nemoci zjednodušit nebo jak mu předejít. Vlasy, zácpa, průjem nebo třeba vynechání menstruace, urychlený přechod, návaly, vyšší tlak, zničené žíly, nevolnost, obočí, afty, suché rty, pachuť v ústech, necitlivé nohy. Ráda bych věděla, co tomu říkáte. Co tomu říkám? Že je to báječný nápad. Paní Soňa má absolutní pravdu, takový pořad by měl v televizi být. Zkusím to někde navrhnout. A budu to navrhovat tak dlouho, až se to povede. A pak to se Soňou oslavíme. Středa 18. června 2003. Tak hezké odpoledne jako dneska už jsem dlouho neprožila.
Odpoledne přijela Marie s Vaškem a jeho přítelem Lukášem. Seděli jsme na terase na nových židlích u nového stolu, což je dárek, který jsem sama sobě nadělila k narozeninám. A mám z toho radost. Vynikající řemeslnická práce a ještě elegantní vzhled. Všechno je prý tak dobře ošetřeno, že by hodně dlouho neměly být znát povětrnostní vlivy. No tak uvidím. Na židlích se moc dobře sedí a stůl je stabilní, což je u stolu dost podstatné. Nesnáším sezení u stolu, který kulhá na jednu nohu, někdy i na dvě. To je pak utrpení u takového stolu sedět a jíst. Člověk daleko víc myslí na kymácení stolu, než na jídlo, které má před sebou na talíři. Marie vyzvedla Vaška s Lukášem před rádiem Frekvence 1, kde Vašek pravidelně účinkuje v pořadu o sexu. Vašek tam má okénko týkající se homosexuálů. Dělá to moc dobře, vtipně, s nadhledem, navíc lidově a taky srozumitelně. Jsem ráda, že tu byli. Marie zítra odlétá na 2 týdny do Austrálie a já bych nejraději letěla s ní. Vždycky jsem strašně ráda cestovala a teď mi to chybí. Marie tam jede psát knížku. Bylo by to fajn, kdybychom jeli spolu. Ale netroufla bych si přijít za svými lékaři a zeptat se jich, jestli se mohu na tak dalekou cestu vydat. Určitě by mě nechali zavřít do blázince. Ale já jsem přesvědčená, že bych to zvládla. Marie letí do Londýna, odtud do Hongkongu a pak do Pertu. Celkem let trvá víc jak 20 hodin, ale je to s přestávkami, takže bych to měla vydržet. Při tak dlouhých letech otékají nohy, s tím mám bohaté zkušenosti. Už mám vypracovanou sestavu cviků, při nichž se nohám uleví. Samozřejmě jsem je Marii předvedla a poradila jsem jí, ať během letu hodně chodí, stačí se každou chvíli projít uličkou.

0: Radio Xaver.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím, jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společně

0: podtrženo sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Už máte podvolené?
1: Já si dovoluji pořád.
0: Pořád. No. A podívejte se tady, vy jste pryč někde, tady se dějí hrozný věci.
1: Víme o tom. A je to dobře.
0: Ex-premiér Sobotka, představte si, pane Tlustý, odešel z ČSSD a Hamáček poděkoval za jeho práci pro stranu a pro zemi. Za stranu a za lidi. Znáte ten vtip? Jo, co si o tom myslíte?
1: Že je to dobře.
0: No počkejte, bývalý premiér.
1: Pro něj, pro stranu, pro národ, pro zemi.
0: A já jsem si myslel, že takovýhle lidi neodcházejí z té strany, když je vynesla až do nejvyšších pater ta strana.
1: Já mám naopak dojem, že často odcházejí. Že ti, co v nějaké politické straně to dotáhli na vrchol, tak a potom vrcholu už mizí úplně.
0: A je zhrzený, myslíte, nebo?
1: Tak já bych řekl zneuznaný.
0: Zneuznaný,
1: no. Oni si mysleli, že hůř než on to nikdo dělat nemůže. A teď se myslím ukazuje, že to jde.
0: Jo, myslíte, že ještě? No, ale já si pořád říkám, je to ten člověk, ta tvář, který vlastně v uvozovkách pohřbil tu sociální demokracii?
1: Těch je mnohem víc. To bych tady ex-premiérovi Sobotkovi nepřijel.
0: Stál v čele.
1: No tak to je vlastně zásluha celé té pozemanovské sociální demokracie. Takový Špidla třeba, to je mnohem zasloužilejší člověk, co se rozpadu sociální demokracie
0: zdroje
1: týče.
0: Jsou.
1: No. Taky vyletěl nahoru s větou zdroje jsou. Pak už mu to tolik nešlo.
0: No ale ten pořád je členem, myslím. Různě radí.
1: Má pevnější nervy.
0: Jo. Takže vy máte pro to gesto pochopení.
1: A víte, mně je to srdečně jedno.
0: Mně to nespal dva dny.
1: Ne, já... Pokud on to vyhodnotil, tak vyhodnotil správně. Já bych mu do toho nemluvil. Já myslím, že z něj dělán... Já myslím, že z něj dělán jako symbol toho neúspěchu sociální demokracie a to já myslím, že si nezaslouží, že to by mělo být vyjmenováno s ním ještě 10 jiných.
0: Takže Sobotka je symbol neúspěchu sociální demokracie.
1: Jeden z deseti. Jo.
0: Ale takový zase nejvíc.
1: Vy tady třeba máte jednu blondýnku ze současné sociální demokracie, co vymyslela takovej ten pro změnu rozvrat ve školství. Ona tomu říká jinak, jo, ale...
0: Myslíte paní Valachovou?
1: No já myslím, no, s tou její... Ono je to krásný slovo, nikdo tomu nerozumí, inkluze. Ale je to hrůza, ta inkluze, no.
0: A to myslela dobře.
1: Ne, tomu já nevěřím. Ale ono lidí, kteří něco mysleli dobře, těch je spousta, ale ty konce potom. Myslím, že nějaký přísloví cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly, tak ta třeba by měla být hned po jeho boku.
0: Jo?
1: Myslím, že to je velice zasloužilá osoba.
0: Ok. To je krásné téma. Bobošíková bude kandidovat do sněmovny za radikální blok poslance Volného. Víte, že mě to překvapilo?
1: Vás to překvapilo? No mě vůbec.
0: Vás vůbec
1: to? Ne, mě to vůbec nepřekvapilo. Já jsem pamětník, víte? Já jsem v tom pralese strávil 20 let a já jak někde slyším nějaký zapípání a už vím, co se bude dít. Takže tohle jsem tušil. Víte, proč jsem to tušil?
0: Ne.
1: No, protože takovým pilířem bloku pana Volného je jistá paní Wolfová. A ta paní Wolfová to byla nejbližší spolupracovnice paní Jany Bobošíkové na politické scéně už někdy před 10 lety.
0: Opravdu?
1: No, tak se to jenom pospojovalo.
0: Really?
1: Takže když Wolfová je u Volného, tak Bobošíková je s Wolfovou také u Volného.
0: Má to šanci, pane Tlustý, taková... Přiznám se, že mě to velmi zarazilo, ale ptám se, jestli voliči si řeknou...
1: To nikdo neodhadne. Jo? Možná, že jo, možná, že ne, zní odpověď. Jo? Tak ten pan Volný dělá velice nepřehlédnutelnou kampaň. Řekl bych, že na to, s jakými disponuje pravděpodobně zdroji, je to viditelné. daří se mu dostávat do médií.
0: Disponuje se zdroji? Zdroje jsou?
1: V jeho případě si myslím, že na tu show, kterou dělá, tak malinkatý. Jo? Taková akce Minimax. Velký rozruch za málo peněz, ale je v médiích. Někdy je to více, někdy méně povedené, to je pravda, ale do médií se dostává. Já bych nevylučoval úspěch.
0: Mm-hmm. No a tady teda co myslíte? Je to dobrý krok od paní Bobošíkové, která bezesporu je výbornou moderátorkou, ale v těch kandidaturách nejrůznějších jako se neúplně daří?
1: Tak já jsem se radoval, když tady pracovala v XTV jako moderátorka.
0: Jo, to já jsem se také
1: to radoval. Protože to je mimořádně zdatná, naprosto profesionální moderátorka. Já jsem se s ní začal setkávat, teď tady zazpomínám, jo, už na počátku 90. let, takže to už je 30 let, co já jsem se poprvé setkal s moderátorkou Janou Bobošíkovou a byla to vždycky jedna z moderátorek, ke které, když člověk šel na diskuzi, tak se trochu bál. Ona byla vždycky dobře připravená, vždycky výborně nabroušená, taky teda výborně nepříjemná. A moderátorka je to skvělá, když už uspěla jako moderátorka po takových mezikrocích na politické scéně, tak já myslel, že u toho zůstane. No tak teď mě překvapila, zkouší to znova v politice. Nechť, uvidíme.
0: Uh-huh. No a teď ten nároďák fotbalovej, který bude měnit trenéra, tak třeba bude taky kandidovat.
1: Já na trenéra ve fotbalu?
0: Většina kandidátka.
1: A tak fotbalisti nám udělali radost. My jsme tady přeci bědovali nad hokejistami.
0: Já vím.
1: No, tak ty fotbalisti, to je skvělé.
0: Já už jsem to chtěl.
1: To nebyla ostuda, to je dobré.
0: Odlehčit tady od paní Bobošíkové.
1: No, ne, to ona nebude dělat trenérku.
0: Nebude?
1: Ne, já myslím, že ne. A takovou tiskovou mluvčí třeba, jo? Kdyby se místo kandidatury do parlamentu stala třeba tiskovou mluvčí české fotbalové reprezentace, to by byla jiná.
0: Vy jste naznačil, že v tomto případě pana Volného, že zdroje, teda nějaké minimální zdroje jsou. Není tady třeba obava nějaká, že zase nějaké zdroje zůstanou viset ve vzduchu, jako po některých politických stranách, neboli...
1: Nemáme žádné důvody z něčeho podezřívat. Uvidíme.
0: Ne, nepodezíráme.
1: Uvidíme. Doba je zjitřená, dějou se různé věci. Co by nekandidoval pan Volný?
0: Znáte někoho, kdo jim hodí hlas?
1: Asi ano, po těch extempore si myslím, že taky budou. No.
0: Jo,
1: tak... Neznám takovýho, ale jo, budou, tak... takový, budou takový.
0: Budou.
1: Budou určitě, no. Jestli bude dost, to nevím, ale budou.
0: Tak, užívám si důchod. Podívejte, už je to tady. Řím, Paříž, 3. Ferry už je zpět v České republice. A koho pak to vyfotili s ním? No, o tom je ten článek, ale mě spíš zajímá to, že jako by se nechumelilo. To nevypadá na emigraci.
1: To je... To si dodává sebe důvěru.
0: Jo.
1: A demonstruje, že na tom výborně. Já tomu nevěřím. Nemůže na tom být výborně. Chlapec bude v těžké depresi. Má na krku
0: vyšetřování. A vy jste nějaký rozměšněný dneska.
1: Já jsem si řekl, že ústřední heslo dnešního povídání bude první věta a ta zní, to je dobře. Jo, tak jsem zapomněl říct, tak to je dobře.
0: To je dobře.
1: To je dobře, že sám sobě vnucuje myšlenku, že je to výborný všechno. No, to je dobře. Co by maky měl dělat jinýho?
0: No, faleš?
1: Propaganda. Reklama, demonstrace, lidi, nebojte, já jsem v pohodě.
0: Není to tak, že se teď vrátil pan Ferry, protože se blíží ty volby a on si říká, možná jim ještě nějaký hlasy na ženu, že někdo třeba ještě mě podpoří, protože určitě on v očích mnoha lidí taky stoupnul v ceně.
1: I to může být motivace a máte pravdu, ono každá taková kauza, jako je ta jeho, velice polarizuje názory, jsou lidé, kteří ho za to odsoudí, volit nebudou, ale jsou jiní, kteří s ním sympatizují a kteří by ho zrovna za to volili, takže i to může být.
0: Jak říká staré heslo, máte pravdu, soudruhu Podnikový. Máte. Tak a teď, pane Tlustý, mimořádná schůze sněmovny skončila fiaskem. Nebylo dost poslanců. Jak se to může stát?
1: Krásné léto, do toho nějaký živelní katastrofy, zkrátka dobře, je mnoho lepších nápadů než tam.
0: Já vím, ale nemůže
1: to... budou volby, to je důležitá okolnost. No, někteří už ví, že tam nebudou, tak co by tam chodili?
0: Což by tam chodili, že?
1: No. Jiní ví, že tam budou, tak co by tam chodili?
0: Víte co, ale já jsem si taky říkal, jestli bych tam šel, když tam ta část sněmovny pořád obstruuje něco. Já tam půjdu proto, abych si vyslechnul, že si berou 2,5 hodiny přestávku. To je přece úplně šílený.
1: No, je to tam takové těžké pro psychiku.
0: A taky jste, ano. Pane Tlustý, někdy obstruoval?
1: Asi ano.
0: Jo?
1: Jo, taky asi ano. No. Ale já jsem byl v poslanecký sněmovně v dobách, kdy tam bylo ještě víc jedniček. Teď tam proběhl, jeden kolega říká, binární proces tam proběhl, jedničky odešly, nuly zbyly.
0: Rozumím tomu. No a vy teda obecně třeba to, tu obstrukci považujete za opravdu legitimní nástroj?
1: Tak je to krajní nástroj, ale když nic jiného nezbývá a navíc se ukazuje, že to někdy funguje, že to vede k cíli, například se nedaří dovolit Radu České televize díky obstrukci, no tak, ale ti, co to dělají, ty mají zajímavý předpoklad. Oni si myslí, že po těch volbách posílej.
0: No.
1: Jo? A že pak už, jo? A teď si představte, že oni obstruujou. Že by to ještě teď, když jsou relativně silný, mohlo docela dobře dopadnout. Až zeslábnou, no tak co budu dělat? Zase budou 4 roky obstruovat?
0: No, já jsem se díval na všechna ta vystoupení pana Bartoška, kdy on říká, a naše, teď náš klub si bere 2 hodiny přestávku. Jo. A já je podezírám, že oni se vždycky domluví, že ten den má třeba někdo narozeniny. A oni řeknou, hele, vezměte si přestávku, potom my uděláme si mejdan. Práci, že
1: a tak cílem je zablokovat to jednání, to, že se to potom už využije k nějakým radovánkám. To se nevylučuje. No.
0: Nevylučuje se
1: ne,
0: to?
1: Ne, ne, to je možné.
0: Děje se to tam jako
1: ale
0: v každém.
1: Ale to je sekundární.
0: Rozumím tomu. No ale chápete, že my obyčejní občané si myslíme, že tito lidé by pro nás měli pracovat a ne si brát pořád přestávky 2 hodiny a my jim to sečteme u volbách?

mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu. A do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních

0: všem ty problémové vozovka, migranty, otešili, které máme plně, ale tuhle dohodu nikdo z Evropské unie neměl. Tak to. Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
1: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
0: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
1: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
0: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem. Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi.